schází, snad to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes se zase rozloučíme s jedním pochoutkovým rokem, ale otevřeme dveře do toho dalšího. Čeká nás totiž vzpomínka na nejlepší recept roku 2022. Sladký recept, protože tehdy to byl pochoutkový rok na sladko. Své cukrářské umění předvede dnes vůbec poprvé před veřejností kuchař Ivan Vorochodský. Tak mu držme palce, až bude péct kunštátský zámecký perník od Marie Šafářové. Kromě toho si dnes povíme zajímavosti o muškátovém oříšku, chutích, které miluje režisér Zdeněk Troška, a poradíme, co s posledním soustem na talíři. Jo a nebude chybět ani soutěž o naši knižní kuchařku Sladké Česko. Tak hezký poslech stále probíhajících oslav našeho pořadu přeje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
1: A nezapomeneme ani na něco dobrého k pití s Karlem Gottem.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v předsíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Nazdar, tě jsem prsk, člověče.
0: Pochoutkový rok. Ten slibovaný recept od Marie Šafářové z Poličky.
1: Já jsem úplně konsternován. Jsem takový zámecký, ale podomek teď v téhle chvíli. Nejsem ani kuchařů pomocník nebo cukrářů, protože já nepeču. Já prostě...
0: To je výzva.
1: No a pro mě to je, já jsem to už když jsi říkal, ty jsi prostě rozhodl, že mě vyzkoušíš a já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a

0: jeden koláč, tak je to moč, moc teda. A peču, když je nějaká soutěž, dělal jsem, máme takovou tady sousedskou partu kamarádů a děláme jednou za půl roku, děláme takovou kuchařskou soutěž, vždycky je téma nějaký daný. A třeba držpati bylo, to byla držková španělá k tiramisu, jo. A teď naposled byla brarabu. A to byla bramborová polívka, ragu zvěřinový a buchtičky. A to jsem Patrikovi, to se přiznám posluchači, Patrikovi jsem velmi poníženě volal a psal a chtěl jsem jeho recept na jeho úžasný buchtičky ze Šodo, který jsem chutnal od něj. To byly takový malinkatý buchtičky, který byly plněný tvarohem a bylo to úžasný. Patrik mi dal recept, já jsem ty buchtičky udělal, povedl jsem mi ty buchtičky. Buchtičky byly exkluzivní. No a prohrál jsem to normálně, protože ty kreténi, že jo, když to řeknu, konzervativní, řekli, že buchtičky ze Šodo nejsou plněný a normálně mi dali na poslední místo, jakože. Přitom to všem chutnalo, že?
1: Tak jim zkáž, že jsou sami teda hloupí, protože Šodo je z vína a tohle je vanilkový krém.
0: Takže
1: vlastně to sami taky dělají špatně.
0: Taky to dělají špatně, přesně.
1: Takže by si měl vyhrát. My dnes budeme dělat recept tedy podle Marie Šafářové, kunštátský zámecký perník. Ivan, kdy naposledy byl v cukrárně?
0: No člověče, cukrárn, jako dřív nikdy skoro, já jsem vůbec do cukrárny nechodil a nepotřeboval jsem sladký. Teď mám takový, že tu a tam mě popadne třeba úplně obsedantní chuť třeba na větrník, jako jo. Ale to je třeba jednou za půl roku, tak musím jít a koupit si dobrý větrník, jo. Ale abych si šel sednout do cukrárny na zákusek a na kávičku, to člověče.
1: Jakýž větrník, to je taky takový stejně jako chlebíček, tak dost jako nepolapitelné jídlo.
0: No, chlebíček je plopitelný, když je chlebíček dobře udělaný, ale větrník jíst normálně do toho musíš zabořit tu vidličku a všechny ty vrstvy musíš najednou dát do pusy, jakože.
1: To tak jako celý rozmačká.
0: No, se to rozmačká, no to nevadí, tak si to esteticky upravíš, ale no tak, ale prostě větrník je větrník, jakože. Radši větrník než hamburgera.
1: Jeden stačí.
0: No jo, to stačí, mě stačí se dát si, já miluji tady, chodíme ke kamarádovi, Míša vnuk, tady takový hradecký kuchař výborný, a ten má mini větrníčky vždycky, jo. A to je na dvě vidličky, prostě úplně, to jsou takový malý větrníčky a to tam vdechneš prostě po té kávě a je to přesně tak akorát, co já potřebuji, jako jo. Že dáš si chuť to větrníčko, jak to máš chuť a stačí. Nezmrtvíš se tím.
1: Ani nekoušeš, jenom vdechneš. Tak. Tak třeba tak podobně dopadne dnešní recept. Těšte se na to už za malou chvíli, začínáme s Ivanem Vorchockým.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Po písni se tedy vrháme na ten slibovaný recept od Marie Šafářové. Z poličky dělala zámecký kunštátský perník. Historický recept, je to takový jako plněný perník sušeným ovocem a povidly. Bude to dělat Ivan Vodochodský, valí oči.
2: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jakože nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu. Takže ano. Já jsem na tebe zvědavý, protože celá to těsto jsem zkoušel už včera. Paní Marie, pokud nás posloucháte, prosím vás, pomoc, řekněte mi, proč se mě to sypalo, ono to nedrželo pohromadě. No uvidíme, dáme si druhý pokus a třeba se nám to povede dneska. Nezmínil jsem vůbec ničehož, možná jsem dal trošku víc rumu potom do toho, ale uvidíme, no ale budu se snažit zachovat to, co nám paní Marie prostě předepsala.
1: Držte nám palce. Suroviny, které jsou potřeba, vyjmenujeme?
2: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu, přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a 1/2 lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 rybíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše, to rozemlete.
1: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
2: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
0: Pochoutkový rok.
1: Tak sypeme do robota, co tu mouku?
2: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Šubotám. No, promícháme. Tak, teď dáme koření. Jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou. Tak. To je spíš taková lžíce. A zase promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
1: Máme rendlík, v něm máslo, to rozpustíme.
2: 42,5 gramů másla, rovnou tam přidáme mléko k tomu, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť, když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
1: Pak to teda necháme schladnout.
2: Máme to prochladnout.
1: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jednou.
2: Tak vajíčko, aby jsem neriskoval, že se mi vajíčko srazí po přidání k té, doufám, za chvilku prochladlý směsi, másla, mléka, medu. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím mě zeskazím. Dám lžíci.
1: To je směsi másla, medu.
2: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladlý už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
1: No, ono to tak jako zdrobenkovatí. No, zdrobenkovatí. A pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
2: No a to právě čeká. A tebe už na to.
1: Dobře, ano, dej to sem. Dej to sem, vyklop.
2: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
1: Já myslím, že to půjde. My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál. Ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, půjde to.
2: To by mě Bratiška nebo Maršálek vyrazil jak z kina, vole. To je úplně něco jiného, než bylo to včerejší.
1: Stačí, aby přijel rozehnal, že to jde, no. Jsem vnes tu lásku k tomu těstu.
2: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
1: No, perfektní.
2: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
1: Až to hezčí než paní Šafářová.
2: Fakt.
1: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
2: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
1: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu. A musí být tenká, protože kouzlo v tomhle dezertu je v tom, že tenhle perník má tenoučké vrstvy těsta a mezi tím je docela dost náplně.
2: Fakt.
1: Teď tomu musíme jenom dát ten obdélníkový tvar.
2: Patriku.
1: Chceš, mám valet?
2: Že tuhle věc, kterou já nenávidím, budeš dělat ty. Vážení posluchači, jsme právě svědky historické chvilky, kdy Patrik Rozehnal ukazuje, že opravdu něco umí i rukama. Celá leta se živí za mikrofonem, ale on umí přiložit ruku k dílu a jde mu to. Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Klidně to přesáhně, protože okraje co? Ukrojíme.
1: Můžu, jo? Dobře.
2: Můžeš. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No, tak tam musíme to nanést ty.
1: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. 400 gramů povidel. Kelímek celý. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
2: Vlašáky.
1: Můžete přidat cokoliv, třeba i rozinky, možná i brusinky, cokoliv by se tam hodilo.
2: Patriku, ty jsi ztratil drahocenný čas mezi tím, co stají, mistrkáš mikrofon.
1: Já jsem mohl válet. Ne se válet, ale si válet. Stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
2: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
1: Co to máš za mini šmrdolátko?
2: To je metlinka.
1: Jednovaječná, jo?
2: Člověče, já do toho vajíčka.
1: Já dám ještě alkohol.
2: Já tam dám ještě kapku rumu. Žička rumu. On se toho hezky vtucne. Vpije.
1: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
1: Pečte teď. První cukrářský kurz Ivana Vodochodského skončil úspěšně, je nakrájený na talíři, vypadá to hezky, krásně se ti povedly vrstvy, chválím.
2: No a Patriku, čekal jsem, že mi trošku víc pomůžeš samozřejmě ze svojí praxí a zkušeností. I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, a on to sebe nasákne, tu marmeládu, ty fíky, ty švestky, tak to bude geniální. On mi tady sně celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Takže okrojek, výborný, ne? Až se namočí pěkně, až se to pěkně jako prohnete chutě, tak to bude. Není to suchý, není to dusivý, což je dobrý.
1: Není. No.
2: Dobrý.
1: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný. Ne, opravdu jako, a ty jsi to narval hodně tím sušeným ovocem, takže v tom povidlí se to utopilo.
2: Přesně, jo. Je tam toho hodně.
1: Děkujeme paní Šafářové pro dnešek i Ivanu Vodochodskému.
2: Kolikně si neboj se, pohodě, já se rozloučím na tebe. Ano, paní Šafářová, vám pěkně děkuju, že jste mi na sklonku života ukázala, jak se má péci. Dám to ještě ochutnat manželce a uvidíme, když to uspěje, tak hold, každou neděli si přistanu a budu péci perník. Tak.
1: Recept máš už teď na webu pochoutkovirok.cz i s fotografiemi slušivými. A pozor, je tam i ten původní recept pro srovnání, dva vedle sebe i na fotografiích. A tenhle recept bude bojovat i o ten titul Recept desetiletí ve sladkém. Tak ty jsi jeho ambasadorem v tomto roce. Přeju úspěchy tobě tím pádem.
2: Jakožto ambasador s tím souhlasím a prosím vás, hlasujte pro tento recept. Dobrou chuť.
1: Na konci roku na to dojde, až vyčerpáme všechny výherní recepty z posledních 9 let, jejich dohromady 36. Dnes to bylo tedy první místo roku 2022 a příště se vydáme už do roku 2023 za tím vítězem u posluchačů a připravovat houbové krokety bude Naďa Konvalinková.
2: Je, to bych si dal houbový krokety, já to mám rád, všechno, co je s houbama, miluju, že jo. Tak Naďo, doufám, že to neskazíš. Naďa, ne, ona je výborná kuchařka, výborná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělaly. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky, anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastně.
1: Roste na Moltských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
2: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
2: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
3: Nejvíc my používáme, aby uděláme bechamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdeme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
4: Používám velice ráda, mám ho standardně v kuchyňské lince, nejlíp do polívek, do knedlíčku.
5: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
0: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pro posluchače Pochoutek teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zdrojení s pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říká, je, promiň, já tě ruším pus snídaně. Já říká, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomeň, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: Ne, to já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo. Samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělal ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, který byl všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že trucha, vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to jsou tetka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak ho udělali ochutnej, dobrý, tak se dá recept a už se to dělá. Zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, teda to je úžasný o něco. A ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na ty pánice.
1: No, jasně, a bramborový placky na těch tálech dělá moje babička.
2: Ještě no, vošouky jsme tomu říkali u nás. Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak bylo lepší.
1: A pak se to potřebovalo buď čvestkovým a podle, nebo jenom sádlem se
2: no,
1: to
2: potřebovalo. No, ano, já v životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejrá nebo škraloup, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Ale jinak, jako já. Opravdu, to je taková hra, dostojí. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo hlubnout. Jak? Tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je. První den 1 pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prej schodila 5 kilo, ale úžasně běhají těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No.
2: A 6 týden máš šikmý oči, že jo? No.
3: 5 pytlíků
2: na ně.
1: Já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zábračná představa. No,
2: dá chodit do brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejži strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rejže, přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to zna. Takže paní Macerce sama palatet? Říká, nemi.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tady se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať si brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak chcete.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přihrnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili. A esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ní nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostřín k vidličce a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blažková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého? Nově. Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01104. Nespěchejte, máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži.

učení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme.

0: ale ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaného jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn, to znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se. Konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Uprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, jo, který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká, s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusi, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si Vlčnovská chasa sama

0: určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
1: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tedy ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále, protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout to jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec, teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero, bude ta jízda, však prší. Hoši, to musí být. A opravdu v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my roční vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky, šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a tady se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem to bylo u nás.

0: práci je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku. Pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králu.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotného. Co zkoušky, takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zabrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení a to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině, je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby Legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně ať si užije. A dívá se, kochá se.
0: Jak tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdu, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty zbyl slavit?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já se přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františko, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí regrůti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčanského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda králů příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
3: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
4: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
3: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králu, pane starosto?
4: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije.

0: teď už přímo do ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, Matičko, na krála!
2: Na krála, Matičko, na krála!
1: Zadedeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, Matičko, na krála!
3: Něco přispěje. Na krála, Matičko, na krála.
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
4: Takže tahle ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že nějaká se ještě něco přispívá. Na krála, Matičko, na krála.
5: A já to říkám za znova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na kráva, Matičko, na kráva.
6: A ty slečny mají černé kloboučky. Oni se nám je pěkně smějí, určitě jenom matečka přispějí.
1: Kontrově se mají urádí, pěkně spí a v noci řádí. Na kráva, Matičko, na kráva. Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník mušovské chasy. Na kráva, Matičko, na kráva.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se Jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králů na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil 4 slovácké obce – Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova. A také se v nich dodneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu méně jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety, a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kilogramů. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kilo.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná, to všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční, a pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám, až tady po natáčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukrový je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a po každý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a byl to takový začarovaný kruh.
1: Mm-hmm. Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem ku podivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit. Ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou. A chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme a navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné, aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost. Ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už jíš, už je to dobrý, v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jednotýdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jednoměsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu v té spíži a opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama ze sebou, takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuju za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuju pěkně.
3: Taky moc děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňští hygienici zatím zkontrolovali během léta přes 20 táborů. Kluby vojenské historie připomínají v Klatovech 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Tenistka Linda Nosková ovládla Wimbledon. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 29 stupňů. Příjemné nedělní ráno přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Za první týden letní sezóny zkontrolovali plzeňští hygienici 21 dětských táborů. Zatím potvrdili jedno pochybení s prošlými potravinami. Provozovatel za to zaplatil pokutu 10 000 korun. Za celé prázdniny plánují hygienici prověřit více než 100 táborů. Více doplňuje plzeňská hygienička Petra Vébrová.
2: Přednostně kontrolujeme nové tábory, které pořád

0: budou vystupovat na nádvoří refektáře jezuitské koleje do oběda od 9 hodin a návštěvníkům zblízka ukážou, jak vypadala dobová uniforma, dobová výzbroj a tak dále. A každou hodinu proběhne detailnější představení jednotlivých zúčastněných druhů vojska.
1: Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes, pořadatelé ho ale zrušili. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc. Spojené státy zahájily sérii útoků na Írán, uvedly to síly amerického centrálního velitelství. Podle něj tím reagují na úder islámských revolučních gard na loď plující Hormuzským průlivem pod kyperskou vlajkou. Jeden člen posádky je pohřešovaný a loď není schopna pokračovat v plavbě kvůli požáru na palubě a poškození strojovny. Íránská média informují o explozích v Búšehru a v Asaluji na jihu země. Tehrán taky uvedl, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv. Sport. 21-letá tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V historicky prvním českém finále na Wimbledonu porazila Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů. Pokračuje Nosková.
2: Kala je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit. Ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby o zátěž na dvojce, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Kyvadlově projedete na příjezdu do Kocourova na Klatovsku ze směru od Nalžovských hor. Dělníci tu opravují most, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je 5 minut a k tomu 4,5 minuty, stáváte do neděle 12. července 2026. Svátek mají Božkové, tak přejeme vše nejlepší. Seriál Tajemství technických památek nám přiblíží krušnohorský Semmering. Více o železniční trati s velkým stoupáním, mosty a tunely vybudovanými v 19. století se dozvíte už za pár minut. A za chvíli tam vidíme Činasky. Hezké ráno.
3: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Dědictví technických památek. Technických památek.
1: Označení Krušnohorský Semmering se používá pro horský úsek železniční tratě číslo 142 z Karlových Varů do německého Johanngeorštatu. Mezi Nejtkem, Novými Hamry a Perninkem totiž vlak musí překonat prudké svahy a ostré oblouky, podobně jako na proslulé rakouské horské dráze Semmeringbahn.
2: První základy trati z Karlových Varů do Johanngeorštatu přes Nejdek a Potůčky. První ta koncese byla z roku 1881, ale ta trať vedla ještě původně Chodov, Nová Role, Nejdek. Ta větev z Karlových Varů se připojila po pár let později a vlastně dokončená ta trať byla až úplně celá až na hranice teprve v roce 1899. Což je o nějakých 18 let později.
3: Podle vlakvedoucího Jana Čecha patří trať s celkovou délkou 47 kilometrů k těm náročnějším.
2: Je to horská trať, mnoha oblouky, poměrně táhlé a dlouhé stoupání, které místy dosahuje něco málo přes 30 promile. V dobách, kdy tady jezdily parní lokomotivy nebo v dobách socialismu ty starší dieselové lokomotivy, docházelo k jejich přehřívání a vlastně v mnoha případech se stalo, že vlak nedojel.
3: Na nástrahy horské trati pak vzpomíná bývalý strojvedoucí Jan Kemr, který na trati jezdil 45 let.
4: Ku příkladu v roce 1977 ujeli vozy z Horní Blatný, při posunu posunovali, strčili do těch vozů, oni ujeli dolů. Dolů je spád 30 promile, to je velký spád na dráze, umíte si to představit. Bylo to v dubnu a volali do Potůčku, tam byl ještě náčelník a říkali, nepřijeli vám tam nějaký vozy. Projeli, říkali, asi 100 km rychlostí dolů, dojeli do Německa, přes hranice, tam nic nebylo, a volali do Německa, nepřijeli vám tam nějaký vozy, a v Německu říkali, my nevíme, jdem se podívat. Tak se šli podívat a tam byl ještě sníh v tom dubnu, na ty koleje nevyčištěný z těch Čech, ty vozy tam zajeli, ani nevykolejili a nic se nestalo.
2: Když se podíváme na profil tratě, tak vidíme v každém oblouku, jak se tady trváme, buď dolů nebo nahoru, to znamená klesání nebo stoupání. Momentálně jedeme nahoru směr Radost, to znamená i železniční přejezd na Radosti u Perninku, což je nejvyšší bod trati, a pořád se jedeme nahoru. Je to možná i takový pocit, že je to i cítit, že prostě ten vlak pořád stoupá.
3: Nejvyšší bod na trati se nachází v nadmořské výšce 915 metrů u stanice Perning, kde je zároveň největší 20-metrový kamenný viadukt se 6 oblouky. Z Karlových Varů do saského Johanngeorgenštatu vlak s maximální rychlostí 60 km v hodině dojede zhruba za 75 minut. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kalimba de Luna, 5 hodin a 18 minut. Český rozhlas Plzeň vám přeje hezké dobré ráno.
1: Počasí.
0: A čekejte jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách bude do 26 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní až severní vítr, rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a v zátěž na dvojce, tedy střední.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: A za chvíli zamíříme do Teheránu, kde se řada věcí musí dělat tajně, aby to nezjistili úřady. Co to se týká i natáčení filmu, jeden takový se letos promítá na filmovém festivalu v Karlových Varech. Uslyšíte, jak se v ulicích natáčel. Teď už holky a vzpomínky zůstanou.

0: 5 hodin a 22 a půl minuty posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Na filmovém festivalu v Karlových Varech se promítají i snímky, které vznikly tajně a jejich autoři je museli propašovat za hranice. To je případ íránského snímku Zde je dům mého přítele, který tvůrci natáčeli v Iránu bez povolení úřadu, skrytou technikou a stále riskovali zatčení. Příběh se odehrává krátce po iránsko-izraelské válce v létě loňského roku a popisuje život dvou tehránských žen z uměleckého undergroundu.
1: Chtějí prostě žít normální život, chtějí být na Instagramu, chtějí tančit, chtějí být svobodní.
2: Režisérka Mariam Atayi uvádí film na každé projekci. Podle ní navzdory represím pořádají lidé v ulicích Teheránu koncerty, výstavy a třeba i večírky. Stejně jako dvě kamarádky z filmu, než si na ně kvůli nepovolenému divadlu došlápne tajná policie. Režisérka Atayi natáčí film s manželem Husseinem Keshavarem. Žijí převážně ve Spojených státech a od loňska se kvůli obavám z represí do Iránu už nedostanou.
3: Pro mladé lidi je odpor součástí života. I když vláda protesty brutálně potlačuje, odpor bude pokračovat. Mladí lidé už si nenechají diktovat, jak mají žít. Mnoho lidí, se kterými jsme pracovali, bylo zatčeno. Přesto pokračují dál a navzájem si pomáhají.
4: On je to dneska už náš druhý íránský film.
2: Na íránské filmy chodí Matěj s manželkou Stanislavou a synem Honzou.
4: Je pravda, že tady ten film mě i tak trošku překvapil v tom, že tam teoreticky jako někdo svobodně začne tvořit, protože z těch médií jako mám spíš pocit, že tam ta svoboda není vůbec. Ale ta represe tam pak může přijít samozřejmě.
5: No tak určitě ta situace ve světě je teď na ten Irán docela zaměřená, takže nám přišlo, že by mohlo být zajímavý se dozvědět něco o tom Iránu víc, už od těch tvůrců, kteří tam žijou, mají s tím přímou zkušenost.
6: Režiséři a režisérky v Islámské republice mají dlouhodobý problém, už řadu dekád.
2: Filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký.
6: Cenzura iránská funguje na několika rovinách. Schvaluje se jak scénář, potom hotový výsledek. To znamená, že pro řadu tvůrců je snaží se tomu úplně vyhnout a natáčet undergroundově.
2: Přesně tohle dělají tvůrci filmu. Navíc po zimních protestech, které si vyžádaly tisíce mrtvých, museli snímek propašovat za hranice.
3: Dva členové štábu uložili film na pevný disk s náboženským filmem, kdyby to někdo kontroloval. Pak autem vyrazili k tureckým hranicím a museli projet hodně kontrolních stanovišť. To, co udělali, bylo opravdu hrdinství.
6: A někteří ti tvůrci nebo tvůrkyně jsou vlastně dneska nejvýznamnějšími představiteli disentu v čele s Jafarem Panahim, ale bylo asi všem dopředu jasné, že přijet nebude moct, i kdyby chtěl.
2: Dodává Pavel Sladký. Paradoxní je, že obě herečky chtěly jet na premiéru svého filmu na festival Sundance do Spojených států. Jako Íránky ale nedostali americké vízum. Do Karlových Varů dorazili bez problémů. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Pacienti dentální traumatologie fakultní nemocnice v Plzni nově dostanou i poúrazovou péči. Podle nemocnice se péče po úrazu liší od té běžné u praktického zubaře. Plzeň postupně navýší počet sdílených elektrokol na 500 kusů. Důvodem je velký zájem cyklistů, aktuálně jich je po městě 350. V Plzni začal fungovat šatník pro rodiny v nepříznivé životní situaci. Materiální pomoc v podobě oblečení, školních pomůcek nebo kočárků je určená například samoživitelům, pěstounům nebo lidem ve finanční krizi. Organizaci zajišťuje charitativní centrum Domus. V Klatovech dnes končí 31. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Všechny zúčastněné soubory můžou lidé vidět ještě v dopoledním průvodu. Začátek je ve 10:45. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jimi vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Kajakář Josef Dostál dojel na světovém poháru v Montrealu na kilometru třetí. Pro olympijského vítěze je to letos nejlepší výsledek na této trati. A ještě počasí, dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme ze silnic v Plzeňském kraji hlášené žádné dopravní komplikace. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše krátké zprávy přinesla Kateřina Ezeldin Dudáková a kromě Ilony Čákové a Marty Kubišové vám v našem programu nabídneme před 17:45 humor. Miloš Kopecký bude vyprávět o ženském pláči a divadelních začátcích. Tak zůstaňte s námi a ať už jste v posteli nebo v práci, tak vám přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: O ženském pláči si myslím, já vám to řeknu líp ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste, je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže se zjí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. A bych byl na koni, řekl bych, co mi zakazuješ? A šel bych, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
2: Tady je ta žena.
1: Ano?
2: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
1: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
2: Jsem od Tisku.
1: O, no vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
2: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
1: Na tohle?
2: Máte snad jiný?
1: Ne.
2: Škoda.
1: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
2: Jak jste se dostal k divadlu?
1: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostal k divadlu?
2: Co si myslíte o vlastním herectví?
1: No, můj názor na vlastní herectví, řekl na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6:45, dobré ráno.
1: Počasí.
0: A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní až severní vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během nedobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Anna K. v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň s písní Na malou chvíli je 5 hodin a téměř 50 minut. Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli opravdu velmi šťastní, nebo to byl jen malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí, pak po ještě hodně, hodně dlouhou dobu, co vám dokáže udělat radost? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíli štěstí a spokojenosti. Nevždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost a třeba až odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vzpomínáme jako, nebo vnímáme jako samozřejmost. A jak jste na tom vy? A kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Na vaše příběhy se těší v dnešní noční lince Jitka Lukešová. Začínáme krátce po 23. hodině. A teď je tady Michal Tučný s písní Rád se brouzdám rosou.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň přes léto dokončuje přestavby základních škol. Filmový festival v Karlových Varech skončil. Křišťálový globus dostala francouzská herečka Juliette Binoche. Roste zájem o plavbu na českých vnitrozemských vodách. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a teploty do 29 stupňů. Hezké nedělní ráno přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Plzeň využívá letní měsíce k úpravám školních budov. K větším investicím patří přestavba na 26. základní škole, takzvané Růžovce. Všechny práce tam mají skončit do začátku nového školního roku, říká náměstkyně primátora pro školství Lucie Kantorová z Hnutí ANO.
2: Máme tam úplně nový pavilon s odbornými učebnami. V září budou mít žáci nové prostory, konkrétně i první stupeň své kmenové třídy. Velkou investiční akcí je na 13. základní škole na Slované. Přístavba a nástavba školy. Opět tam vzniknou nové odborné učebny, multifunkční sálky, takže se rozšíří opět možnost sportování dětí ve škole.
0: Skončil Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binoche. Life goes
3: very quickly. Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě.
4: Řekla Binošová před

0: Český rozhlas.
1: V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí zhruba 3500 uchazečů. Státní plavební správa přisuzuje rostoucí zájem i novým přístavům a vývazištím. Oprávnění už má v Česku přes 70 tisíc lidí. To jim povoluje plavby po českých řekách a nádržích, ale i ty po umořského pobřeží v zahraničí. Střelec v Torontu zabil dva lidi, nejméně čtyři další na pouličním festivalu v nejlidnatějším kanadském městě zranil. Informovala o tom místní policie. Vyzvala veřejnost, aby se oblasti střelby vyhnula. Podle agentury AFP je na místě množství policistů, kteří pokračují ve vyšetřování. Dvoudenního festivalu latinskoamerických tanců se běžně účastní 100 000 návštěvníků. Sport. Úvodní etapu automobilové rally Bohemia vyhrál na tratích v okolí Mladé Boleslavy Dominik Stříteský o necelé 4 sekundy před Filipem Marešem. O další sekundu zpět je třetí Jan Kopecký. Plzeňský jezdec Václav Pech je v polovině soutěže sedmý. Ten po závodě ze svého výkonu radost neměl.
2: Spokojenost není, ale daří se nám dělat nějaký kručky. Sice pomalu jsme čekali s tím Citroenem, ale je to lepší a lepší a to svezení bylo lepší než třeba v ústopečích, takže nějaká spokojenost panuje. Všichni jdou rychle, budeme se snažit hlavně neudělat chybu, protože to tempo je opravdu vysoký a budeme se snažit trošku ještě vylepšovat podvozek auta, aby jsem to řídil já trošku bezpečnější.
1: Vítěz rally Bohemia bude znám v Mladé Boleslavi po 15. hodině. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 23 až 26, zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr, rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby o zátěž na dvojce, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni neprojedete Reslovou ulicí, dělníci tu pracují na inženýrských sítích. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tady je Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje, je 6 hodin a 5 minut. Už za chvíli vám nabídneme Věru Špinarovou, ale teď už se o slovo hlásí Decibely lásky a také Michal David a přejeme vám i nadále příjemné ráno.
3: Dobré ráno a Michal Jánský.

Je 12. července a svátek má Bořek, jméno je zkrácenou podobou jména Bořivoj, vychází stejně jako jméno Bořivoj ze dvou staroslovanských slov borati bojovat a voj vojsko vojáci. Bořek se tak dá významově přeložit jako velitel vojáků, ten, kdo vede vojsko do boje. A dnes oslavuje svůj svátek 23 nositelů tu jména Bořek a jedná se o 1187. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Přejeme vše nejlepší a posíláme Nazaret 6 hodin a 12 minut. Tady je Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin a 16 minut a přejeme vám dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Počasí.
0: A bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách bude do 26 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní až severní vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Xindl X proměna 6 hodin a 20 minut. V horkých letních dnech nasazují dopravní podniky přednostně klimatizované vozy. České městské hromadné dopravě jich za poslední 5 let výrazně přibylo. Jezdí jich zhruba dvojnásobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy, nejméně klimatizované jsou tramvaje. Vysoké teploty ale představují větší zátěž pro řidiče městské hromadné dopravy.
1: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
2: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
1: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle. A pak, když je trochu spocený, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírá o to moje mokré tělo.
2: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku, tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
2: Více než stovka tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizovaných vozidel a zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
2: Na sobě můžou mít krátkou letní uniformu. Některé tramvaje taky mají alespoň klimatizovanou kabinu pro řidiče. Tramvaje jsou ve srovnání s autobusy nebo trolejbusy nákladnější na pořízení a proto je jejich obnova nejpomalejší. Klimatizaci má v Česku jen asi 1/5 tramvají, říká mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
2: Klimatizaci tak podle ní má v České městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Voda v přehradách Plzeňského kraje dál klesá. Vodohospodářům se nicméně zatím daří udržet hladinu na všech vodních dílech, včetně přehrad, které slouží jako zdroj pitné vody. První plzeňský obvod během letních měsíců upravuje některé mateřské školy. Největší investicí za necelých 8 milionů korun je kompletní výměna elektroinstalace na 90. mateřské škole v Západní ulici. Šeruby na severním Plzeňsku dnes hostí vyhlášení soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje. Její starosta převezme cenu pro absolutního vítěze. Začátek je ve 14 hodin na tamním fotbalovém hřišti. V Klatovech jsou k vidění dragouni, polní myslivci i pruská pěchota. Ještě dnes pokračuje akce ke 160. výročí významné bitvy u Hradce Králové, které se účastnili i obyvatele klatovského regionu. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy se s nimi jezdí nejčastěji. Za nepřipoutaného mazlíčka můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče. Tenistka Linda Nosková ovládla Wimbledon. Na londýnském Grand Slamu si poradila v historicky prvním českém finále s Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6-2, 5-7 a 6-2. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V centru Klatov platí uzavírky kvůli konání pouti. Řidiči neprojedou ulicí Plánickou, Jiráskovou, Vídeňskou, Divadelní a náměstími Míru. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, Českého rozhlasu Plzeň pokračuje krátce po půl sedmé a za několik minut se dětí zeptáme, zda je dobré umět anglicky. Odpovědi uslyšíte po skupině Elán a my vám přejeme příjemné vstávání. Teď Leona Machálková.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Je dobré umět anglicky?
1: Ne, protože se to jinak vyslovuje, jinak píše.
2: Nebaví mě vůbec.
3: Je to dobrý, protože se domluvíme s někým, kdo třeba přijel a neví, kde je třeba hotel nebo něco.
4: S angličtinou se hodně domluvíš po světě, to je nejznámější tak jazyk.
5: Že jdeme třeba do Anglie nebo do Ameriky.
6: A také, když i v Americe, tak tam mluví anglicky a třeba, když byste tam měli a něco by se vám tam stalo, tak vy byste rovně mluvil česky a nikdo by vůbec nechápal, co jako říkáte. A navíc nás ty Američanové osvobodili.
7: Mě nebaví angličtina, protože si pletu slovíčka a protože je to nudný.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Bude 6:45, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a do 7 vám nabídneme také tipy pro volný čas, ale teď pro vás máme nachystané
1: počasí.
0: A čekejte jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách bude pouze do 26 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní až severní vítr, rozptylové podmínky ráno budou mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojice, tedy střední.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: A ty přinášíme v 6 hodin a téměř 49 minut. V gotickém Špíchoru na hradě Švihov zazní od 16 hodin duchovní hudba evropských mistrů. Jízdárna ve Světcích u Tachova zve na letní hudební festival Dveře jízdárny do Kořán. Od 15 hodin tam zazní Má vlast a slovanské tance Opus 46. Na plzeňské náplavce na Mži se uskuteční workshop závěsné akrobacie. Práci s vlastním tělem v prostoru, rytmus i koordinaci si můžete vyzkoušet od 15 hodin. Zámek Luhov na severním Plzeňsku zve na prohlídkový okruh, ve kterém objevíte krásu zachovalých i zrekonstruovaných prostor. Dnes je zámek přístupný od 10 do 17 hodin a prohlídky se konají v každou celou hodinu. Zahrada pod Chodským hradem v Domažlicích ožije českým muzikálem Balada pro banditu. Hrát a zpívat se začne od 8 hodin večer. A Kino Šumava v Klatovech láká na snímek Panel Story aneb Jak se rodí sídliště. Promítání začne v 8 hodin večer. Tolik tedy dnešní tipy pro volný čas. Ať už jedete dnes kamkoliv, tak vám přejeme příjemnou zábavu, ale také šťastný návrat domů.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň.

Tak to byl Petr Kotwald, Milujem se čím dál víc. Za chvíli už Jana Kratochvílová s písní Mám ráda tvůj smích a 7. hodina, tak ta tady bude za necelé 7 minut a další zprávy Českého rozhlasu Plzeň. Tak si na ně určitě počkejte.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Voda v přehradách v plzeňském kraji vinou sucha dál klesá. Městem Klatovy dnes projde krojovaný folklorní průvod. Meteorologové zavedli nový systém výstrah před extrémním počasím. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 29 stupňů. Další aktuální zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. Voda v přehradách plzeňského kraje dál klesá. Vodohospodářům se nicméně zatím daří udržet hladinu na všech vodních dílech, včetně přehrad, které slouží jako zdroj pitné vody. Pokračuje hlavní dispečer z povodí Vltavy závod Berounka Petr Vicenda.
2: V tuto chvíli plní svou hlavní funkci, to znamená nadlepšují průtoky v profilech podhrází i přes extrémně nízké přítoky. Důsledkem je samozřejmě poměrně rychlý pokles hladiny ve všech nádržích, a to jak víceúčelových, například vodní nádrži Hracholusky, tak nádrží vodárenských, například nádrži Nýrsko nebo Žlutice.
1: V Klatovech dnes končí 31. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Všechny zúčastněné soubory můžou lidé vidět ještě v dopoledním průvodu. Začátek je ve 10:45, doplňuje ředitelka festivalu Denisa Valentová.
3: Vychází v 10:15 od Sokolovny, dál bude pokračovat Plzeňskou, Pražskou ulicí a skončí na náměstí. Na něj potom bude navazovat poslední program, v rámci kterého se účastníci s diváky rozloučí.
1: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požárů. Centrální velitelství Spojených států informovalo o dokončení další série útoků proti Íránu. Americké síly cílily na raketové a dronové základny země, sklady munice, komunikační sítě a

0: Američané nakonec skóre otočili a vyhráli 2-1. A tenistka Linda Nosková je novou šampionkou Wimbledonu. Ve finále dvouhry si 21-letá reprezentantka poradila v historicky prvním českém finále s Karolínou Muchovou.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme ze silnic v plzeňském kraji hlášené žádné dopravní komplikace. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je krátce po 7. hodině a přejeme vám příjemné ráno i den, je neděle 12. července a za chvilku nabídneme dnešní kalendárium, tedy zajímavosti o dnešním dni ve zvuku. Zavoláme meteorologům a z interpretů uslyšíte v úvodu hodiny Helenu Vondráčkovou a teď už se o slovo, možná i o zpěv vlastně hlásí Pavel Bobek, tak zůstaňte s námi i nadále, ať už doma nebo v práci a pokud nás posloucháte za volantem, tak vám přejeme šťastnou cestu, tady je Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Za necelých 5 minut bude 7:45, to byla píseň Jakobinic, Helena Vondráčková a Jiří Korn. A teď už předávám slovo dalšímu našemu kolegovi. Petru Jímanu.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Neděle 12. července, svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě začal soud se 14 obviněnými v kauze Babice. Jen o 10 dní později, kdy v této vesnici na Třebíčsku byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři. Letecká havárie československého dopravního letadla se odehrála v roce 1961 u marocké Casablanky. To je 65 let. Kvůli špatnému počasí letoun IL-18 musel místo v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Naše dopravní tepna, přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
3: Dálnici tedy máme, pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
2: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980.
4: Docela všední obyčejný.
2: Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. A já přeju hezkou neděli.
4: V tom starém pohádku.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: To byla Šer v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin a téměř 17 minut. Pojďme se podívat na teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 12. červenec. Minimum 2,9 stupně naměřili v roce 1990 v Plzni Bolevci a také v Plzni Bolevci naměřili v roce 2010 maximum 35,8 stupně. Co se týká východu slunce, to vyšlo 3 minuty po páté a zapadne 21 hodin a 6 minut.
1: Počasí.
0: A do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni zdravím Pavla Kopečka. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: Jaká je aktuální situace na dnešním nebi?
2: Tak na naším regionem je jasno, teploty se pohybují od 11 do 17 stupňů Celsia.
0: A jak a až kam teploty dnes vystoupají?
2: Tak oblačnosti bude zpočátku málo, i když během dne bude od severovýchodu přibývat až na oblačnost, zejména ve východní polovině území, ale neočekáváme, že by z toho měly vypadávat nějaké srážky. Teploty dnes vystoupají na 26 až 29, tady na Plzeňsku mohou dosáhnout až tropické třicítky. Vítr ten bude mát jenom slabý, během dne potom přechodně mírný od severovýchodu až severu 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A co se týká toho deště, ten tam asi na delší dobu ještě nevidíte, že ne?
2: Tak zatím to ani během zítřka nevypadá, že bychom se mohli dočkat nějakých srážek v úterý, ale už pak to vypadá, že by mohly přijít nějaké přánky, případně i bouřky.
0: Tak my děkujeme za aktuální informace a spolu se uslyšíme kolem 8:45. Do té doby naslyšenou a příjemnou službu.
2: Naslyšenou, pěkný den přeju.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Byty, služby i lehký průmysl, to vše by mohlo vzniknout v téměř 17-hektarovém areálu bývalé firmy Solo Sušice. Pro město je to strategický pozemek, který chce odkoupit. Rozhodnou ale výsledky rozsáhlého ekologického průzkumu, které ukáží, jak moc je bývalý průmyslový areál znečištění. A víc už po písničce Adama Ďurici. Tak si na to určitě počkejte, 7 hodin a 20 minut.

0: Adam Ďurica, Ema Drobná, Naše hriechy. Sušici začal rozsáhlý ekologický průzkum průmyslového areálu bývalé legendární sirkárny Solo. Město chce zhruba 17-hektarový pozemek odkoupit od akciové společnosti. Rozhodne ale případná ekologická zátěž lokality a taky náklady na její odstranění.
1: Tady v tom rozlehlém téměř 17-hektarovém areálu z bývalého Sola teď pracuje vrtná souprava.
2: V tuhle chvíli vlastně tady vidíte, jak se vrtá ten základní vrt.
1: To už mi vysvětluje mluvčí Sušického městského úřadu Martina Špatná.
2: Máme dva druhy vrtů, to je ten zemní a potom ten vystužený vodní. Takže v tuhle chvíli tady jede ten do hloubky 5 metrů, který vlastně dělá odběry zeminy. A na těch 5 metrech my potom z toho, co oni vytáhnou, tak se vybírají 3 vzorky na napříč tím vrtem.
3: Ještě trochu zkus a podívej se na tady.
4: Musí to vyvedou a váze. Jak takhle, tak takhle. Aby rovnej vrt.
1: Pracovníci specializované firmy tady právě připravují soupravu na další vrt.
2: Ty lokality se vybíraly na základě původního areálu a jeho plánu a zároveň jsme se i doptávali místních obyvatel, protože samozřejmě žije ještě spousta pamětníků, kde podle nich jsou ty nejkritičtější místa, kde byly ty nejnáročnější procesy.
1: Kompletní výsledky tady toho ekologického průzkumu by mělo mít město na podzim a může se ukázat, že ta ekologická zátěž tady toho areálu bude opravdu výrazná.
2: Pokud se zde najde ekologická zátěž v rozsahu větším než 25 milionů korun, a tak vlastně město nebo i druhá strana má možnost bez sankcí od té smlouvy odstoupit. A v podstatě my jsme ještě nezaplatili ani korunu jako město. Ty platby jsou všechny vázány na to, až jak dopadne tento ekologický rozbor.
1: Kupní cena celého areálu je 250 milionů korun. Město ji bude hradit v 5 ročních splátkách. Prvních 50 milionů by mělo zaplatit letos. Ze Sušice Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Klatovsku.

0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
1: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Pacienti dentální traumatologie fakultní nemocnice v Plzni nově dostanou i poúrazovou péči. Podle nemocnice se péče po úrazu liší od té běžné u praktického zubaře. Plzeň postupně navýší počet sdílených elektrokol na 500 kusů. Důvodem je velký zájem cyklistů. Aktuálně jich je po městě 350. V Klatovech dnes končí 31. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Všechny zúčastněné soubory můžou lidé vidět ještě v dopoledním průvodu. Začátek je ve 10:45. V Plzni začal fungovat šatník pro rodiny v nepříznivé životní situaci. Materiální pomoc v podobě oblečení, školních pomůcek nebo kočárků je určená například samoživitelům, pěstounům nebo lidem ve finanční krizi. Organizaci zajišťuje plzeňské charitativní centrum Domus. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Kajakář Josef Dostál dojel na světovém poháru v Montrealu na kilometru třetí. Pro olympijského vítěze je to letos nejlepší výsledek na této trati. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Kyvadlově projedete na příjezdu do Kocourova na Klatovsku ze směru od Nalžovských hor. Dělníci tu opravují most. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé to byla Kateřina Ezeldin Dudáková a aktuální krátké zprávy Českého rozhlasu Plzeň. V dalším díle seriálu Můj kraj budeme sledovat osudy plzeňského rodáka, zpěváka Rudolfa Cortéze. Teď je tady další zpěvák, je to Karel Gott s písní Pokaždé.
0: Dobré ráno a my...

0: o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Rodák z Plzně, zpěvák Rudolf Cortés, byl nejvýraznější postavou československé populární hudby 50. let minulého století. Jeho spolupráce s orchestrem Karla Vlacha mu přinesla mnoho dobových šlágrů, které si podmanili především ženské publikum. Roman Stupka si o něm povídal s Tomášem Bernhardtem z Národopisného muzea Plzeňska.
2: Rudolf Cortés se narodil 15. března 1921 v Boškovské ulici číslo 19. Ten dům tam do dneška stojí, takový celkem nevýrazný, nízký, jednopatrový dům. Jeho otec byl bednář, pivovarský bednář, který se seznámil s jeho matkou v Jižní Americe, když tam pracoval na rozbíhání nějakého pivovaru. Jeho matka měla exotické jméno Mercedes Cortés, Mercedes Cortésová, pocházela ze São Paula v Brazílii, kde její otec měl, a teď v matrice se píše restaurant, ale jak to vypadalo, samozřejmě netuším. Nicméně jí bylo, nebylo ani 17, když se brali, takže to bylo zřejmě teda velmi ohnivé, velmi náhle. Brali se 1913 v Jižní Americe, v Brazílii.
3: Vít Kreisinger, otec Rudolfa Cortése, si tedy domů do Plzně přivezl mladičkou exotickou manželku, která neuměla česky a těžko se v novém prostředí rozkoukávala. Rudolf se narodil 3 roky po první světové válce a 5 let na to umírá jeho otec v 38 letech na tuberkulózu. Mercedes vzniklou situaci nezvládala a tak musel být Rudolf i se svým bratrem Oskarem umístěn do sirotčince. Posléze se Rudolf vyučil kožešníkem, ale čím dál více si začal uvědomovat svůj podmanivý hlas.
4: Čím víc tě mám rád, tím víc je mých strastí.
3: Osudovým se Rudolfu Cortésovi, který v roce 1955 úředně přijal jméno své matky, stalo setkání s Karlem Vlachem a jeho orchestrem. Za jeho podpory vznikla většina zpěvákových šlágrů 50. a 60. let. I ten největší. Píseň Váš dům šel spát. Původně ji ovšem naspíval Cortésův mladší kolega Richard Adam.
5: On to slyšel, že zpívám Váš dům šel spát a on ji ten den natočil na desky v suprafonu a myslel si, že já jsem mu jeho písničku vzal a celý život mu to nikdo nevysvětlil, že to vlastně bylo obráceně. Ale já, protože taky dělám podobné pořady v rozhlase, ale onehdy jsem zrovna hrál Váš dům šel spát a řekl jsem posluchačům tuhle tu historku a pak jsem jim řekl, a teď si poslechneme tuhle hezkou píseň, ale pustíme si tu nahrávku Rudolfa Cortése, protože on tu písničku z nás zpívá nejlíp.
4: Až dům šel spát.
3: Rudolf Cortés byl bezesporu nejvýraznější postavou československé populární hudby 50. a počátku 60. let. Mimo to vešla ve známost i jeho rybářská vášeň, která ho provázela od dětství. Zpěvák Jiří Vašíček vzpomíná.
6: To byl báječný člověk. On byl vášnivý rybář, takže občas přišel na nějaký sraz a přinesl mi v pytlíku rybu. Říkal, chytil jsem jí včera na boleváku, máš chuť? Já jsem říkal, to víš, že já mám ryby rád, tak prostě jsem si vzal rybu. A on byl opravdu báječný kamarád, no.
3: Rudolf Cortés zemřel 12. prosince 1986 v domově důchodců v krásné Lípě u Rumburka. Z Plzně Roman Stupka, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po 7:45 posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, právě dozněli Beatles.
1: Počasí.
0: A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty 26 až 29, na Plzeňsku až 30 stupňů, na horách čekejte 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní až severní vítr a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: A po písničce Lucie Vondráčkové vám nabídneme humor a bude to Zdeněk Troška vzpomínka na Vatikán. Tak si na to určitě počkejte.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Přijeli jsme do Vatikánu a já říkám, podívejte se. Půjdeme se podívat, kde bydlí papež. Prosím vás, tady ten kostel za mnou, ta bazilika svatého Petra, je 4x větší jak celý Hoštice. Ne, abyste tam někde lezli a ztratili se tam. Teta, vy jste takový expert, slyšíte mě? Do mě pokoj, furt, prosím tě, co já. Já pak, no, vím, komu to říkám. Přes kostel k voltáři, obejděte si ho a zpátky, tudy zase k těm vratům. Za hodinu si tu sejdeme u těch zlatých velkých vrat. Za hodinu tam všichni byli, Kelišová chyběla. Já pak, kde ta bába zase je? 5 minut, 10 minut. No, není možný tohleto. Já pak, Krista pána, no, co budeme dělat? Už jsme vybírali takový ty nejvyšší chlapy ze zájezdu, že se pustíme do toho davu, že jo, že ji budeme hledat podle těch bílých krimplinových šatů. Když tu najednou jsme viděli dvě stráže vatikánské gardy, ty pruhovaný, vypadají jak včelka Mája, kejdej taky. Uprostřed táhnu bábu Kelišovou a ona ji nadávala do bejku a do kanzu, říkala, ježi, to jsou bejci, podívejte se, jak mě tady táhnou, jako mrchu mě tady táhnou. Já jsem jim poděkoval, říkala jsem, teta, kde jste byla, co jste provedla, co jste ukradla, povídejte. Ale, napad co, aj, no tak kde jste byla, aj. No, kde jsem byla? Jdu taky tím kostelem, říkal jsem ty, holka, holka, kdy se sem do smrti ještě podíváš? Nikdá už se sem nepodíváš. A když už jsi tady, tak by si měla tomu papežovi dojít aspoň zamávat. A tak se vydala Keliška zamávat papežovi. Jeba, kam jste šla? No, kam jste šla? Tak jsem to dala doleva, tam byla taková kaple, takový dvířka malý tam byly, já vemu za kliku, ale ono bylo odemčíno. Tak jdu dál, tam taková chodba tě dlouhá, samý dveře, jsem zaťukala na první, nic, vejdu dovnitř, prázdná cimra velikánská, druhý dveře, taky prázdná cimra velikánská, je teta. Těch cimer velikánských je ve vatikánském paláci 1400. Teď si to vemte, že tam někde zamotáte, tam vás klepne Pepka, a až tam budou za 5 let mít okna, tak tam najdou chcíplou Kelišovou hoštic někde, celou vysušenou. Ježišmarja, ty jsi blbej, to se neviděl, je pa, no, to vidíš, že jo. Co se dělala dál? Kam se šla? No kam jsem šla? Já jsem se vrátila na tu chodbu a jdu a dělám no a vylezli tyhle ty dva blbouně, vytáhli mě ven.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dentální traumatologie v plzeňské fakultní nemocnici poskytuje nově poúrazovou péči. Dnes začínají první letní prohlídky částečně opraveného zámku v Nekmíři. Dopravní podniky v horkém počasí do provozu nasazují hlavně klimatizované vozy. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 30 stupňů. Pěkné ráno u poslechu zpráv přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Pacienti dentální traumatologie fakultní nemocnice v Plzni nově dostanou i poúrazovou péči. Podle nemocnice se péče po úrazu liší od té běžné u praktického zubaře. Více informací doplňuje mluvčí plzeňské fakultní nemocnice Gabriela Leborová.
3: Dentální úrazy postihují nejčastěji děti a dospívající. Jejich následky však mohou ovlivňovat kvalitu života ještě mnoho let. Správné první ošetření a odborné sledování proto hrají zásadní roli. Jen v loňském roce ošetřili specialisté stomatologické kliniky téměř 160 pacientů s přibližně 300 poraněnými zuby.
2: O tomto víkendu můžou lidé přijít na první letní prohlídky zámku v Nekmíři na severním Plzeňsku. Barokní zámek na místě původní tvrze ze 14. století desítky let chátral. Poslední roky ho ale nový majitel opravuje. První zachráněné prostory si můžou lidé prohlédnout během prohlídek, které začínají každou neděli v 9 a v 10 hodin. Podle majitele Zdeňka Žitka bude zámek přístupný zdarma.
4: Bude tady komentovaná prohlídka střešních prostor, kdy si můžeme podívat na krov opravený dobovou technologií a zároveň tady jsou instalovány panely pokrývající celou historii zámku a zároveň prezentační video tak, jak si přejeme, aby nemovitost v budoucnosti vypadala a v budoucnosti sloužila.
2: V českých městech přibývají klimatizovaná hromadná vozidla. Za posledních 5 let se jejich počet zvýšil na dvojnásobek. Klimatizaci mají nejčastěji autobusy. Takových je 60%. Nejméně klimatizovaných je naopak tramvají, jen pětina. Důvodem je to, že jsou drahé a tak často se neobměňují. Evropská komise vyzvala k ukončení financování benátského bienále. Důvodem je účast Ruska, informuje o tom agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur. Tedy skoro 50 milionů.

0: odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo zátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
3: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni neprojedete Reslovou ulicí, dělníci tu pracují na inženýrských sítích. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A ještě hodinu pro vás máme dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Teď je 8 hodin a téměř 5 minut. A už za chvíli se podíváme do Mraveniště. Jeho fungování nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, přiblíží Martin Písařík. A teď už se o vaši přízeň hlásí Petr Muk z písní Něžné dotyky. Hezký den vám přejeme.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Téměř 700 žáků se musí na 22. základní škole v Plzni na Doubravce dělit o jednu jedinou tělocvičnu. Vedení školy to zatím řeší tak, že prostě tělocvičnu přepaží a udělá z ní dvě. Už zanedlouho ale tyhle starosti skončí. Začala totiž stavba nové tělocvičny a my vám už za chvilku řekneme podrobnosti. Teď je 8 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Čekejte jasno až polojasno, na Plzeňsku může být až 30 stupňů, jinak teploty do 29 stupňů a na horách až 26 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní vítr až severní a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná v Dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň s písní Měl jsi mě vůbec rád, my vás ale rádi máme. A v Plzni vzniká nová tělocvična, konkrétně v areálu 22. základní školy na Doubravce. Kromě samotného sportoviště tam město za 85 milionů korun vytvoří dešťovou zahradu a odpočinkové místo pro žáky.
1: S ředitelem 22. základní školy v Plzni na Doubravce Josefem Řičicou si můžeme tu novou tělocvičnu zatím jenom představovat, nicméně máme tady takový obrázek. Dalo by se říci, že jsou to dvě krabice různě vysoké a ta jedna zasazená do země.
2: Bude v úrovni, která je s rovinou vlastně stávajících budov, stávajících pavilonů, a druhé patro bude navazovat na stávající tělocvičnu, která je ale v tom svahu výše. Takže to vypadá, že je to složitá krabice, ale je to vlastně zajímavé architektonické řešení, jak propojit ty dvě tělocvičny, aby to byl funkční komplex.
1: No a jak moc potřebné pro vaši školu?
2: Je to potřebné zásadně. Tuhle tělocvičnu, kterou máte možnost vidět za vámi, tak musíme přepažovat na půl a je tam opravdu obsazená každá hodina.
1: Možná dodejme, kolik žáků tu tělocvičnu využívá zhruba?
2: Tak v současné době je to necelých 700 žáků, takže to číslo je poměrně vysoké a když si vezmete, že mají 3 hodiny tělocviku týdně, tak nacpat to všechno do jedné tělocvičny je docela velký hříšek.
1: Technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Součástí té nové tělocvičny bude taky zelená střecha a solární panely. Je to, řekněme, už norma tady v Plzni?
3: My na plzeňských školách schválně dáváme zelené střechy. Ono v dnešní době už je to praktická věc. Nejenom proto, že to trošku schlazuje to prostředí, ale zároveň to pomáhá naplnit požadavky zákona o nakládání se srážkovými vodami. To znamená, tu bilanci srážek tím snižujeme a tím pádem zároveň děláme i dobrou věc pro životní prostředí.
1: Člen představenstva společnosti Berger Ladislav Provod během toho slavnostního zahájení stavby tvrdil, že to vyšlo přesně na den, kdy se kdysi v Praze začal stavět Karlův most. Přál jste si, aby ta stavba vydržela stejně dlouho jako Karlův most?
4: Samozřejmě musíme objednat kvalitní železo, kvalitní beton, kvalitní materiály, aby se dílo povedlo.
1: Je ta stavba něčím specifická?
4: Asi tím, že je těsný sousedství školy, kde v blízkosti je školní jídelna, která musí od 1.9. fungovat, takže musíme udělat nějaké opatření, aby bylo možno zajistit provoz školy.
1: Letní měsíce už města pravidelně využívají k tomu, aby opravovali své školy a školky. Stejně tak je to i v případě Plzně. Náměstkyně primátora Lucie Kantorové z Hnutí ANO se zeptám, na jakých dalších místech se v Plzně pracuje?
5: Finišujeme na takzvané Růžovce, to je 26. základní škola. Máme tam úplně nový pavilon s odbornými učebnami, takže v září budou mít žáci nové prostory, konkrétně i první stupeň své kmenové třídy. A potom takovou velkou investiční akcí je na 13. základní škole na Slované, vedle bazénu plaveckého. Tam rovněž je přístavba a nástavba školy. Opět tam vzniknou nové odborné učebny, multifunkční sálky, takže se rozšíří opět možnost sportování dětí ve škole.
1: Dodává Lucie Kantorová. Tady na 22. základní škole by mělo být hotovo příští rok v září. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Voda v přehradách Plzeňského kraje dál klesá. Vodohospodářům se nicméně zatím daří udržet hladinu na všech vodních dílech, včetně přehrad, které slouží jako zdroj pitné vody. První plzeňský obvod během letních měsíců upravuje některé mateřské školy. Největší investicí za necelých 8 milionů korun je kompletní výměna elektroinstalace na 90. mateřské škole v Západní ulici. V Šeruby na severním Plzeňsku dnes hostí vyhlášení soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje. Její starosta převezme cenu pro absolutního vítěze. Začátek je ve 14 hodin na tamním fotbalovém hřišti. V Klatovech jsou k vidění dragouni, polní myslivci i pruská pěchota. Ještě dnes pokračuje akce ke 160. výročí významné bitvy u Hradce Králové, které se účastnili i obyvatelé klatovského regionu. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy se s nimi jezdí nejčastěji. Za nepřipoutaného mazlíčka můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče. Tenistka Linda Nosková ovládla Wimbledon. Na londýnském Grand Slamu si poradila v historicky prvním českém finále s Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6-2, 5-7 a 6-2. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dávejte pozor na 132. kilometru dálnice D5 směrem na Rozvadov. Po vozovce se pohybuje srna. Pojíždějte tudy se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Další zprávy Českého rozhlasu Plzeň skončily 2,5 minuty po 8:30. Co se týká našeho dalšího programu, tak má šlechtický titul hrabě něco společného s hráběmi? To je téma dnešního slovíčkaření, které uslyšíte už za chvíli. Také uslyšíte skupinu Rangers a teď už Šrouby do hlavy a kapela Lucie. A i nadále vám přejeme příjemný poslech rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Plzeň. U mikrofonu je Michal Janský.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Hrabě. To bych se na to mušál podívat, pane hrábě, říká roztomilým nářečím Horal v podání Jana Hartla ve filmu Tajemství hradu v Karpatech, když oslovuje šlechtice, kterého stvárnil Michal Dočolomanský. A tady mě přepadla odvážná myšlenka. Mohou mít opravdu hrábě jako nástroj k hrabání nějakou souvislost s hrabětem? Je to těžko představitelné. Viděli jste někdy hraběte s hráběmi? S pomocí etymologického slovníku jsem si v tom udělal jasno. Hrábě jako nástroj nepochybně souvisí se slovanským slovesem hrabat, kdežto hrabě jako šlechtic má původ v němčině, kde jinde. Jde o staré slovo grafie, potažmo graf, což byl původně správce, úředník nebo soudce. Později se z toho stal dědičný šlechtický titul, který do češtiny přešel nejprve jako hrabě až k současnému hrabě.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: A já mám pro vás pozvánku na naše odpolední vysílání. I dnes tu budou Hvězdné návraty po 16. hodině a Patrik Rozehnal vás pozve k dalšímu dílu tohoto oblíbeného cyklu o českých hercích a komicích. Tentokrát bude věnován Jaroslavě Obermajerové.

0: Eurythmics na vlnách rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Plzeň. Pojďme se podívat na teplotní rekordy plzeňského kraje pro 12. červenec. Minimum 2,9 stupně v Plzni Bolevci v roce 1990, maximum 35,8 stupně naměřili rovněž v Plzni Bolevci v roce 2010. Co se týká východu slunce, tak to vyšlo 3 minuty po páté a zapadne 6 minut po 21. hodině.
1: Počasí.

0: zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu Pavla Kopečka. Dobré ráno ještě jednou.
1: Krásné ráno.
0: Tak od našeho prvního vstupu vidím, že sluníčko svítí. Bude tomu tak celý den?
1: Tak bude to tak po většinu dne, ale s určitými přestávkami už se nad naše území od severovýchodu nasouvá oblačnost, ale rozhodně z ní pršet nebude. Teploty se pohybují od 18 do 21 stupňů Celsia. No a během dne, jak už jsem říkal, tak té oblačnosti bude od severovýchodu přibývat a zejména na východě kraje pak očekáváme, že oblačnosti by mohlo být víc. Teploty 26 až 29 na Plzeňsku by mohly dosáhnout až k tropické třicítce. A vítr zpočátku slabý, během dne potom mírný, severovýchodní až severní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Bude počasí stejné i zítra, tedy bude hezky?
1: Tak bude to hodně podobné s tím, že bude ještě o něco tepleji, teploty až přes 30 stupňů Celsia a na obloze očekáváme spíše méně oblačnosti během odpoledne, ale přece jenom nějaké polojasno, zejména v horských oblastech a opět bez srážek.
0: Vy jste říkal v minulém vstupu, že možná v úterý nějaká přeháňka, je to tak už jasné?
1: Tak úplně jasné to ještě není, ale jako je to hodně pravděpodobné, že během úterý by se v našem regionu mohla vyskytnout nějaká přeháňka, případně i bouřka.
0: Říká Pavel Kopeček z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni na Mikulce. Přeji hezký zbytek dne a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Mám pro vás jednu pozvánku na naše dopolední vysílání. Po 10. hodině tu bude další díl narozeninového pochoutkového roku. V něm vás čeká i připomínka naší velké kněží novinky Kuchařky sladké Česko. A také zaspomínáme na recept, který se díky porotě ocitl na prvním místě v roce 2022. V rámci letošního jubilejního 10. roku vysílání naší soutěže jsme totiž požádali osobnosti pochoutkového roku, aby recepty, které kdysi vyhrály, uvařili a upekli podle svého. A tak nás dnes bude péct vůbec poprvé sladké známý kuchař Ivan Vodochodský. Půjde o kunštátský zámecký perník. Kromě toho se dnes dozvíte, jak poznáte padělaný muškátový oříšek, jestli musíme na talíři nechat poslední sousto a jaké chutě mívá režisér Zdeněk Troška. A budeme také soutěžit o kuchařky sladké Česko. Tak si určitě poslechněte, pochoutkový rok začíná krátce po 10. hodině.
2: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
3: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
1: A ty přinášíme v 8 hodin a 51 minut. V gotickém Špícharu na hradě Švihov zazní od 16 hodin duchovní hudba evropských mistrů. Jízdárna ve Světcích u Tachova zve na letní hudební festival Dveře jízdárny do Kořán. Od 15 hodin tam zazní Má vlast a slovanské tance Opus 46. Na plzeňské náplavce na Mži se uskuteční workshop závěsné akrobacie. Práci s vlastním tělem v prostoru, rytmus i koordinaci si můžete vyzkoušet od 15 hodin. Zámek Luhov na severním Plzeňsku zve na prohlídkový okruh, ve kterém objevíte krásu zachovalých i zrekonstruovaných prostor. Dnes je zámek přístupný od 10 do 17 hodin a prohlídky se konají v každou celou hodinu. Zahrada pod Chodským hradem v Domažlicích ožije českým muzikálem Balada pro banditu. Hrát a zpívat se začne od 8 hodin večer. A kino Šumava v Klatovech láká na snímek Panel Story aneb Jak se rodí sídliště. Promítání začne v 8 hodin večer. Tolik dnešní tipy pro volný čas, ať už jdete kamkoliv, vám přejeme příjemnou zábavu a hlavně také šťastný návrat domů.
2: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
3: Sudovi Šrot, Republice ocel.
4: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Lukáš.
1: Pokáč a solitér, 8 hodin a 55 minut. Během zámeckého léta s Františkem Kinským navštívíme o prázdninových víkendech řadu zámků, abychom si popovídali s jejich majiteli o tom, jak se dnes žije na zámku a slyšeli příběh jejich rodiny. Dnes se vydáme na západ Čech až skoro k hranicím s Bavorskem, kde stojí nádherný a donedávna utajovaný zámek Týnec u Klatov. Patří manželům Lazarovic, kteří milují umění. Poslechněte si dnes po 13. hodině pořad hraběte Františka Kinského a Patrika Rozehnala a dozvíte se víc. No a po 9. hodině, tedy za přesně 4 minuty, začíná neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka. Hosty budou Jakub Smolík, Petra Smolíková, Martin Trnavský a Marie Formáčková. To bylo, vážení posluchači, z dnešního ranního vysílání vše. Michal Jánský se loučí a přeji vám hezký letní den a zase někdy naschledanou a naslyšenou.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Silničáři v plzeňském kraji dokončují první letošní seče trávy kolem silnic druhé a třetí třídy. V Kazmějově během prázdnin kompletně vymění technologii bazénu. Poslanci možná zvýší hranici pro podání daňového přiznání na 100 000 korun. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Ezeldin Dudáková. Po dvou měsících končí v plzeňském kraji seč trávy kolem silnic druhé a třetí třídy. Od května krajští silničáři posekali přes 4,5 tisíce kilometrů silničních úseků. Cílem bylo hlavně zajistit řidičům u silnice bezpečný rozhled a zvýšit bezpečnost provozu na silnicích. Jak potvrdila mluvčí správy a údržby silnic plzeňského kraje Helena Frintová, další sekání trávy začne po sklizni, tedy v průběhu srpna.
2: Druhá seč bude rozsáhlejší. Na rozdíl od první se budou krajské pozemky podél silnic sekat v celé šíři. V řadě míst proto nebude možné využít pouze techniku ze silnice a pracovníci budou muset přistupovat k pozemkům například přes přilehlá pole.
1: V Kazmějově na severu Plzeňska vymění zastaralou technologii školního bazénu. Ten slouží nejen místní základní škole, ale taky okolním školám a veřejnosti. Technologie bazénu byla v provozu 30 let, pokračuje nezávislá starostka Kazmějova Eva Šimlová.
3: Celkové náklady přesáhnou 1 milion korun. Město Kazmějov požádalo o finanční podporu z dotačního programu Plzeňského kraje. Cílem je, aby byl bazén od začátku nového školního roku opět připraven přivítat školáky i veřejnost.
1: Hranice zdanitelných příjmů pro povinnost podávat daňové přiznání by se mohla zvýšit z nynějších 50 na 100 000 korun ročně. Doporučil to schválit sněmovní rozpočtový výbor, když posuzoval pozměňovací návrhy ke znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Výbor také doporučil schválit návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO na daňové osvobození zdravotnických benefitů u zaměstnanců. Poslanci by zákon, který zavádí modernizovanou verzi EET, měli schvalovat v příštím týdnu. Při ruských útocích na Ukrajinu zemřelo nejmíň 7 lidí. 5 obětí hlásí město Sumy na východě země, kde ruská armáda použila naváděné letecké pumy. Dalších 30 lidí je zraněných a 2 lidé zemřeli při náletu na přístavy v Oděské oblasti. Rusové v noci zaútočili taky na Charkov a Kyjev. V ukrajinském hlavním městě je zraněných 12 lidí, včetně 2 dětí. Sport. Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní až severní.

0: Pochoutkový rok.
1: Dnes se zase rozloučíme s jedním pochoutkovým rokem, ale otevřeme dveře do toho dalšího. Čeká nás totiž vzpomínka na nejlepší recept roku 2022. Sladký recept, protože tehdy to byl pochoutkový rok na sladko. Své cukrářské umění předvede dnes vůbec poprvé před veřejností kuchař Ivan Vorochodský. Tak mu držme palce, až bude péct kunštátský zámecký perník od Marie Šafářové. Kromě toho si dnes povíme zajímavosti o muškátovém oříšku, chutích, které miluje režisér Zdeněk Troška, a poradíme, co s posledním soustem na talíři. Jo a nebude chybět ani soutěž o naši knižní kuchařku Sladké Česko. Tak hezký poslech stále probíhajících oslav našeho pořadu přeje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
1: A nezapomeneme ani na něco dobrého k pití s Karlem Gottem.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem brzk, čověče.
0: Pochodkový rok? Ten slibovaný recept od Marie Šafářové z Poličky.
1: Já jsem úplně konsternován. Jsem takový zámecký, ale podomek teď v téhle chvíli. Nejsem ani kuchařů pomocník nebo cukrářů, protože já nepeču. Já prostě...
0: To je výzva.
1: No a pro mě to je, já jsem to už když jsi říkal, ty jsi prostě rozhodl, že mě vyzkoušíš a já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda a... Peču, když je nějaká soutěž, dělal jsem, máme takovou tady sousedskou partu kamarádů a děláme jednou za půl roku, děláme takovou kuchařskou soutěž, vždycky je téma nějaký daný, a třeba držpati bylo, to byla držková španělá k tiramisu, jo,

0: A teď naposled byla brarabu. A to byla bramborová polívka, ragu zvěřinový a buchtičky. A to jsem Patrikovi, to se přiznám posluchači, Patrikovi jsem velmi poníženě volal a psal a chtěl jsem jeho recept na jeho úžasný buchtičky ze Šodo, který jsem chutnal od něj. To byly takový malinkatý buchtičky, který byly plněný tvarohem a bylo to úžasný. Patrik mi dal recept, já jsem ty buchtičky udělal, povedli se mi ty buchtičky. Buchtičky byly exkluzivní. No a prohrál jsem to normálně, protože ty kreténi, že jo, když to řeknu, konzervativní, řekli, že buchtičky že ono nejsou plněný a normálně mi dali na poslední místo, jakože. Přitom to všem chutnalo, že?
1: Tak jim zkáž, že jsou sami teda hloupí, protože Šodo je z vína a tohle je vanilkový krém.
0: No,
1: takže vlastně to sami taky dělají špatně.
0: Taky to dělají špatně, no, přesně.
1: Takže si měl vyhrát. My dnes budeme dělat recept tedy podle Marie Šafářové, kunštátský zámecký perník. Ivan, kdy naposledy byl v cukrárně?
0: No člověče, cukrárn, jako dřív nikdy skoro, já jsem vůbec do cukrárny nechodil a nepotřeboval jsem sladký. Teď mám takový, že tu a tam mě popadne třeba úplně obsedantní chuť třeba na větrník, jako jo. Ale to je třeba jedno za půl roku, tak jako, tak musím jít a koupit si dobrý větrník, jo. Ale abych si šel sednout do cukrárny na zákusek a na kávičku, to člověče.
1: Jakýž větrník, to je taky takový stejně jako chlebíček, tak dost jako nepolapitelné jídlo.
0: No, chlebíček je polapitelný, když je chlebíček dobře udělaný, ale větrník jíst normálně do toho musíš zabořit tu vidličku a všechny ty vrstvy musíš najednou dát do pusy, jakože.
1: To tak jako celý rozmačká.
0: No, se to rozmačká, no to nevadí, tak si to esteticky upravíš, ale no tak, ale prostě větrník je větrník, jakože. Radši větrník než hamburger.
1: Jeden stačí.
0: No jo, to stačí. Mně stačí se dát si, já miluji tady, chodíme ke kamarádovi, Míša vnuk, tady takový hradecký kuchař výborný, a ten má mini větrníčky vždycky, jo? A to je na dvě vidličky, prostě úplně, to jsou takový malý větrníčky a to tam vdechneš prostě po té kávě a je to přesně tak akorát, co já potřebuji, jako jo? Že dáš si chuť to větrníčko, to máš chuť a stačí, nezmrtvíš se tím.
1: Ani nekoušeš, jenom vdechneš.
0: Tak.
1: Tak třeba tak podobně dopadne dnešní recept, těšte se na to už za malou chvíli, začínáme s Ivanem Vorchockým.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vorchockým.
3: Prý není to se mnou snadné,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Po písni se tedy vrháme na ten slibovaný recept od Marie Šafářové. Z poličky dělala zámecký kunštátský perník. Historický recept, je to takový jako plněný perník sušeným ovocem a povidly. Bude to dělat Ivan Vodochodský, valí oči.
2: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jako že nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu. Takže já jsem na tebe zvědavý, protože celá to těsto jsem zkoušel už včera. Paní Marie, pokud nás posloucháte, prosím vás, pomoc, řekněte mi, proč se mě to sypalo, ono to nedrželo pohromadě. No uvidíme, dáme si druhý pokus a třeba se nám to povede dneska. Nezměnil jsem vůbec ničehož, možná jsem dal trošku víc rumu potom do toho, ale uvidíme, no ale budu se snažit zachovat to, co nám paní Marie prostě předepsala.
1: Držte nám palce. Suroviny, které jsou potřeba, vyjmenujeme?
2: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a 2 lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše, to rozemlete.
1: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
2: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
0: Pochoutkový rok.
1: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
2: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Šubotám. No, promícháme. Tak, teď dáme koření. Jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou. Tak. To je spíš taková lžíce. A zase promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
1: Máme rendlík, v něm máslo, to rozpustíme.
2: 42,5 gramu másla, rovnou tam přidáme mléko k tomu, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
1: Pak to teda necháme schladnout.
2: Máme to prochladnout.
1: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
2: Tak vajíčko, aby jsem neriskoval, že se mi vajíčko srazí po přidání k tým. Doufám za chvilku prochladlý směsi, másla, mléka, medu. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál. A myslím, že tím nezeskazím. Dám lžíci.
1: To je směsi másla, medu.
2: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladlý už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
1: No, ono to tak jako zdrobenkovatí. No, zdrobenkovatí. A pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
2: No a to právě čeká. A tebe už na to.
1: Dobře, ano, dej to sem. Dej to sem, vyklop.
2: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
1: Půjde. Já myslím, že to půjde. My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, půjde to.
2: To by mě bratiška nebo maršálek vyrazil jak skina. To je úplně něco jiného, než bylo to včerejší.
1: Stačí, aby přijel rozehnal, ale to jde, no. Jsem vnes tu lásku k tomu těstu.
2: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
1: No, perfektní.
2: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
1: Až to hezčí než paní Šafářová.
2: Fakt.
1: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
2: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dělal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
1: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu. A musí být tenká, protože kouzlo v tomhle dezertu je v tom, že tenhle perník má tenoučké vrstvy těsta a mezi tím je docela dost náplně.
2: Fakt.
1: Teď tomu musíme jenom dát ten obdélníkový tvar.
2: Patriku.
1: Chceš, mám valet?
2: Že tuhle věc, kterou já nenávidím, budeš dělat ty. Vážení posluchači, jsme právě svědky historické chvilky, kdy Patrik Rozehnal ukazuje, že opravdu něco umí i rukama. Celá léta se živí za mikrofonem, ale on umí přiložit ruku k dílu a jde mu to. Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Klidně to přesáhně, protože okraje co? Ukrojíme.
1: Můžu, jo? Dobře.
2: Můžeš. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No, tak tam musíme to nanést ty.
1: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. 400 gramů povidel. Kelímek celý. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
2: Vlašáky.
1: Můžete přidat cokoliv, třeba i rozinky, možná i brusinky, cokoliv by se tam hodilo.
2: Patriku, ty jsi ztratil drahocenný čas mezi tím, co stají, vystrkáš mikrofon.
1: Já jsem mohl válet. Ne se válet, ale si válet. Stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
2: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
1: Co to máš za mini šmrdolátko?
2: To je metlinka.
1: Jednovaječná, jo?
2: Člověče, já do toho vajíčka.
1: Já dám ještě alkohol.
2: Já tam dám ještě kapku rumu. Žička rumu. On se toho hezky vtucne. Vpije.
1: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
1: Pečte teď. První cukrářský kurz Ivana Vodochodského skončil úspěšně, je nakrájený na talíři, vypadá to hezky, krásně se ti povedly vrstvy, chválím.
2: No a Patriku, čekal jsem, že mi trošku víc pomůžeš samozřejmě ze svojí praxí a zkušeností. I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, a on to sebe nasákne, tu marmeládu, ty fíky, ty švestky, tak to bude geniální. On mi tady sně celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Takže okrojek, výborný, ne? Až se namočí pěkně, až se to pěkně jako prohne té chutě, tak to bude. Není to suchý, není to dusivý, což je dobrý.
1: Není. No.
2: Dobrý.
1: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný. Ne, opravdu jako, a ty jsi to narval hodně tím sušeným ovocem, takže v tom povidlí se to utopilo.
2: Přesně, jo, je tam toho hodně.
1: Děkujeme paní Šafářové pro dnešek i Ivanu Vodochodskému.
2: Kolikně si, neboj se, pohodě, já se rozloučím na tebe. Ano, paní Šafářová, vám pěkně děkuju, že jste mi na sklonku života ukázala, jak se má péci. Dám to ještě ochutnat manželce a uvidíme, když to uspěje, tak hold, každou neděli si přistanu a budu péci perník. Zámecký, tak.
1: Recept máš už teď na webu pochoutkovirok.cz i s fotografiemi slušivými. A pozor, je tam i ten původní recept pro srovnání dva vedle sebe i na fotografiích. A tenhle recept bude bojovat i o ten titul Recept desetiletí ve sladkém. Tak ty jsi jeho ambasadorem v tomto roce. Přeju úspěchy tobě tím pádem.
2: Jakožto ambasador s tím souhlasím a prosím vás, hlasujte pro tento recept. Dobrou chuť.
1: Na konci roku na to dojde, až vyčerpáme všechny výherní recepty z posledních 9 let, jejich dohromady 36. Dnes to bylo tedy první místo roku 2022 a příště se vydáme už do roku 2023 za tím vítězem u posluchačů a připravovat houbové krokety bude Naďa Konvalinková.
2: Je, to bych si dal houbový krokety, já to mám rád, všechno, co je s houbama, miluju, že jo. Tak Naďo, doufám, že to neskazíš. Naďa, ne, ona je výborná kuchařka, výborná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělali. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, i má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastní.
1: Roste na Moldských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
2: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
2: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
3: Nejvíc my používáme, aby uděláme bechamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdejme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
4: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
5: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
0: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: posluchače Pochoutek, teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zdroje něco pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říkala, je, promiň, já tě ruším u snídáně. Já říkala, ne, já už obědvám.
1: Vlastně připomněl, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: Ne, to já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo, samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále, takže v podstatě, když bylo takový kyselo, tady bylo všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále, takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to sousedka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak ho udělali, ochutnej, dobrej, tak se dá recept, už se to dělá, zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, to je úžasného něco, a ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na ty pánice.
1: No, jasně, a bramborový plátky na těch tále dělá moje babička.
2: Ještě vošouky, jsme tomu říkali u nás. Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak bylo lepší.
1: A pak se to potřebujeme buď švestkovým a podle, nebo jenom sádlem se to
2: potřebujeme. Já v životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejrá nebo škralou, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Ale jinak, jako já. Opravdu, to je taková hra, dostojí. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo zhubnout. Jak? Jepa, tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je. První den 1 pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prý schodila 5 kilo, ale úžasně běhá těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No. A všem 5.
2: A šestý den máš šikmý oči, že jo? Ňom, ťom, ňom. No.
3: 5 pytlíků na
2: ňo. Kurejže.
1: No, já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná představa.
2: To je jak brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejži strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rejže, přátelé, tak jako opravdu. Já jsem do tého srandu, ale tohle to znamená. Když paní Macer, jste sama palatet? Říká, nevím.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tady se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak jste si.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přehnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili. A esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ní nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně, a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostřím k vidličce, a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blašková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého, nově? Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte. Máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání Pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na Pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Sdílená elektrokola v Plzni pravidelně využívá zhruba 30 tisíc lidí. V Blovicích na jižním Plzeňsku opět funguje výdejna potravinové pomoci. Policisti připomínají, že řidiči, kteří cestují s domácím mazlíčkem, musí dbát i na jeho bezpečnost. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 30 stupňů. Zprávy pro vás má Kateřina Ezeldy Dudáková. Plzeň postupně navýší počet sdílených elektrokol na 500 kusů. Důvodem je velký zájem cyklistů. Aktuálně jich je po městě 350. Náměstek primátora Aleš Tolar ze STAN k velkému zájmu o tuto službu dodává.
2: Denně zaznamenáváme kolem 3000 výpůjček těch uživatelů, kteří jezdí na sdílených kolech opravdu pravidelně, těch je kolem 30 tisíc a už na kolech za 4 měsíce, co ta služba existuje, ujeli 750 tisíc kilometrů, což je jakoby 20krát objeli země kouli.
0: Blovice na jižním Plzeňsku obnovili výdejnu potravinové pomoci. Lidé v tíživé životní situaci tam získají pomoc zdarma jednou za 14 dní. Projekt pro 20 lidí je momentálně naplněný. Podmínkou pro zájemce je spolupráce se sociálním pracovníkem Blovického městského úřadu. Pokračuje místostarosta Blovic Michal Hodek z TOP 09.
3: Jednou za 14 dní sem přijde autíčko do Blovic na domluvené výdejní místo. Koordinujeme to s naším sociálním odborem, jestli to dostává ta pomoc tam, kam má. A to memorandum je vlastně opřeno o další finanční pomoc ze strany města, kdy jsme nějaký symbolický dar předali této organizaci a mohli jsme tak spolupracovat v dalším období.
0: Za nepřipoutaného psa v autě můžou řidiči v Česku dostat pokutu v hodnotě 2000 korun. Policisté proto připomínají, aby si lidi dávali na správné zabezpečení pozor. Psa je možné zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale taky třeba mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru nebo klecí. Evropská komise vyzvala k ukončení financování benátského bienále. Důvodem je účast Ruska. Informuje o tom agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur, tedy skoro 50 milionů korun. Sport. Cyklista Pavel Bittner dojel ve spurtu 8. etapy Tour de France 5. 23-letý český závodník tak zaznamenal druhý nejlepší výsledek v kariéře na Grand Tour. Rovinatou etapu vyhrál Belgičan Merlier. V celkovém vedení zůstává slovenský obhájce titulu Tadej Pogačar. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26, zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Provoz na silnicích v plzeňském kraji je klidný a nemáme hlášené žádné komplikace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je 11 hodin a 5 minut, je neděle s datem 12. července, prázdniny a dovolené jsou v plném proudu a vy jste na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, který vám chce být příjemnou kulisou, jelikož při jeho poslechu můžete vykonávat prakticky jakoukoliv činnost, snad kromě mytí uší. V následující hodince tedy vyrazíme do Černošína, kde se konal sraz historických vozidel. Bavit vás bude legendární dvojice Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák a už za pár minut tady bude další fajeton Josefa Fouska. Tak užívejte dne.
1: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: lásku v svět.
1: S tím se nedá nic dělat. Beznadějná věta, kterou často vyslovujeme, když si nevíme rady. Hledáme záchranný bod. Jak z té pasti uniknout? Ke slovu přicházejí vědmy, věštci, kartářky, jasnovici, okultisté, senzibilové. Chytáme se stébel protonoucí. Hledáme zázračné všeléky, nasloucháme amatérským mudrcům. Hledáme cesty ze svých potíží, propadáme depresím, sebelítosti a celý svět se nám proměňuje ve velké rumiště beznaděje. S tím se nedá nic dělat. Toužíme po světě, kde není strach. Hledáme lásku a porozumění. Začínáme si malovat vlastní pohádku, utíkáme od skutečnosti, ztrácíme přátele a naše okolí nás má za podiviny a také za blázny. Někdy přijdou chvíle, kdy se člověk vzdává. Přichází neúspěchy, opustí nás ten, koho jsme milovali, ztrácíme přátele a kamarády a smutek, ten je nakažlivý. Přiznám, že neumím dát návod, jak z pasti ven, ale říkám zcela poctivě, jsou okamžiky, kdy jsem v té pasti také. Mám to štěstí, že jsou okolo mě lidé, které mám rád a kteří mají rádi mne. Své trable mezi ně sobecky rozdělím. Ti, kteří jsou na rány života sami, nemají ani kočku, ani psa, ani papouška, natož člověka blízkého. Mají jedinou možnost. Svěřit se alespoň dopisem, psaným nebo poslaným na dálku myšlenkou. Ve chvíli samoty je jedinou cestou vnořit se do vzpomínek a uvěřit, že ti, kteří nás opustili, jsou s námi, že o nás ví. Znovu přijde tichý úsměv, slyšíte jejich kroky a uklidní vás laskavá slova. Ale abych byl poctivý, nemohu radu dát potvrzenou, protože jsem měl vždy s kým se rozdělit a zaplašit samotu. Je hořké svěřit se a být zklamán, ale znovu je nutno pokoušet se o to, jinak přítele a nakloněné srdce nenalezneme. Neříkám, s tím se nedá nic dělat, ale říkám, s tím se musí něco udělat.
0: Fouskův svět. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Neděle 12. července. Svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě začal soud se 14 obviněnými v kauze Babice. Jen o 10 dní později, kdy v této vesnici na Třebíčsku byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři. Letecká havárie československého dopravního letadla se odehrála v roce 1961 u marocké Casablanky. To je 65 let. Kvůli špatnému počasí letoun IL-18 musel místo v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Naše dopravní tepna, přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
2: Dálnici tedy máme, pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
1: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980. Docela všední obyčejný. Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. A já přeju hezkou neděli.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď už mají slovo Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák.
2: Víte, já to nechci vyloženě tvrdit, ale já mám takovej dojem, že v naší rodině máme nymfomanku.
3: Ne, no jo, povídejte.
2: Jo. Synovec.
3: A jo. Tak to pozor, to bude něco jiného.
2: Ale ne, tak... Synovec mi vyprávěl, že s tou jeho, on je ženatý, že s tou jeho si hned po vecelce koupili barevný televizor. No a jak vám šly týdny, tak oni neviděli jediný program do konce.
3: No to já taky usínám v půlce většinou.
2: Ale ne, tak líbánky, no.
3: Aha, tak já vím, já se... Takže, oni se líbali a neviděli jen přes druhého.
2: Vy mi rozumíte, víte, no prostě synovec chodil do práce unavený, ospalý, no prostě takhle to dál nešlo, oni furt.
3: No jo, líbánky. No.
2: A tak se dohodli, že se tý líbánkový činnosti budou věnovat jenom dvakrát týdně. A aby se jim to nepletlo, tak jenom ve dnech, ve kterých je R. V úterý a ve čtvrtek.
3: No jo, no. Ono není nadrozumný konsenzus.
2: Jistě. No jenom, že uběh první týden týdletý dohody a ona vám se takhle při aktualitách začala šmajchlovat. A miláčku sem a miláčku tam a dej Zuzance pusinku. No tak synovec povídá, prosím tebe, nech toho, který den je dneska, a ona na to, nerděle.
3: No tak to.
2: Takže, teda synovec určitě nymfoman není, to je ona.
3: No, no ne, no tak...
2: Ona byla nymfoman.
3: No, synovec nemůže být nymfoman. No. Vy neznáte původ toho slova, v tom je ta potíž. Podívejte, to slovo nymfoman je, to vzniklo ze slova nymfa. No. To je starořecká mytologie, jo?
2: No.
3: A nymfy, to byly takový víly, takový rusálky vilní to byly. Každá se lepila na jednoho satyra,
2: jo? Nepoučujte mě. Řekl jste, že nymfománie je chorobná touha žen po mužích.
3: Ano.
2: Tak mi nebudete říkat, že neexistuje taky chorobná touha mužů po ženách.
3: No, to pak občas jo, ale to není nymfománie, prosím vás. Podívejte, podle statistiky, kolegyně, u nás připadá na jednoho muže 6 žen.
2: 6?
3: No. Mně tady vlastně chybí 5 ženské, když to tak vím. 6 žen na jednoho muže u nás, jo? No takže když našinec ty sukně krapet prostřídá, no tak to není choroba.
2: Aha.
3: To je, já bych řekl, to je iniciativní společenská angažovanost.
2: Olovi, to už... řekněte rovnou altruismus.
3: Co altruismus? No. Charita.

0: Skupina Katapult tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň ve 11:45. Do Černošína se v sobotu sjela historická vozidla. Jednostopá, dvoustopá, ba i třístopá. Nejstaršímu vozu bylo 106 let. Víc vám o tom řekneme za chvíli, jen co dospívá slza.
1: Byla smiloučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: V sobotu se v Černošíně konal už 6. ročník srazu historických vozidel. Ten pořádá, věřte tomu nebo ne, mladá žena Kateřina Entová, která je také hrdou majitelkou Velrexu. Setkání fanoušků motorové historie proběhlo v přátelské atmosféře, nechyběly ani soutěže. A na místě zvůní benzínu natáčela Martina Sihelská.
1: Soutěžní kartička, tak já se zeptám, jaká hodnota peněz je tady v té krabici?
2: Přesně takhle zněla jedna soutěžní otázka pro všechny, kteří přijeli na sraz historických vozidel v Černošině.
3: 105.
1: 105, 52.
2: Zeptám se, jakým jste přijel vozidlem?
3: Dodge Brothers.
1: Nejstarším.
2: Nejstarším, jaký je to ročník?
3: 1920.
2: A odkud jste přijel?
3: Z Líní u Plzně.
2: Pořadatelkou 5. ročníku srazu historických vozidel v Černošině je Kateřina Entová. Kolik se přihlásilo účastníků?
1: Přihlásilo se 100 účastníků, ale vozidel se sešlo 120.
2: Oni tady také soutěží. Jaké jsou soutěže?
1: První soutěž byla skládání z Merkuru, druhá soutěž byla typovačka. Účastníci dále vyrazili na trasu, která byla přes Stříbro, přes Kladruby, Málkovice, Kurojedy, přes Svojšín zpátky do Černošína. Na trase byla další soutěž, kde účastníci házeli disky na čáru. Čtvrtá soutěž byla znova odhadová. Nejstarším vozidlem byl Dodge Brothers z roku 1920.
2: Říká pořadatelka Kateřina Entová, která už jistě přemýšlí nad 6. ročníkem v roce 2027. Dobrý den, krásné Dobrý den. Vozidlo, jak se jmenujete a odkud jste přijel?
4: Já jsem Pavel Kočandr, jsme ze Studánky Otachova.
2: Co to je za vůz?
4: To je Ford Mustang 1969.
2: To je krásné auto, kde jste ho získal?
4: Dojel jsem pro něj k Brnu a předchozí majitel ho přitáhl z Ameriky od kamarádu.
2: Chcel jste do něj investovat?
4: Do každého auta se musí investovat, ale mám vedle sebe manželku, takže to nemůžu říkat nahlas.
2: Manželka je spokojená s koníčkem svého manžela?
1: Ano, je to fajn. Jezdíme s tím na výlety, na zmrzliny s dětma, užíváme si to všichni.
2: Tak Pavlíku, Vašíku, kam jezdíte nejraději?
5: No, ty srazy aut a třeba do Tachova na zmrzku jezdíme.
2: Tak takové krásné výletní auto má rodina Kočandrlova ze Studánky. Šťastnou cestu.
4: Děkujeme.
2: A na začátku náměstí stojí černošinský Honza Čech a má tady úžasné červeno-bílé vozidlo. Cože to je?
6: Dobrý den, je to Ford Transit první generace, hasič původem z Německa. Je to rok 1971.
2: Kde jste získal takový vůz?
6: Přes kamaráda, který tyhle ty hasiče tahá z Německa. Teď jsme ho předělali, že tam je i spací nástavba, takže chceme s tím občas někam zajet, ale hlavně na tyhle srazy veteránů. A pro radost.
2: Říká Jan Čech z Černošína. A řidiči také pomáhají jeden druhému, koukám tady kabely, že jste asi nabíjeli.
7: Snažíme se, no, ale baterka asi pravděpodobně skončila, takže budeme muset nějak dojet a dát jinou, no.
2: A co to máte za vozidlo?
7: Praga Baby.
2: A odkud jste?
7: Plzně, Klimeš, Jiří.
2: Vy jste si sehnal úplně odbornou pomoc, hasičské auto, můžu se zeptat na vaše jméno a typ vozidla?
8: Já se jmenuji Pavel Norovský a je to Škoda Forma, no, hasičský. To je originál hasičský.
2: Odkud ho máte?
8: No, z naší jednotky. Ty už ho chtěli vyřadit, no tak já jsem si ho koupil.
2: Dobře jste udělal. Slouží dobře.
8: Nikde mě nenechalo a vždycky mě dovezlo.
2: Tak šťastnou cestu.
8: Jo, taky.
2: Z Černošína Martina Sihelská, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hodina plná vašich gratulací a příjemných melodií, to je pořad Blahopřejeme písničkou. Každou sobotu a neděli poslouchejte po 17. hodině. Přání, které udělá radost vašim blízkým nebo přátelům, můžete zaslat na adresu Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00. Nebo můžete využít formulář na našem rozhlasovém webu. Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Voda v přehradách v Plzeňském kraji dál klesá. Policie se zabývá pády velkých kusů asfaltu do řeky v Karlových Varech. A tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon. Ve finále porazila Karolínu Muchovou. A dnes bude jasno až polujasno, odpoledne přechodně až oblačno. Teploty do 30 stupňů. Jsou tady zprávy a Helena Kapicová. Tak dobré poledne. Voda v přehradách Plzeňského kraje dál klesá. Vodohospodářům se nicméně zatím daří udržet hladinu na všech vodních dílech, včetně přehrad, které slouží jako zdroj pitné vody. Pokračuje hlavní dispečer z povodí Vltavy závod Berunka Petr Vicenda.
3: Tuto chvíli plní svou hlavní funkci, to znamená nadlepšují průtoky v profilech podhrází i přes extrémně nízké přítoky. Důsledkem je samozřejmě poměrně rychlý pokles hladiny ve všech nádržích, a to jak víceúčelových, například vodní nádrže Hracholusky, tak nádrží vodárenských, například nádrží Nýrsko nebo Žlutice.
1: V Plzni začal fungovat šatník pro rodiny v nepříznivé životní situaci. Materiální pomoc v podobě oblečení, školních pomůcek nebo kočárků je určená například samoživitelům, pěstounům nebo lidem ve finanční krizi. Organizaci zajišťuje Plzeňské charitativní centrum Domus. Podrobnosti k provozu šatníku doplňuje mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.
4: Pomoc je poskytována individuálně s ohledem na konkrétní aktuální potřeby rodiny a také na kapacitu šatníku tak, aby pomoc byla vždycky důstojná, smysluplná a spravedlivá. Veřejnost také může přispět do šatníku. Přijímány jsou ale pouze čisté, funkční, kompletní a nepoškozené věci, které jsou vhodné k okamžitému použití.
1: Z pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem právě projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii a zpravodajskému serveru i rozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Jeho mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
5: Při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
1: Video z incidentu a další podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Sport. Tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. Historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve třech sadách. Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře. Před třemi lety neuspěla na Roland Garros, teď na Wimbledonu.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polujasno, odpoledne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách o něco méně 23 až 26 stupňů. Zpočátku povane slabý a během dne přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky dobré, biozátěž na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Krátce po 12. hodině jezdíme po regionu bez dopravních nehod a výrazných komplikací. Ať je to tak i nadále a přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: Ano, teď je 12 hodin a skoro 5 minut. Pravidelný to čas pro pořad s názvem Písničky pro vás. Pro koho budou, tak to už je opravdu jenom na vás. Stačí zavolat na číslo 221 554 222. Domluvíme se tady, jakou písničku pustíme. No a vy si sami řeknete svůj vzkaz nebo blahopřání. Jinak opět pro inspiraci uvádím, že dnes má svátek Bořek. A tohle jméno není zrovna frekventované v zemích českých, protože Bořků je tady podle posledního součtu 21. A to se do toho možná ještě počítá Bořek stavitel. Každopádně nejen Bořků můžete telefonovat, protože telefonní linka už je volná a u mikrofonu i toho telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: Petr Novák písničky pro vás zahájil zpěvem, no a slovem teď bude pokračovat Roman z Plané, ten je u telefonu, přejeme dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěl nechat zahrát písničku, na který jsme se domluvili, do nemocnice následné péče svatá Anna na rehabilitaci paní Evě Donovalový a kolegyním Spokojen, tak pro radost. A vám do rádia. Děkuji moc a nashledanou.
0: Tak doufejme, Romane, že poslouchají všichni na pokoji tam.
1: Jo, většinou poslouchají, tak snad uvidíme.
0: Tak zdravíme Evu.
1: Tak jsme se trefili.
0: Zdravíme Evu i celý pokoj a posíláme ten krásný duet.
1: Jo, a je to pro paní Evu Donovalovou, jo?
0: To už jsme slyšeli.
1: Myslím, že jsem to říkal, nevím. Asi jo. A na pokoj samozřejmě a vám do rádia. Tak.

0: 221 554 222, tohle telefonní číslo sem do písniček pro vás zná také paní Jana z Valchy na Klatovsku, vytočila ho a tak je v rozhlasovém éteru. Jano, dobrý den.
1: Přeji hezký den a děkuji za přivítání. Po rozhlasových vlnách chci popřát vnučce Natálce Šenekové k narozeninám. Naše milá Natálko, už je tomu 25 let, co jsi spatřila tento svět. Přejeme ti všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, pohodu a spokojenost v pracovním a hlavně osobním životě. Brzy vás čeká velké životní rozhodnutí. Přejeme, aby bylo šťastné a krásné. Už se všichni moc těšíme. Máme tě rádi, přeje babi Jana, děda Míra, rodiče, sestra Julinka, tvůj Vojta, teta Jana, Péťa, Ondra a Vojtíšek a všichni, co tě mají a měli rádi. Písničku posílám pro tebe i k těm nebeským branám. Vám, pane redaktore, děkuji moc krát a někdy zase naslyšenou.
0: Krásně jste to řekla a my posíláme Natálce písničku.
1: Děkuji moc krát.

0: Láďa Střemošné je teď na řadě v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Láďo, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl touto cestou pozdravit celý rozhlas Plzeň a všechny posluchače a nechat jim zahrát písničku Imagine od Johna Lennona. A chtěl bych ji ještě nechat zahrát pro paní Jarušku Vaňkovou a pro paní Jelenku Ruškovou, který obě dvě popřáli mamince k svátku 7. července, to bylo Bohunky, tak ta písnička, kterou teďka posílám, je ode mě a od maminky Bohunky, Struncojc ze Třemošní.
0: Dobrá, John Lennon už je připraven, já už ho pouštím, Láďo, mějte se hezky a zase zavolejte.
1: Moc vám děkuju.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: No a teď přišel čas, aby se v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň ozval také Matěj z Rokycan. Tak Matěj, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Plzeň i vás, pane Stupka. A dnešní přání popotuje do Třemošné u Plzně pro mého kamaráda Vojtu Bártu, kterému dnes přeji všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, radosti, štěstí, ať mu všechno v životě vychází tak, jak chce a ať si splní veškerá svá hudební přání, třeba ve svém folkloru, o kterém říká, že je jeho srdeční záležitost. Tak Vojto, všechno nejlepší, užij si dnešní den a pěkně to oslavte. A já ti posílám písničku, teď cituji, krásnou nostalgickou písničku Malovaný džbánku od Helenky Vondráčkové.
0: Tak, ta písnička už je připravená. Matěj, díky za zavolání, zase se někdy ozvěte.
1: Určitě, děkuji, naslyšenou.

0: No a do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň se teď hlásí Honesovice, konkrétně pan Tomáš, ten má také něco na srdci. Tomáši, povídejte, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i vaše posluchače. Samozřejmě dneska je pohodová neděle. A jelikož dneska slaví narozeniny určitá osoba mě hodně, hodně blízká a je to můj otec, Karel Balón z Holíšova. Má krásně 82. narozeniny, tak mu posílám pěknou písničku na pohodu. Ať si užije dnešní den. Bude určitě dneska na pivko s kamarádem. Trošku pojí něco dobrého, tak ať se mu to všechno vydaří. My to slavíme spolu jindy, máme to plánovaný. Vám děkuji za vybrání písničky a tak tady zdravím i Standu Dodolců. Určitě taky poslouchá, ať se taky užívá nedělní pohodu. Jo, a vám taky nedělní pohodu, klid a všem, co poslouchají. Děkuji moc krát.
0: Není zač, doufejme, že je oslavenec teď u rádia.
1: Určitě, určitě poslouchá, leží na kanapě.
0: Tak posíláme na kanapě jednu písničku.
1: Děkuji moc, naschle.

0: Tak tohle byly Činasky, tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň v písničkách pro vás. Kam se dovolala před chvílí také Marie Spoděvous? Ta už má slovo. Dobrý den.
1: Dobrý den. V pátek oslavila naše milované dcero Marie Ševčíková z Vráňov 40. narozeniny, klidně to můžu říct, to ještě není velký věk. A Maruško, všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví a žádné útrapy, jako si celý život měla. To tě přeje táta, máma, sestra Boženka, Stlučné s rodinou, syn Venoušek, Šimonek a manžel Václav. A všichni šlo projít ze Staňkova. Jo, tak děkuju za tuto krásnou písničku. A užila jsi si to. Na oslavě jsme nemohli být, protože jsme nemocní.
0: Tak zahrajeme Marušce, už je to tady, Marta Antena.
1: Jo, děkuju vám. Naschledanou.

Do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň se nejen telefonuje, ale také píše, jako v tom následujícím případě. Dobrý den, dnes slaví narozeniny paní Jaruška Plová ze Staňkova. Přejeme zdraví, štěstí, dlouhá léta, ať tvé tělo stále vzkvétá. To přejí kamarádi z Kolovče a prosí o písničku Rozdej vůni snům.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

No a ještě jeden vzkaz se do dnešních písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň vejde. Ten zní, chtěli bychom popřát naší milé babi Janě Šimkové k dnešním narozkám. Babi Šímo, máme tě moc rádi a přejeme ti jen to nejlepší, hlavně to zdravíčko. Zítra přijedeme i s velkou kyticí. Tvoje vnučky Klára a Sabina.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

świat, jak znam, tu jest. Ach, krasko, skrzecieś i mi idźmy.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň dokončuje přístavby na 13. a 26. základní škole. Po dvou měsících končí v plzeňském kraji sečení trávy kolem silnic. Na jih Francie míří z Česka další vrtulník na pomoc hašením. A dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne přechodně až oblačno a teploty do 30 stupňů. Jsou tady zprávy a Helena Kapicová, tak dobré odpoledne. Plzeň využívá letní měsíce k úpravám školních budov. K větším investicím patří přístavba na 26. základní škole, takzvané Růžovce. Všechny práce tam mají skončit do začátku nového školního roku, říká to náměstkyně primátora pro školství Lucie Kantorová z Hnutí ANO.
2: Máme tam úplně nový pavilon s odbornými učebnami. V září budou mít žáci nové prostory, konkrétně i první stupeň své kmenové třídy. Velkou investiční akcí je na 13. základní škole na Slované, přístavba a nástavba školy. Opět tam vzniknou nové odborné učebny, multifunkční sálky, takže se rozšíří opět možnost sportování dětí ve škole.
1: Silničáři v plzeňském kraji dokončují první letošní seče trávy kolem silnic druhé a třetí třídy. Práce začaly už v průběhu května a trvaly dosud. Jak popsala mluvčí zprávy o údržbě silnic plzeňského kraje Helena Frintová, cílem bylo hlavně zajistit řidičům u silnic bezpečný rozhled a zvýšit bezpečnost provozu na silnicích.
3: Celkem pracovníci správy a údržby silnic plzeňského kraje posekali přibližně 4620 km silničních úseků. V místech se zvýšenými nároky na bezpečnost, například u křižovatek, v zatáčkách nebo v nepřehledných úsecích, probíhalo sečení opakovaně, aby byly zachovány dostatečné rozhledové podmínky.
1: Další sekání trávy kolem silnic je v plánu po sklizni, tedy od srpna do října. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc hašením požárů, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. O mezinárodní pomoc požádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Helikoptéra Black Hawk soukromého provozovatele míří do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
4: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
1: První vrtulník odletěl z Česka do Francie už v pátek a včera pomáhal s hašením.
0: Sport.
1: Fotbalisté Anglie prošli do semifinále světového šampionátu. Norsko porazili 2-1 po prodloužení. Utkají se s Argentinci, kteří vyhráli nad Švýcarskem po prodloužení 3-1.
0: Počasí.
1: A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách 23 až 26. Zpočátku povane slabý a během dne přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky dobré, biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Krátce po 13. hodině jezdíme po regionu bez dopravních nehod a výrazných komplikací. Přesto pozor, v Plzni na Doubravce je částečně uzavřena Masarykova ulice. Stavební práce se dotkly úseku od Rokycanské po Těšínskou ulici. Ať jdete kamkoliv, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilian Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silné.

0: Uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
1: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
0: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádné, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
1: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
0: Ne.
1: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
0: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
1: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
0: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
1: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
0: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
1: To je dobrá zpráva.
0: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
1: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
0: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
1: No to se nedá koupit v hobby marketu.
0: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
1: Jakoby ten dům poděkoval.
0: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec se stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, nebo tak. Jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění, takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Jo, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani mě to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější, kolik to má místnosti.
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů, proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mi je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti, ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Clement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí je ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužije dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dentální traumatologie v plzeňské fakultní nemocnici poskytuje nově poúrazovou péči. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon. A zítra čekejte jasnou oblohu, odpoledne může být přechodně až polojasno a naměříme až 31 stupňů. Jsou tady další zprávy a Helena Kapicová, tak dobré odpoledne. Pacienti dentální traumatologie fakultní nemocnice v Plzninově dostanou i poúrazovou péči. Podle nemocnice se péče po úrazu liší od té běžné u praktického zubaře. Více informací doplní mluvčí plzeňské fakultní nemocnice Gabriela Levorová.
4: Dentální úrazy postihují nejčastěji děti a dospívající. Jejich následky však mohou ovlivňovat kvalitu života ještě mnoho let. Správné první ošetření a odborné sledování proto hrají zásadní roli. Jen v loňském roce ošetřili specialisté stomatologické kliniky téměř 160 pacientů s přibližně 300 poraněnými zuby.
2: Plzeň postupně navýší počet sdílených elektrokol na 500 kusů. Důvodem je velký zájem cyklistů. Aktuálních jich je po městě 350. Náměstek primátora Aleš Tular ze STAN k velkému zájmu o tuto službu dodává.
5: Denně zaznamenáváme kolem 3000 výpůjček těch uživatelů, kteří jezdí na sdílených kolech opravdu pravidelně, těch je kolem 30 000 a už na kolech za 4 měsíce, co ta služba existuje, ujeli 750 000 km, což je jakoby 20x objeli zeměkouli.
2: Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i v neděli. Pořadatelé ho ale zrušili. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc. Říká to mluvčí jihomoravské policie Andrea Cejnková.
6: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
2: Policie varuje před novým typem podvodných zpráv. V nich se útočníci vydávají za dopravní policisty a po bětech vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Policisti proto doporučují na takové zprávy vůbec nereagovat. Připomínají, že nikdy tímto způsobem nekomunikují. Sport. Tenistka Linda Nosková získala svůj první grandslamový titul. Ve Wimbledonu porazila v prvním historicky českém finále Krajanku Karolinu Muchovou. Zvítězila po setech 6-2, 5-7 a 6-3. Dnes se o mužský titul na Wimbledonu utkají Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Finále začíná v Londýně po 17. hodině.
3: Počasí.
2: V noci bude většinou skoro jasno a nejnižší teploty 12 až 15 stupňů, v horských údolích Šumavy místy až kolem 6 stupňů a povane slabý vítr. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Odpoledne může být přechodně až polojasno, především na horách. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách 25 až 28. Hlad bude slabý a během dne přechodně mírný vítr. Rozptylové podmínky dobré, biozátěž na stupni 2, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Bez dopravních nehod a výrazných komplikací přesně tak jezdíme po plzeňském kraji. Přejeme šťastnou cestu a dobře dojte.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Zlatá, modrá, zelená a oranžová. Stuhy právě s těmito barvami si dnes ve Všerubech u Plzně přebírají účastníci letošní soutěže Vesnice roku plzeňského kraje. My máme přímo na místě reportéra a ten se nám z oslav přihlásí krátce po 14:30. Mohu nabídnout také hvězdy, hity, legendy, kde bude řeč o anglickém zpěvákovi Garethu Gatesovi. No a za pár minutek zase další díl seriálu Co v učebnicích nebylo. Tentokrát vám bude podávat informace o nejmladším přírodním jezeru u nás. Taky nadále zůstaňte s námi, příjemný poslech a hezké nedělní odpoledne.
7: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Mám pro vás celkem 6 nabídek, tak například v gotickém Špícharu na hradě Švihov zazní o 16 hodin duchovní hudba evropských mistrů. Jízdárna ve Světcích u Tachova zve na letní hudební festival Dveře jízdárny do Kořán. Od 15 hodin tam zazní Má vlast a slovanské tance opus 46. Na plzeňské náplavce Namži se uskuteční workshop závěsné akrobacie. Práci s vlastním tělem v prostoru, rytmus i koordinaci si můžete vyzkoušet od 15 hodin. Zámek Luhov na severním Plzeňsku zase zve na prohlídkový okruh, ve kterém objevíte krásu zachovalých i zrekonstruovaných prostor. Dnes je zámek přístupný až do 17 hodin a prohlídky se konají v každou celou hodinu. Zahrada pod Chodským hradem v Domažlicích ožije českým muzikálem Balada pro banditu. Hrát a zpívat se začne od 8 hodin večer. A kino Šumava v Klatovech láká na snímek Panel Story a nem jak se rodí sídliště. Promítání začne v 8 hodin večer. Tolik nedělní tipy a už za okamžik bude Pavel Bobek prosit o lásku dívku jménem Ruby.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

Dej mi lásku, brat. Ruby, ak žil bych rád.

0: Je 14:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň. No a že jsou šeruby u Plzně, letošní vesnicí roku Plzeňského kraje, už i z našeho vysílání asi víte. No a právě dnes si vedení města tohle ocenění převezme. A k tomu navíc se budou přímo ve všerubech udělovat i další ocenění. Všechno přímo na místě sleduje i náš reportér Jan Markup. Tak Honzo, hezké odpoledne.
1: Krásný den ze všerub, z vítězné obce letošního roku a vesnice roku. Jsme tady všichni na fotbalovém hřišti, kde stojí velké pódium. Na obou stranách dvě velké obrazovky, kolem dokola několik stanů s lavičkami. Působí to opravdu velkolepě. I ten program je připravený na celé 2 hodiny, takže uvidíme, co všechno se do něj vejde. Začal ve 14 hodin, slyšeli jsme nejprve hymnu, pak několik zdravic, včetně zástupců kraje, několika ministerstev, ale všechny pozdravil i domácí nezávislý starosta Václav Červenka. Právě teď jsou na pódium zástupci hodnotitelské komise a vyprávějí všem, jak to vlastně všechno probíhalo, co všechno se hodnotilo, na co všechno dávali pozor. Plyne z toho, že to hlavní, to předávání několika stuh pro vítěze, pak pro toho, kdo uspěl za společenský život, pro toho, kdo uspěl s prací s mládeží a další stuhy, tak na to všechno si ještě musíme počkat.
0: Já vím, že do toho letošního ročníku se přihlásilo celkem 22 měst a obcí a mnohé z nich vůbec poprvé. Máš pro tohle nějaké vysvětlení?
1: No úplně ho nemám, ale ptal jsem se na něj Lenky Šmejkalové, což je zástupkyně Plzeňského kraje v krajské hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku, a ona nabídla 2 možné důvody. Jednak je ten letošní ročník jubilejní, 30. No a za další na podzim v říjnu nás čekají volby do obecních zastupitelstev. No úspěch v téhle soutěži může být jakousi reklamou, vizitkou pro ta současná vedení obcí. Že ten letošní zájem byl opravdu velký, doložím i konkrétními čísly. Totiž o barevné stoje soutěží okolo 14 obcí. Jak už jsme řekli, letos je jich 22. Vůbec poprvé se přihlásili vítězné všeruby, ale pak taky v abecedním pořadí Bneněves, Dnešice, Dolní Hradiště, Chotíkov, Manětín, město Touškov, Nekmíř, Nepomuk a taky Zbiroch.
0: Ještě mě zajímá, co všechno obce za účast v téhleté soutěži získají, neboli co z toho mají, kromě těch stuh?
1: No, mají z toho, určitě jo. Já začnu tím, že Plzeňský kraj letos zdvojnásobil tu podporu pro celou soutěž na 2 miliony korun. No a teď k tomu, tedy co za to, vítěz získá šek na 300 tisíc korun a dalších 600 tisíc na přípravu toho dnešního slavnostního vyhlášení. Zároveň získá možnost přednostně požádat o dotaci z programu Stabilizace a obnova venkova na příští rok, a to až do výše 900 tisíc korun. Majitelé dalších stuh získají 100 tisíc korun a i oni mají šanci uspět v té dotaci, o které jsem mluvil. No a přesně tohle platí i pro obec s cenou hejtmana nebo rady. Jinak přímou finanční podporu dostanou všichni ocenění, záleží pak na té konkrétní ceně, ty částky se pohybují od 40 do 120 tisíc korun. A samozřejmě, a to musím říct a zdůraznit, že vítězné všeruby postupují do celostátního kola soutěže Vesnice roku.
0: No a právě ze všerub se nám hlásil Jan Markup, tak díky za informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze

kde si vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 12. července a své 42. narozeniny slaví zpěvák Gareth Gates. Přišel na svět v roce 1984 v anglickém Bradfordu a už od útlého mládí se věnoval hudbě. Nejprve působil v kostelním sboru, pak přešel i k sólovým partům a tak logicky i jeho studijní kroky vedly na konzervatoř v Manchesteru. Od dětství trpí silným koktáním, zpěv mu ale pomáhá komunikovat plynule, protože při něm člověk používá jinou část mozku. Později se stal známým aktivistou a logopedickým velvyslancem, který pomáhá ostatním s poruchami řeči. Do povědomí se dostal díky soutěži Pop Idol, kde se umístil na druhém místě za Willem Youngem. Tomu ale nezabránilo podepsat smlouvu s nahrávací společností BMG, která patří zakladateli soutěže Simonu Cowellovi. Zpěvákovo prvním singlem se stala píseň z 50. let s názvem Unchained Melody. Ta se okamžitě umístila na prvním místě britských hitparád a dodnes patří mezi nejrychleji prodávané singly v historii. První album na sebe nenechalo dlouho čekat a stalo se třetí nejprodávanější deskou v Británii v roce 2002. Gareth Gates s ní prorazil i na asijský trh, třeba do Tajvanu nebo Koreji. Vedle hudby se věnuje i charitativní činnosti, kde se angažuje v projektech, které pomáhají lidem postiženým AIDS. V počátcích kariéry čelil debatám o tom, zda je skutečným autorem hudby nebo jen pouhým interpretem, přesto ve Spojeném království prodal více než 3,5 milionu desek. Od roku 2009 úspěšně působí v divadle na londýnském West Endu, zářil třeba v hlavní roli muzikálu Bídníci. Jedním z jeho největších hitů je Any One of Us. Jedná se o druhý singl z jeho debutového alba. Vyšel v červenci 2002 a prodalo se ho 600 000 kopií.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
0: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Voda v přehradách v Plzeňském kraji vinou sucha dál klesá. Už zítra odstartují letní školy Západu České univerzity. Plzeňský automobilový jezdec Václav Pech je po první etapě rally Bohemia na 7. místě. A zítra nás čeká jasná obloha. Odpoledne může být přechodně až polojasno a naměříme až 31 stupňů. Jsou tady další zprávy. Helena Kapicová přeje dobré odpoledne. Voda v přehradách Plzeňského kraje dál klesá. Vodohospodářům se nicméně zatím daří udržet hladinu na vodě všech vodních dílech, včetně přehrad, které slouží jako zdroj pitné vody. Pokračuje hlavní dispečer z povodí Vltavy závod Berunka Petr Vicenda.
3: Tuto chvíli plní svou hlavní funkci, to znamená nadlepšují průtoky v profilech podhrází i přes extrémně nízké přítoky. Důsledkem je samozřejmě poměrně rychlý pokles hladiny ve všech nádržích, a to jak víceúčelových, například vodní nádrže Hracholusky, tak nádrží vodárenských, například nádrží Nýrsko nebo Žlutice.
2: Západočeská univerzita v Plzni i letos připravila rekordních 21 letních škol pro děti, studenty i dospělé z Česka i zahraničí. Nabízí jazykové, umělecké, technické, ekonomické i vědecké kurzy. Většina z nich byla obsazena už na jaře. Největší akce, 36. Mezinárodní letní jazyková škola a 20. Art Camp začínají už zítra, potrvají 3 týdny. Informuje o tom mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová s tím, že největší zájem každoročně přitahuje právě jazyková škola. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy se s nimi jezdí nejčastěji. Za nepřipoutaného mazlíčka můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. V zahraničí to může být i výrazně více. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
4: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
5: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
4: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
6: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
4: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil změny ve vládě. V příspěvku na sociálních sítích píše o změně politické strategie i personální změnách. Detaily prý probral s premiérkou Julií Svyrdidenkovou, které také poděkoval za její práci a nabídl i možnost vést novou oblast vztahů s nejmenovaným klíčovým partnerem. Podrobnosti ale Zelenský neupřesnil.
1: Sport.
2: Úvodní etapu automobilové rally Bohemia vyhrál na tratích v okolí Mladé Boleslavy Dominik Stříteský o necelé 4 sekundy před Filipem Marešem. O další sekundu zpět je třetí Jan Kopecký. Plzeňský jezdec Václav Pech je v polovině soutěže 7. Ten po závodě ze svého výkonu radost neměl.
7: Spokojenost není, ale daří se nám dělat nějaký kručky. Sice pomalu jsme čekali s tím Citroenem, ale je to lepší a lepší a to svezení bylo lepší než třeba v ústopečích, takže nějaká spokojenost panuje. Všichni jdou rychle, budeme se snažit hlavně neudělat chybu, protože to tempo je opravdu vysoký a budeme se snažit trošku ještě vylepšovat podvozek auta, aby jsem to řídil já trošku bezpečnější.
2: Vítěz rally Bohemia bude znám Mladé Boleslavy už po 15. hodině.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou skoro jasno a nejnižší teploty 15 až 12 stupňů. V horských údolích Šumavy místy až kolem 6. Povane slabý vítr. Zítra čekejte jasno, odpoledne může být přechodně až polojasno, především na horách. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů. Vlad bude slabý a během dne přechodně mírný vítr. Rozptylové podmínky dobré. Biozátěž na stupni 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: I nadále jezdíme bez dopravních nebo výrazných komplikací. Dopravní informace pro vás sledujeme. Dálnice D5 je také volně průjezdná. Tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Rekreační plavba po českých řekách, kanálech nebo nádržích je v Česku stále oblíbenější. Přibývá totiž těch, kteří si vyřídí oprávnění k vedení malého plavidla. Co to obnáší, to vám prozradíme už za chvíli. No a kromě toho, v té následující hodince ještě krátce navštívíme Karlovarský filmový festival, kde se po 30 letech slavnostně uvedl český film Šeptej. No a zasoutěžit si budete moci. Pro vítěze už mám připravenou krásnou a zajímavou audioknížku s Janem Verichem. Taky nadále příjemný poslech, vážení.
1: Český rozhlas Plzeň a

0: Vůdců lodí neboli plavců v Česku přibývá. Ročně si řidičské oprávnění pro vnitrozemskou plavbu vyřídí kolem 3,5 tisíce uchazečů. Celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi nebo plachetnici. Případně můžou zájemci využít rozšíření na dovolené u moře do jedné námořní míle od břehu. Hlavní zájem o vyřízení takzvaného průkazu vůdce malého plavidla je před sezónou a teď v létě.
1: Jsme v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze a je tady se mnou uchazeč o průkaz vůdce malého plavidla Jan Kubeš a před námi stojí na hladině Vltavy 8-metrová motorová loď, ve které vy teď budete dělat svoji závěrečnou zkoušku. Všechno máme a můžeme do lodi.
2: Ano. Tak. Odstrčíme
1: a jdeme.
2: Můžeme vyplout.
1: Teď tady míjíme loď vedle nás, což už je velká výletní loď.
2: Můžeme obeplout z jakékoliv strany, pokud máme dostatečné množství prostoru a neohrozíme plavidla, která máme na vodní dráze.
1: Samozřejmě se blížíme k jednomu z pražských mostů.
2: Ten tady musíme proplout ideálně v částech, které jsou vyznačené, což tedy je tamhle žlutý kosočtverec.
1: Na průběh zkoušky tady dohlíží lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
3: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
1: Zkoušku jsme ukončili, jsme na břehu.
3: Úspěšně se složil tuto praktickou zkoušku.
2: Dobře, děkuji.
1: Po praktické zkoušce u komerční společnosti čeká uchazeče zkouška teoretická na státní plavební správě. Co všechno je potřeba znát, mi popisuje jedna z čerstvých absolventek paní Bára.
4: Musela jsem se naučit pravidla provozu na vodě, musela jsem se naučit značení, což pro mě bylo asi nejtěžší. Ale třeba zajímavá část v té námořní plavbě, počasí a mraky, to bylo docela zajímavý.
1: Oprávnění vůdce malého plavidla má několik kategorií podle výkonu motoru, velikosti trupu.

0: Pu a plachet a podle platnosti pro sladké nebo i mořské příbřežní vody. Ročně si oprávnění udělá kolem 3,5 tisíce uchazečů a podle státní plavební zprávy jich každoročně přibývá. Například v létě už téměř nejsou volné termíny teoretických zkoušek, říká ředitelka zprávy Klára Kroupa-Němcová.
1: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
0: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívá nová říční infrastruktura.
1: V tomto roce byla otevřena plavební komora Sudoměřice Rota, která vlastně možnost plavby kolem Baťova kanálu rozšířila o 7 kilometrů. Vznikají nová vývaziště, veřejné přístavy.
0: S uznáváním dokladů mezinárodně je to složité, záleží na daném státu. Kromě průkazů vydávaných státní plavební správou existují taky různá turistická i neturistická oprávnění vydávaná v jiných zemích, například v Chorvatsku nebo Řecku. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

pomalu bez smíchu, bez slov, bez hříchů. Co mám, svou opratí a řvu jen potichu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 15:25, to je čas, kdy začíná dnešní nedělní odpolední soutěž Českého rozhlasu Plzeň. Tady se samozřejmě na úvod musí říct kontaktní telefon číslo, na které můžete soutěžit 221 554 222. Hned řeknu, co jde. Jde o krásnou a zajímavou audioknížku Chariton, což je dramatizovaná četba z roku 68. Jan Werich tam vypráví o věrné lásce statečného Chairea a sličné Kaderhoji. Je to z vydavatelství Českého rozhlasu a myslím si, že to může být docela zajímavé poslouchání. Tak, soutěžní otázka je připravená, já doufám, že vy jste připraveni rovněž. Vidíme, že už se někdo pokouší dovolat, tak mu dopřejeme sluchu. Hezké odpoledne, kdo je tam?
1: Dobrý den, jsem Antonín Ambros.
0: Tak ještě jednou to jméno.
1: Antonín Ambros.
0: Antoníne, odkud voláte?
1: Já mám pravidelně, jsem z Malé Hané.
0: Odkud, že?
1: Malé Hané.
0: Z Malé Hané? Až. A to je opravdu až z Moravy?
1: No, ty Moraváci, jsi dohromady.
0: Tak, dobře, Antoníne. Pusťme se do toho. Soutěží se o CDčko, kde vypráví Jan Werich. A já u toho Jana Wericha zůstanu. Asi vám to jméno něco říká, ne?
1: Ano, zastupujte Werich.
0: Jasně. Jan Werich měl kromě svého prvního křestního jména Jan i druhé křestní jméno. A já se vás ptám, jestli náhodou nevíte, které že to bylo. Buď za A František, nebo za B Jaroslav, nebo za C Josef. Antoníne, co vy na to?
1: Já bych řekl František, střílím od boku.
0: František, vy střílíte od boku a přímo do desítky.
1: Děkuji moc.
0: Já k tomu doplním, že Jan Werich se plným jménem jmenoval Jan Křtitel František Serafínský Werich. Takhle je to celé. Vy jste si od boku vystřelil výborné CDčko, já vám přeju dobrou zábavu, gratuluju a zůstaňte mi u telefonu.
1: Ano, děkuji vám, pane Robide. Ano.
0: Romane.
1: Romane, promiňte, to jsem.
0: Vydržte.
1: Děkuji.

0: Minuta po půl čtvrté, tady je Český rozhlas Plzeň, chvíli zaměříme na festival. Na tom filmovém v Karlových Varech se totiž promítal po 30 letech kultovní český film Šeptej. Snímek z 90. let minulého století je nově restaurovaný a přišli ho představit jeho tehdejší protagonisté, třeba Taťána Dyková nebo Jan P. Muchov, který k filmu složil i hudbu. K překvapení některých herců, ale hlavně diváků, se na prvním balkóně objevil i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Prý chtěli vidět něco odpočinkového. Film Šeptej i po 30 letech podle diváků tento požadavek splňuje.
1: Herci se fotografují před divadlem, shromáždili se na malém červeném koberečku, obklopeni zástupy lidí.
2: Jsou i na prvním balkoně, jo? No. Takže nahoru.
1: Tady ve druhém patře se zase něco děje, tak tady se herci vítají s manželkou prezidenta Evou Pavlovou. A řekl bych, že se čeká na prezidenta Petra Pavla.
3: Dámy a pánové, prosím, zakončte svá místa na hlediště.
4: Dobrý den, já bych teda ještě jednou chtěl pozdravit první dáma pana prezidenta a dělal jsem takovou sondu v našem štábu a musím říct, že všichni stojíme při vás.
5: Režisér David Ondříček prý film od jeho vzniku neviděl ani jednou, takže i pro něj je to svým způsobem premiéra.
4: Já se budu dívat s vámi. Kdybych utek, tak to znamená, že jsem stydím opravdu za ten film. A tím pádem můžete odejít taky v týdě.
5: Na pódiu se objevila kapela Color Factory, která filmu Šeptej nahrála hudbu a v kině si to zopakovala naživo.
6: To, že vlastně jsme tady takhle velká delegace, je znak toho, že ten film máme rádi a že nějak navzájem jsme se chtěli všichni vidět.
5: Herečka Taťána Dyková, před 30 lety Wilhelmová.
6: To byl pro mě naprosto průlomný období, protože já jsem vlastně jako mimoň byla i doopravdy, stejně jako ta postava. A díky téhle partě, tak jsem se jako nějak, tak nějak celkově žít, ale hlavně jsem prokouzla do toho filmového světa.
4: Taťána Dyková.
7: Jako je to asi kliše, ale prostě ve finále mě to vlastně něčím bavilo víc než Samotáře. Jako nežil jsem v té době, ale nějaký prostě nějaká ta kvintesence té doby. Minimálně to všichni vystihujou, že jo, i ty prostě barvy, ta hudba.
1: Studenti ve věku 22, 23 let to viděli poprvé a hledají 90. léta.
8: Pro nás vlastně to je jako okno do něčeho, co jsme jako nezažili, ale co má svoje kouzlo a na plátně to funguje.
9: Příjemně pozitivně překvapená. No trošku jsem se bála, že to bude 90-ková divočina, ale bylo to krásné.
1: Že Anna viděla Šeptej poprvé.
9: Přesně tak.
10: Viděla jsem ho mnohokrát a v 16 asi teda bych řekla poprvé, no, když to měl premiéru. Tehdy to byl docela kultovní film.
1: Tak Jana je příjemně překvapena.
10: Tak je to jiný samozřejmě, v té době mi to přišlo normálnější, dneska už ten svět je jiný, takže ta doba určitě jiný svět, no. Mně bylo 16, takže já jsem tu dobu zažila a myslím v takovém docela tom vibe jako toho dorůstání a myslím si, že to odpovídá.
5: Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: No a s odborníkem na jazyk český si teď chvíli bude povídat Stanislav Jurík.
2: Žena ve funkci vrchního ministerského rady. Právě té se týká posluchačský dotaz, kterému se dnes budeme věnovat. Vítám Martina Proška z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Prozradíme, že to zdaleka není poprvé, co se s dotazem na tuto funkci setkáváme.
3: Je to tak, z dotazy na přechýlení rada radová se v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český setkáváme opakovaně a i náš posluchač ho formuluje typicky, když uvádí. Jeden člověk z mého okolí má pracovní funkci vrchní ministerský rada. Není na tom nic zvláštního, avšak o ním člověkem je žena. Nenapadá mě způsob přechýlení této funkce. Ministerská rada by bylo poučení od ministra. Ministerská radová připomíná první republiku a manželku pana ministerského rady. Zdá se, že pracovní funkci nelze přechýlit.
2: No a souhlasíte s posluchačem? Také si myslíte, že ministerská radová se nedá použít?
3: Souhlasím v tom, že přechýlená podoba radová je v povědomí nemalé části uživatelů češtiny spojována s první republikou a filmy pro pamětníky, kde vystupovaly nejrůznější postavy manželek pánů radů a obvykle nebyly vykreslovány zrovna pozitivně. A to je přesně ten důvod, proč se našemu tazateli zdá podoba radová nepřijatelná.
2: Vy sám byste ji použil?
3: Já ano, a nejde jen o můj osobní názor. Už v příručním slovníku jazyka českého z let 1937 až 1957 je přechýlená podoba radová zachycena jednak ve významu manželka rady, jednak ve významu žena v úřední hodnosti rady. Ten druhý význam je přitom doložen výmluvným dokladem z tehdejších Lidových novin, který zní: na pražské radnici se smí užívati pro ženy jen správných titulů rodu ženského, například radová, komisařka, elévka, oficiálka. Příznačné je na tom dokladu zejména to, že uvádí jazykové zvyklosti v úředním či šířeji řečeno pracovním prostředí, kam tento výraz primárně patří. Jednak je tu také jasně řečeno, že jde o správné tituly, tedy že přechylování názvů pracovních pozic bylo už tehdy považováno za náležité a výraz radová nebyl výjimkou.
2: Takže se dá říct, že funkce radové je jazykově v pořádku už dlouho.
3: Přesně tak. Je ale zajímavé, že některé jazykové problémy mají opravdu, řekněme, tuhý kořínek. I v současné době se totiž setkáváme s pochybami, jestli se vůbec mají pracovní pozice přechylovat. Tedy jestli třeba na vizitce má být Jana Nová praktický lékař pro dospělé nebo Jana Nová praktická lékařka pro dospělé. Ostatně o této problematice už jsme v jazykových koutcích hovořili a upozorňovali, že Jana Nová praktická lékařka pro dospělé je přirozená varianta a dali bychom jí přednost.
2: A o radové to asi platí také.
3: Ano, to je úplně stejný případ. Sice je žen ve funkci radových poměrně málo a proto tento význam nemáme zažitý jako primární, ale od toho je třeba se oprostit.
2: Říká v jazykovém koutku Martin Prošek. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Tolik naše dnešní chvilka s češtinou, no a vás už za chvíli krátce po 16. hodině čekají hvězdné návraty. Ano, Patrik rozehnal vás opět, pozve k dalšímu dílu oblíbeného cyklu o českých hercích a komicích. Tentokrát bude věnován Jaroslavě Obermajerové. Málem se stala baletkou, ale nakonec zvítězila činohra. Jak vzpomíná na své začátky i události nedávné a co vtipného natočila, to se dozvíte už za pár minutek, tak poslouchejte a bavte se. No a příjemný poslech vám i nadále přeje Roman Stupka.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Některé mateřské školy v Plzni procházejí opravou. Ředitelství silnic a dálnic se bude zabývat pády velkých kusů asfaltu do řeky Ohře v Karlových Varech. Čeští politici gratulují tenistce Nockové k výhře ve Wimbledonu. A zítra nás čeká jasná obloha. Odpoledne může být přechodně až polojasno a naměříme až 31 stupňů. Jsou tady další zprávy a Helena Kapicová, tak dobré odpoledne. První plzeňský obvod během letních měsíců upravuje některé mateřské školy. Největší investicí za necelých 8 milionů korun je kompletní výměna elektroinstalace na 90. mateřské škole v Západní ulici. A pracuje se také v 78. mateřské škole v Sokolovské ulici. Říká to mluvčí lochotinské radnice Miroslava Vejvodová.
3: Na pavilonu C vznikne nová zelená extenzivní střecha, která zlepší tepelný komfort budovy a pomůže efektivněji hospodařit s dešťovou vodou. Obvod zde investuje přibližně 3 miliony korun.
1: Z pražského mostu v Karlových Varech v sobotu padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem právě projížděli. Ti padající kusy materiálu natočili a video předali policii a redakci zpravodajského serveru iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Jeho mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci bude se stavební firmou řešit.
4: Při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
1: Roste zájem o plavbu na českých vnitrozemských vodách. Informuje o tom státní plavební správa. Podle ní přibývá majitelů oprávnění vůdce malého vozidla. Ti se pak mohou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích. Případně pak mohou se svým plavidlem vyrazit také do zahraničí. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě.
2: Sport.
1: České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazily v Bělehradu Francii 3-2 na sety. V tiebreaku odvrátili 4 mečboly a vyhráli 20-18.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou skoro jasno. Nejnižší teploty 15 až 12 stupňů v horských údolích Šumavy místy až kolem 6. Povane také slabý vítr. Zítra čekejte jasno, odpoledne může být přechodně až polojasno, především na horách. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne přechodně mírný vítr. Rostylové podmínky dobré, biozátěž na stupni 2, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 106,5 kilometru na trase rozvadu v Praha stojí porouchané vozidlo. Projíždějte s opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
6: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
5: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
6: Nápodobně.
5: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
6: Koukněme.
5: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
6: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
5: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
6: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
5: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
6: Jo, to můžete.
5: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
6: I ne, mám málo času.
5: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
6: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov, a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle, jak jsou za těma sklama, vitrínama, a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče. Takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit, a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51. Dejme tomu, jo, 50-51. Takže to ještě bylo, no, před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madam Remislavská, a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madam tenkrát řekla babice, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu, nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
3: V mém prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije, a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna.

0: to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval. Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve druhém ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň jedna cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. Že to tam, a dokonce byl ten film prej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna. Jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou. Víš? Což jsem měla takový náskok v tom druhém ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun. To něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
1: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
2: Ježiš, bože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
3: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
2: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
3: No, včera v taxíku taky.
2: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Mm. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
3: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
2: Promiň. Stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
3: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
2: S jakým nazrzlým slizounem?
3: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
2: Ježišmarja, to byl můj šéf.
3: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
2: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
3: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
2: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
3: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
2: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje vílo a málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
3: Hezkou sobotu, jo?
2: No ano.
3: Jak si to jako představuješ?
2: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchy, jo?
3: Blběrem vždycky skočím.
2: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
3: Ty jsi teda roztomilej.
2: No, já vím.
3: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
2: Co to je? Někdo zvoní asi.
3: No ne, to by mě nenapadlo.
4: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko a pak děláte, že nejste doma.
3: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. Nebo ne, vypadni, ale honem.
2: No počkej, jakudy mám podle tebe vypadnout?
3: No oknem, ne.
2: Ale blázni, jsme v desátém patře.
3: Ježiš, jenom devátým, dělej skákej.
4: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
2: Počkej.
4: Koukejte mi otevřít.
3: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. Ježiš, to nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
4: No to je dost. Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
3: Promiňte, je... maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
4: Sobotu.
3: Do dveří.
4: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji. Ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
3: Dáte si něco, maminko?
4: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmíň 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
3: No,
4: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
3: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
4: Nebuď hubata, nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
3: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
4: K tý starý megeře, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
3: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
4: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
3: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že? Ne, když tady Jára ne. Není, že? Ne. Nezdržíte se dlouho, že ne?
2: Hleďka si jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto. Ale jenom proto, že mu řídí manželství taková semetrika, jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na tož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No, co, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, rozvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
3: To jsi neměl, Láďo. To jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. No. Co budem dělat?
2: No co, no? Uděláme si hezkou sobotu. No.
3: Bezva.
2: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle EF Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle EF Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaké ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaké botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl. Jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škup, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaný, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle EF Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maršo, já na všechno zapomenu, nic ti nebudu vyčítat, nikému nebudu hrozit, jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu, jenom abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Jděte ho třeba, musí to tak být. Co onem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím. Mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pí. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děna vševěda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice. Na? Taky čekáte na ucho.
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, Tálová mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Tálová mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiši.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře? Jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
2: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna. Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vypotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka, nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám, teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře, to je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
4: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama. Já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no. Tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna. Do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá. On prý tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst. A byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo. Říkám, hejte, vyndejte mě. A on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
4: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková, paní nápovědka strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdenička Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musel být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
5: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
5: No pokud vím, dávat, co jsi chtěla ty?
6: Protože jsi mi udělal dítě.
5: Cože jsem ti udělal? No přece není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
5: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
5: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
5: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
5: Ale ne, to ještě všecko přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
5: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
5: Jo, jsem. Víš, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
5: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukrad?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak jí můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli. No,
6: tak vidíš, třeba to ani na ní její, no.
7: A či by to bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
5: Ali.
6: Už jdu. Matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
8: Našla Blance účet z hotelu.
6: Co jsi řekla?
8: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
6: Oni mě vzali až na druhý den.
8: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
6: Kriste, pane, s jakým?
8: To se zeptej matky.
6: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
8: Blance už je to jedno.
6: Ale mě ne.
8: To máš těžký.
6: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej.
8: Ještě ty mi to připomínej.
6: No tak proč si ho sem, Ježíši Kriste, brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
8: Co jsem mohla dělat?
6: Jože, ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
8: Můžeš to zkusit.
6: Proč já?
9: protože seš na řadě.
10: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
9: To si teda řeknem.
10: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě.
9: Pst. Ty seš ale drzá.
10: No, na to ještě doplatím, víš.
9: Trhni si nohou, Vendulko.
10: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé, Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajskej tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soubruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už i hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž pod byč.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou, jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a číje a to, no a na vsi, že tak, a neříkal, jo, tak si se, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Budu až mě dobře, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedete. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni si tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí, nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák, a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat, tak Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. A! Stůj! Angínový bacile! Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady o tu angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat. Táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotikama.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád neleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
3: Stůj, anginový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřel.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
3: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
3: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
3: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde? S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
3: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
3: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
3: Nesmíme lidi zklamat, jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty. Silničáři v Plzeňském kraji dokončují první letošní seče trávy kolem silnic. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na světovém poháru v Montrealu. A zítra nás čeká jasná obloha, odpoledne může být přechodně až polojasno. Naměříme až 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Helena Kapicová, tak dobré odpoledne. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo také osobní data. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
2: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
0: Po dvou měsících končí v Plzeňském kraji seč trávy kolem silnic druhé a třetí třídy. Od května dosud krajští silničáři posekali přes 4,5 tisíce kilometrů silničních úseků. Cílem bylo hlavně zajistit řidičům u silnic bezpečný rozlet a zvýšit bezpečnost provozu na silnicích. Jak potvrdila mluvčí zprávy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová, další sekání trávy začne po sklizni, tedy v průběhu srpna.
3: Druhá seč bude rozsáhlejší. Na rozdíl od první se budou krajské pozemky podél silnic sekat v celé šíři. V řadě míst proto nebude možné využít pouze techniku ze silnice a pracovníci budou muset přistupovat k pozemkům například přes přilehlá pole.
0: V Plzni začal fungovat šatník pro rodiny v nepříznivé životní situaci. Materiální pomoc v podobě oblečení, školních pomůcek nebo kočárků je určena například samoživitelům, pěstounům nebo lidem ve finanční krizi. Organizaci zajišťuje Plzeňské charitativní centrum Domus. Podrobnosti k provozu šatníku doplňuje mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.
4: Pomoc je poskytována individuálně s ohledem na konkrétní aktuální potřeby rodiny a také na kapacitu šatníku tak, aby pomoc byla vždycky důstojná, smysluplná a spravedlivá. Veřejnost také může přispět do šatníku. Přijímány jsou ale pouze čisté, funkční, kompletní a nepoškozené věci, které jsou vhodné k okamžitému použití.
0: V českých městech přibývají klimatizovaná hromadná vozidla. Za posledních 5 let se jejich počet zvýšil na dvojnásobek. Klimatizaci mají nejčastěji autobusy, takových je 60%. Nejméně klimatizovaných je naopak tramvají, jen pětina. Důvodem je to, že jsou drahé a tak často se neobměňují.
1: Sport.
0: Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Dostál nestačil v dnešním finále v Kanadě už jen na Němce Jakoba Schopfa, s nímž prohrál o 36 setin sekundy.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou skoro jasno a nejnižší teploty 15 až 12 stupňů, v horských údolích Šumavy místy až kolem 6. Povane slabý vítr. Zítra čekejte jasno, odpoledne může být přechodně až polojasno, především na horách. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách 25 až 28. Vlád bude slabý a během dne přechodně mírný vítr. Rozptylové podmínky dobré, biozátěž na stupni 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně jezdíme bez dopravních nehod a výrazných komplikací. Dálnice D5 je také volně průjezdná. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň, blahopřejeme písničkou.
5: Je neděle, jsme Český rozhlas a začíná pořad blahopřejeme písničkou. Na jeho začátku vám příjemný podvečer přeje klasicky Jiří Trnka.

Tady je Český rozhlas a pořad Blahopřejeme písničkou pro maminku k jejím 90. narozeninám. Dne 10. července oslavila 90. narozeniny paní Anna Kilbergerová ze Šlovic. Milá maminko, k tvému životnímu jubileu ti přejeme hodně štěstí, zdraví a také elán. Syn Pavel s manželkou, zeť František, vnoučátka a pravnoučátka a písnička ale vynikající. Pavel Bobek, Můj rodný dům.

Vážená redakce, tento týden slaví narozeniny paní Miluše Schneebergerová. Zahrajte jí prosím písničku Má první láska se dnes vdává od mistra Karla Gotta. Obec Klášter přeje vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a také spokojenosti do dalších let. My se přidáváme.

Každou sobotu a také neděli mezi 17. a 18. hodinou Český rozhlas Rádio vašeho kraje vysílá pořad Blahopřejeme písničkou. Bez vás by tento pořad nebyl, a tak plňte to, co máte, a posílejte nám vaše vzkazy, vaše blahopřání, posílejte naším prostřednictvím oblíbené písničky vašim známým a milovaným. Je to velice jednoduché, vstoupíte na stránky Rádia vašeho kraje, v dolní části takové okénko, tam nějaký text napíšete, kom byste chtěli zahrát, nějaké přání, vyberete den, zdali sobota nebo neděle, a pak už jen posloucháte. Český

Vážená redakce, v těchto dnech oslavují svoje narozeniny další členové fanklubu kapely Atlas, kterým bychom jménem celého fanklubu chtěli poslat naše blahopřání s písničkou Po rozhlasových vlnách. Proto se na vás obracím, abyste naši prosbu zařadili do vysílání. Oslavenci jsou paní Marie Nováková z Přeštic, Anna Kašparová z Přílepova a Zdeňka Ryplová z Plzně. Všem jmenovaným k jejich životnímu jubileu gratulujeme, přejeme jim hezkou oslavu a do dalších roků pevné zdraví, štěstí, pohodu, optimismus, dobrou náladu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas Perníkové srdíčko. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu, pan Josef Koubek.

Tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou. Pojďme, vyřídíme další gratulaci, která sem k nám přišla. Budeme hrát pro paní Květu Wasserbauerovou z Karlových Varů, která včera oslavila své 53. narozeniny. Manžel Josef Wasserbauer jí posílá její oblíbenou písničku. Tady je.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Pořad Blahopřejeme písničkou vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou v Českém rozhlase v rádiu vašeho kraje a už za chvíli vyřídíme další.

Vážená hudební redakce, zahrajte prosím nějakou pěknou dechovku pro naší maminku Janu Novákovou z Plzně. Milá maminko, k tvým 72. narozeninám bychom ti chtěli popřát hodně zdraví, elánu a optimismu a ať seš stále tak veselá. Písničku posílá tvá milovaná rodina.

0: posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vážená hudební redakce, zahrajte prosím písničku pro našeho Andreje. Milý Andreji, k tvým narozeninám bychom ti chtěli popřát hlavně hodně zdraví a aby už ve tvém životě všechno bylo, jak se říká, úplně v pořádku. Písničku posílá manželka Libuška.

Opět příští týden v sobotu a v neděli tady bude pořad Blahopřejeme písničkou. My jsme v tuhle chvíli na jeho konci. Já jsem Jiří Trnka, už za chvíli tady bude další kompletní zpravodajský servis Českého rozhlasu. Zatím naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň postupně navýší počet sdílených elektrokol. Na Plzeňsku srazil vlak člověka, ten nehodu nepřežil. Tenistka Nosková porazila ve finále Wimbledonu Muchovou a má svůj první grandslamový titul v kariéře. Zítra nás čeká jasná obloha, odpoledne může být přechodně až polojasno a naměříme až 31 stupňů. Jsou tady další zprávy a Helena Kapicová, tak dobré odpoledne. Plzeň postupně navýší počet sdílených elektrokol na 500 kusů. Důvodem je velký zájem cyklistů. Aktuálně jich je po městě 350. Náměstek primátora Aleš Stolar ze STAN k velkému zájmu o tuto službu dodává.
2: Denně zaznamenáváme kolem 3000 výpůjček těch uživatelů, kteří jezdí na sdílených kolech opravdu pravidelně, těch je kolem 30 000 a už na kolech za 4 měsíce, co ta služba existuje, ujeli 750 000 km, což je jakoby 20x objeli země kouli.
1: Na Plzeňsku dnes odpoledne zemřel člověk po srážce s vlakem. Nehoda se stala mezi Kozolupy a Mpňovany. Provoz na trati Plzeň Stříbro byl kvůli vyšetřování tragické nehody na místě omezen. Plánovaných spojů se ale nedotknul. Podle webu Český drah ale nebylo potřeba u žádného pravidelného spoje stanovit náhradní opatření. V místě nehody se doprava přesunula na jednu ze dvou traťových kolejí. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a doprady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požárů. Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný i podle americké armády, která má údajně kapacitu k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený. Dodejme, že Spojené státy v noci zaútočily na 140 cílů v Íránu v reakci na předchozí íránské údery na lodě v průlivu. Teherán v odvětě na americké nálety zaútočil na americké vojenské cíle v Perském zálivu. Sport. Tenistka Linda Nosková získala na Wimbledonu první grandslamový titul v kariéře. Zvítězila v historicky první ryze českém finále. Nad Karolinou Muchovou vyhrála 2-1 na sety. Poražená Muchová soupeřce po zápase gratulovala a také vtipkovala, že o 8 let mladší Nosková odteď není její kamarádkou. Později ale přiznala, že hrát proti krajence pro ní nebylo vůbec snadné.
3: Samozřejmě radši bych hrála proti někomu, koho neznám, já tohle úplně nemám ráda, ale prostě tohle si člověk nevybírá. Na druhou stranu jsem byla ráda za Lindu, že je ve finále a nevím, jako napadlo mě to v ten moment, nevěděla jsem, co mám říct, chtěla jsem mi tak akorát brečet. Počasí.
1: V noci bude většinou skoro jasno a nejnižší teploty 15 až 12 stupňů, v horských údolích Šumavy místy až kolem 6. Povane slabý vítr. Zítra čekejte jasno, odpoledne může být přechodně až polojasno, především na horách a nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Na horách 25 až 28 stupňů a vád bude slabý, během dne přechodně mírný vítr. Rozptylové podmínky dobré, byl zátěž na stupni 2, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: I nadále jezdíme bez dopravních nehod a výrazných komplikací. Dopravní informace pro vás sledujeme. Dálnice D5 je také volně průjezdná, tak šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Zdravíme posluchače rádia vašeho kraje. I dnes vysíláme z Relax zóny na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Mým dnešním hostem je herečka Aňa Geislerová, která po loňském úspěchu s filmem Karavan přivezla letos do hlavní soutěže očekávaný snímek Pramen. Režisérem je Ivan Ostrochovský a včera večer proběhla v zaplněném hotelu Termál světová premiéra. Aňo, vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobré ráno, dobrý den.
1: My v Karlových Varech víme naprosto přesně, co znamená pramen. Ostatně teď společně i na ten nejhlavnější, tedy v řídlo, koukáme. Ale v jakém kontextu je název filmu?
2: Jako v jakém kontextu s pramenem je film Pramen? To je zajímavá otázka, to vlastně vůbec nevím. Ale já si myslím, že to je braný jako pramen, jako zdroj, jako nějaký prostě prapůvod. A asi by to byla spíš teda otázka na Ivana Ostrochovského. Opravdu neznám tu odpověď, ale ještě teda mám potřebu říct, že se mi strašně líbí anglický název tohohle filmu, který v češtině tak dobrý není, ale Only Beautiful Things to Look At. Jen krásné věci jako k dívání a to se mi strašně líbí. Ale taky nevím ten kontext.
1: Třeba ho tam divák najde? Aňo, tak jak vás sledujeme ve filmu, většinou vaše postavy, ať už jsou kladné nebo záporné, mají v sobě takový šmrnc neřízené střely, možná bojovnice, možná je to i vaše přirozenost. A jaká je primářka Ingrid?
2: Tak jak jsem se na to vlastně včera díval na tom velkým plátně, což byl teda jako, nebo to vždycky jako

0: esenci té postavy a ona je opravdu velice zvláštní. Je to zvláštní člověk, který žije v nějaký svý uzavřený bublině, v nějaký svý ambici, ve věcech, který jako chce nebo už nemůže ani chtít, nemůže mít děti zároveň a chtěl by kariéru, to taky nemůže mít. A až skrze setkání vlastně s tou druhou hlavní postavou, s tou Agátou, se jí otevře asi nějaká uzavřená citová zóna, která ji asi, já nevím, nahodí zpátky i nějakou morální stránku lidství.
1: Hlavním tématem je sterilizace romských žen. A téma je živé dodnes, podle mě, myslím, že i podle diváků. Jak to vidíte vy? Vaše role si problematiku a možná i morální pohled uvědomila až díky právě zmiňovanému přátelství. A předtím na mě tak nějak z toho filmu vyznívalo, že jste to prostě brala tak, jak to bylo. Tak to bylo nastavené, nikdo o tom nepřemýšlel.
0: Já si myslím, že to je taková, samozřejmě to téma samo o sobě je jakoby strašně závažný nebo důležitý, pořád jakoby to vyrovnání zady s tou problematikou probíhá, to odškodňování a tak dále. To je jakoby jedna věc a jakoby druhá taková zpráva v tomhle filmu mně přijde důležitá, že lidi často vlastně využívají té možnosti skrýt se v systému. Skrýt se za ten pocit, že jako vždyť to přece není nic ilegálního, vždyť já přece nedělám nic protizákonného. A vlastně nekladou si žádnou hlubší otázku směrem k sobě, ke svýmu svědomí a ke své vlastní moralitě a nějaký jako lidskosti. A ta Ingrid je vlastně přesně ten člověk. Ona je ambiciózní, jako chce být primářkou, dělá tu práci a v rámci toho systému opravdu nedělá nic špatně, jo? Jenom funguje. Jenom dělá to, co vlastně ten stát jako v podstatě nařizuje a dotuje. Ale když člověk tohleto připustí, že se jenom schová za tuhletu jako kdyby oficiální jakoby verzi příběhu, no tak se může stát součástí velkého zla. Ale jako málo kdo má vůbec jako jako odvahu vlastně proti tomuhle jako nějak vystoupit. Možná si lidi ani nechtějí takovou věc uvědomovat, právě protože mají tu možnost se schovat.
1: Myslím, že to, co říkáte, se opakuje v několika tématech. Není to jen to téma, které uvidíte ve filmu Pramen. Já jsem včera film viděla a přišlo mi, že je tam poměrně málo dialogu. Ano. Je to pro herce výhoda anebo nevýhoda?
0: To asi má každý jinak, ale pro mě, já miluju filmy, které nepotřebují moc slov. Vlastně i Karavan měl poměrně málo dialogů a Prameny možná ještě dál, ale já to mám ráda. Já nemám ráda popisnost, doslovnost, jo, a někdy máte opravdu, že vy nejenom, že tu věc vidíte, herci vám ji zahrajou, pak vám ji ještě řeknou, pak vám to ještě v druhé scéně někdo dovysvětlí a ve třetí vám to někdo připomene. To opravdu nesnáším a myslím si, že je to trošku jakoby podceňování diváka a vlastně film je opravdu vizuální jako médium, takže ty věci, ten mozek je přijímá tím obrazem jako prvotně, jo, takže si spoustu věcí prostě vymyslí sám a nepotřebuje to prostě slyšet, takže já to mám třeba hrozně ráda, baví mě to, víc se trápím nedostatkem make-upu v mých rolích.
1: A to já si myslím, že vůbec nejde poznat.
0: Dialogy ty mi nechybí, ale make-up jo.
1: O komplikovaném vnitřním světě lékařky Ingrid a o drsném tématu celého filmu si s Aňou Geislerovou budeme povídat hned za chvíli z karlovarské relaxzóny. Vás zdraví Pavlína Kyselová.

0: Jsme zpět. Herečka Aňa Geislerová včera uvedla nový snímek Pramen. Ten se utká v hlavní soutěži zde na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech. Film je slovensko-česko-maďarský. A kde přesně se natáčel? Já jsem totiž zahlédla i několik pohledů z Karlových Varů.
1: A myslím, že to se vám teďka nebude líbit, protože to jsou podle mě Mariánský lázně. My jsme točili v Mariánkách, ale já jsem totiž taky měla pocit, že tam jsou Karlovy Vary. Ale ještě jsou tam tak zajímavě jako zakomponovaný, jestli to teda jsou Karlovy Vary, protože ta budova, za kterou se jako kdyby ty Vary ukazují, to je psychiatrická léčebna v Bohnicích v Praze.
0: Výborně.
1: Tohle to film umí tyhle ty věci, ale my jsme točili teda na Slovensku, v Maďarsku, v Čechách, převážně v různých lázeňských právě budovách, v koupelích, všude možně. Myslím, že jsme natočili za ty roky, co jsme ten film točili, ještě tolik nádherných obrazů, že já bych fakt hrozně chtěla, aby ještě někdo sestříhal nějaký film o filmu nebo něco, protože tak neuvěřitelný místa, jako ty lázně mají neuvěřitelnou atmosféru. A třeba v Budapešti jsme byli v těch nejstarších lázních snad v Evropě, nevím, všechno. V jednu chvíli jsem byla takový odborník na lázeňství, ale ten dům třeba nádherný je na Slovensku, Leváre. Zároveň interiér toho domu je v Maďarsku. No jako fakt tenhle film je neuvěřitelná koláž.
0: Já nechci úplně prozrazovat detaily, ale zaujaly mě blízké záběry na vaše oči a také křišťálová koule. A co tím vlastně režisér vyjádřil, víte to? Mně to trošku přišlo jako pohled. Pohled na něco, úhel pohledu. Je to tak?
1: Pokusím se říct, co si myslím já, ale pak si musíte zeptat Ivana. Jako nás vlastně pobavilo, že až tady ve Varech jsme si uvědomili, že máme na tom plakátu tu křišťálovou kouli, co ji drží ta paní, a my ji tam máme na tom plakátu. Ta koule, já si myslím, že tak trošku se zjevila jako by dekorace, ale v rámci jako kdyby intuitivní práce se vším, co nás obklopuje, se z ní vlastně vytvořila zásadní věc, jako dějotvorná. A já spíš miluju ten motiv toho nebezpečí. Toho, že vlastně člověk vlastní něco, jo, nebo disponuje něčím, co je na jednu stranu krásný, a na druhou stranu vás to může v podstatě zabít, jako, že to můžete podpálit. A já mám hrozně ráda tu scénu, kdy se tam já jakoby vlastně trestám a snažím podpálit se sama sebe tou křišťálovou koulí. Ale to oko a tyhle ty symboly, já si myslím, že to, ano, je to tak, jakoby dívání se, být svědkem něčeho, být jakoby mít ten pohled na tu věc a zároveň ne všechno, co je ve filmu, musí nutně mít nějakou jakoby logiku. Jo? Jak říkám, je to vizuální věc a symboly, obrazy můžou každému říkat něco trošku jiného.
0: Ten snímek se odehrává v 80. letech. A do jaké míry pro vás bylo těžké se vizuálně, možná i mentálně, možná především mentálně přenést do té specifické doby, té normalizace?
1: Myslím si, že tam jakoby třeba ta Ingrid, jak žije vlastně v tom svém životě, prostě s manželem, nemají děti, oba dva mají vlastně práci, která je baví, zároveň jako kdyby je to ten pár bez těch dětí a nějakým způsobem si zaplňují ten život takovým tím zvláštním klidem, neklidem. A myslím si, že oba dva jsou jako dost uzavřený v tom svém světě, jako, takže ani taková nějaká ta snaha o nějakou aktualizaci nebo jako kdyby jo, nacítění se na tu dobu není úplně potřeba. Oni jsou tak jako kdyby odtržení a tak se to tam projevuje v tom jako prostředí, jak se k sobě ty lidi chovali, jak byli vlastně mnohdy jako nemístní nebo takový, každý si hlídal, co kde řekne a tak dále, ale tenhle film není o tom.
0: Pramen bojuje v Karlových Varech o křišťálový globus a už 16. července zamíří do klasických kin po celé zemi. S jakým pocitem nebo myšlenkou byste si přála, aby běžný divák odcházel z kina?
1: Já bych si hlavně přála, aby běžný divák přicházel do kina.
0: To je důležité říci.
1: To je asi důležitější. Když odejde, tak dobrý, ale hlavně, aby přišel. Já si myslím, že prostě, jak říkal Ivan, existují dva druhy filmů. Jedny, který vám dovolují zapomenout na realitu, který žijeme, a pak říkal na tom pódiu, a vy jste se bohužel odstli na tom druhém filmu, a to je ten, který vám tu realitu prostě ukáže ještě jakoby tak, abyste se nad tím mohli nebo aby možná měli zamyslet. Takže běžný divák, který má rád film a má rád jakoby otázky, který film vzbuzuje, rád přemýšlí o tom, na co se dívá, tak určitě odejde s velkým jakoby zážitkem výtvarního, vizuálního filmu, silného tématu a způsobem, jak vlastně takhle traumatická nebo těžká věc se dá natočit, aby to nebylo na první dobrou, že se díváte na zatěžkaný, prostě temný film o něčem, co je jakoby náročný, ale naopak je to vlastně v kráse zabalená hrůza a to je pro mě třeba film, jako který ve mně bude žít strašně dlouho.
0: O novém filmu Pramen si povídáme s Aňou Geisslerovou. Tento netradiční až možná umělecký snímek můžete ještě několikrát slednout zde v Karlových Varech a pak od 16. července v kinech. A my za chvíli pokračujeme dál, tak nás poslouchejte.

0: Vítejte u závěrečné části našeho festivalového speciálu na rádiu vašeho kraje. Živě z Karlových Varů si povídáme s Aňou Geislerovou. Aňo, na letošním filmovém festivalu máte ještě jednu zásadní roli. Vaše sestra Ester uvádí svůj režírní debut Dvě věci tuše, který vy jste spoluprodukovala. Tento celovečerní dokument je hluboce osobní portrét vašeho otce, japanologa, překladatele, novináře, pedagoga a také kaligrafa Petra Geislera. Jak vůbec vznikl ten prvotní impuls, že o tátovi natočíte film pro širokou veřejnost?
1: Tak prazdrojem tohohle nápadu, tím pramenem je Eťa, která, myslím si, jak je mladší a vlastně táto si neužila tolik jako, by, jako my, nebo prostě ne v té míře a v té intenzitě, kterou asi by potřebovala, tak cítila nějakou potřebu, protože jí je to vlastní, je to opravdu vizuální, konceptuální umělkyně a ještě navíc jejím jazykem je to sdílení těch jakoby opravdu intimních věcí a přetavování do nějaké umělecké formy. To je opravdu její celoživotní téma. A ona vlastně na začátku chtěla udělat jako nějakou výstavu tátovi, jeho kaligrafii a jeho kreseb a všeho možného. A tak to tak nějak jako nás do toho chtěla vtáhnout s Lelou a my jsme jí řekli, jo, klidně si udělej výstavu, v pohodě. Nám to přišlo takový, jakože my, jak jsme toho tátu znali, tak on sám jako byl strašně jako antiambiciozní a takový jako všechno mu bylo jedno, že jsme říkali, jo, klidně, ta by se tomu smála, ale udělej si výstavičku. Ale Eťa je taky strašně jakoby trpělivá a zaťatá a dotahuje věci do konce. I v době, kdy už si myslíte, že se ty věci dávno zapomněly a nedějou se, a ona furt tak jako jede a kutá a kutá. Takže ona vlastně začala na tom pracovat, my jsme jí tak nějak jako hladili po hlavičce, ať si hraje. A pak to narůstalo a ona v jednu chvíli mě požádala, jestli bych jakoby se nezapojila a mně se zdálo, že se věci neubírají správným směrem a ta malá výstava, kterou chtěla udělat, jsem říkala, Eťo, takhle to přece ale nechceš dělat, promiň, jako tak teďka, když už se do toho takhle pustila a jsi takhle daleko, tak ale pojďme to udělat pořádně a stala jsem se takovým jakoby postrkovačem nebo manažerem té výstavy a Eťa si vymyslela, protože jí to je taky vlastní, že udělá i doprovodný film, jo? Protože video a kamera to má snad od narození v ruce. A já jsem říkala, hele, a když už to teda točíš a takhle se s tím děláš, neuděláme si z toho takový jako celovečeráček, já třeba seženu nějaký jako finance na to, najdem nějaký partnery a prostě natočíme to, když už se s tím vším děláme. A takhle se to postupně nabalovalo, pak jsem řekla, od místo katalogu, pojďme si udělat publikaci a tak dále a tak dále. Mimochodem, ta publikace Geisura se tady taky ve Varech prodává, kdybyste chtěli. Takže Eťa je ten kreativní zdroj a já jsem takovej ten jako pusherman. Takže ten nápad je její a já pak dělám tu megalománii a mánii okolo toho. Ale ten film se jí strašně povedl a já jsem jako na ní nesmírně hrdá.
0: V anotaci se píše, že otec byl nesmírně šarmantní, vzdělaný, ale pro své nejbližší také záhadně unikavý. A jaké to bylo, když jste se probírali třeba těmi fotografiemi? Jak to působilo pro tu rodinu?
1: Mně se strašně líbí to slovo unikavý. Já vždycky, když to vidím, říkám, je to vůbec správně tohle slovo, jako unikavý, jako, já nevím, jestli není unikající, ale to zase je úplně jiný význam. No nicméně, ten táta, ano, jako i na tady tom všem se vlastně potvrzuje, jako, jak ty nedostupný, nedostižný, nepolapitelné věci nás prostě fascinují víc, než ty, co máme na dosah a co bereme jako nějakou automatiku, jo, že my vlastně se furt věnujeme tomu tátovi, který byl jako často nepřítomný, záhadný, nesrozumitelný někdy a do toho máme tu mámu, která je vždycky prostě po našem boku a všechny nás živí, šatí prostě a jakoby vede tím životem a my furt se ženeme za tím nedostižným otcem, takže to strašně funguje. Já jsem si prožila s ním něco úplně jiného než Eťa, jo. Tím to je velký rozdíl v tom věku, že když jste o 8 let starší, tak to není rozdíl na tom začátku, to jste prostě děti, ale když je vám 16 nebo jako 8, tak to je velký rozdíl, jako o čem se bavíte s tátou. Takže můj vztah s ním byl v mnoha věcech jakoby čistý, jasný. Já nemám nedořešený věci s ním. Já jsem si to stihla opravdu s ním jakoby užít, zažít, vyříkat, pohádat se, usmířit se, všechno. Pro Eťu to je asi náročnější v tom, že jí to chybí. Jí chybí věci, na které se ho třeba nestihla zeptat a tak dále. Takže pro ní to objevování bylo hrozně důležitý. Já mám vlastně pocit, já jsem si i spoustu věcí jako nechala pro sebe. Já to neumím sdílet jako Eťa. Já mám věci, které nechci ani sdílet třeba z veřejnosti. Ani to neumím. Ale ten film je prostě její nějaká výpověď a její i nějaká láska k tomu tátovi, kterou prostě takhle ona zhmotňuje a asi si ji ještě tak jakoby doluje, i když ten táta tady není.
0: Takže dá se říct, že skrze tento dokument poznáme i vás?
1: Mně ne.
0: Nejste po tatínkovi.
1: Ne, já jsem po tatínkovi, myslím hodně, ale jako já se jakoby bráním, jo, já se bráním, já se skrývám, ale ono i to skrývání vlastně vypovídá o tom, co vlastně jste, takže, ale ten film je, jako ten táta byl opravdu v něčem výjimečný a takhle, není to jak, jako film, který by byl jenom jakože pozitivní, abyste si nemysleli, že tam budete sedět a poslouchat, tak jsme ho všichni měli rádi, jak byl jako skvělý, protože to je strašná nuda. Tam jsou i vlastně opravdu dost kontroverzní věci o něm a zároveň ten způsob, jakým právě ta Eťa o tom vypráví a jak ta rodina se k tomu staví, ke všem těm věcem, co se v té naší rodině dějou a děli, tak to je docela zajímavý. No.
0: Tak už jen ten samotný název, dvě deci a tuše, asi si divák může najít, o čem lehce třeba bude. Aňo, nesmírně si vážím toho, že jste si v tom obrovském festivalovém schonu na nás udělala čas. Přejeme filmu Pramen, úspěch u Poroty a dokumentu Dvě deci tuše, co nejvíce otevřených diváckých srdcí. Naším hostem byla Aňa Geislerová z naší festivalové Relax zóny v Karlových Varech. Se pro tuto chvíli loučí Pavlína Kyselová.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Šeruby mají zlatou stuhu pro regionálního vítěze soutěže Vesnice roku. První plzeňský obvod investuje do oprav školek. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta na obnovení konzultačních schůzek. Zítra nás čeká jasná obloha, odpoledne může být až polojasno a naměříme až 31 stupňů. Jsou tady další zprávy a Helena Kapicová, tak dobrý večer. Šeruby u Plzně dnes odpoledne převzali zlatou stuhu pro vítěze soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje. Vyhlašování všech oceněných se uskutečnilo dnes odpoledne ve vítězné obci. Nezávislý starosta Šerub Václav Červenka vysvětluje, čím podle něj město hodnotící komisi zaujalo.
2: My jsme prostě ukázali, jak žijeme u nás tady na tom našem městečku. Takový filmový představení jsme tomu říkali, souhrn akcí, co se tady u nás děje. My děláme, když jsme to pak dali na papír, přes 90 akcí ročně, jo, takže my jsme ukázali, že děláme masopus. Peklo jsme měli jsme postavený betlém v červnu. Lampionový průvod chodil, jo. Hořel nám úřad, takže hasiči v akci.
0: Další barevné stuhy a hlavní ocenění získali obce Dolní Hradiště, Nevřeň, Bezvěrov a také Záchlumí. První plzeňský obvod během letních měsíců upravuje některé mateřské školy. Největší investicí za necelých 8 milionů korun je kompletní výměna elektroinstalace na 90. mateřské škole v Západní ulici. A pracuje se také v 78. mateřské škole v Sokolovské ulici, říká to mluvčí lochotínské radnice Miroslava Vejvodová.
3: Na pavilonu C vznikne nová zelená extenzivní střecha, která zlepší tepelný komfort budovy a pomůže efektivněji hospodařit s dešťovou vodou. Obvod zde investuje přibližně 3 miliony korun.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultační schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Informuje o tom Česká televize. Předseda vlády sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. Pavel na nedávném summitu NATO v Ankaře novinářům řekl, že obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů znovu navrhne. Sport. Fotbalisté Argentiny porazili v Kansas City Švýcarsko 3-1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa. V něm se utkají s Anglií, která vyhrála nad Norskem 2-1 po prodloužení. Duel Argentiny s Anglií je na programu ve středu večer. V úterý se proti sobě v semifinále postaví Španělsko a také Francie.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou skoro jasno. Nejnižší teploty 15 až 12 stupňů, v horských údolích Šumavy místy až kolem 6. Povale také slabý vítr. Zítra čekejte jasno. Odpoledne může být přechodně až polojasno, především na horách. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách o něco méně 25 až 28 stupňů Celsia. Vlád bude slabý a během dne přechodně mírný vítr. Rozptylové podmínky dobré, biozátěž na stupni 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Krátce po 19. hodině jezdíme po regionu bez dopravních nehod a výrazných komplikací. Přesto pozor, v Plzni na Doubravce je částečně uzavřena Masarykova ulice. Stavební práce se dotkly právě úseku od Rokycanské po Těšínskou a právě tato část je uzavřena.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu méně jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kilogramů. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kilo.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční. A pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit,

0: předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
0: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám, až tady po natáčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
0: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
0: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a bylo to takový začarovaný kruh.
1: Mm-hmm. Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem ku podivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, že já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit. Ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou. A chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme a navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už je to dobrý, v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jednotýdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jednoměsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu, ty spíš. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama ze sebou, takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř ihned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuju za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, na slyšenou.
2: Děkuju pěkně.
3: Taky moc děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Jeruzalemský památník obětí a hrdinů holokaustu Jad Vašem plánuje otevření své první pobočky mimo Izrael, a to v saském Lipsku. Bude nabízet především interaktivní výukové místnosti pro pedagogy a mladé lidi v Německu i sousedních státech. Cílem pobočky bude vzdělávat o holokaustu v době, kdy už jeho pamětníci nejsou mezi námi, a také šířit povědomí o antisemitismu v současném světě. Více Jana Šustová.
1: Rozhodnutí o umístění pobočky památníku Jad Vašem v Německu má své důvody, jak říká ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
2: Pro nás to bylo poměrně překvapivé, protože si člověk říkal, proč zrovna do Německa. Když si nad tím trochu zamyslíme, tak ono je to docela logické, protože místa, kde se ta tragédie holokaustu Shoah odehrála, jsou převážně v Německu, nejen samozřejmě, ale ono je vždycky dobře být přímo na tom místě a nějakým způsobem využít ten genius loci, který tam stále ještě je. Zřejmě tato úvaha vedla představitele Jad Vašem k tomu, že při rozšiřování svých aktivit se budou snažit nějakým způsobem oslovit i další generace. A kde jinde než v Evropě a kde jinde než v Německu. Takže i z tohoto důvodu je to poměrně odvážný krok, navíc na východě Německa, kde velmi pravděpodobně při dalších parlamentních volbách získají navrch některé strany, které jsou považovány za extremistické, tak možná i to hrálo svoji roli v tomto rozhodování.
1: Původně byla dvě místa, kde se o zřízení pobočky uvažovalo. Jednak Mnichov a jednak Lipsko.
2: Já jsem se zúčastnil jednání v Lipsku, kde je velká podpora současné saské vlády, která velice stojí o to, aby to právě bylo u nich. To jednání probíhalo někdy koncem loňského roku a já jsem za Institut Terezínské iniciativy navrhl, že pokud by volba padla na Lipsko, tak jsem upozornil na jeden poměrně významný fakt, že Terezín je nedaleko. A otevírá to možnosti i přeshraniční spolupráce, která nezahrnuje pouze tedy Německo, německé instituce, a tam je také možnost vlastně i při financování získat granty, které právě jsou postaveny na té přeshraniční spolupráci. Nevím, jestli tento argument byl rozhodující, ale zkrátka dobře, vedení Jad Vašem se skutečně rozhodlo, že otvírá svoji evropskou kancelář v Lipsku.
1: V současné době se diskutuje o tom, jak by měla aktivita pobočky v Lipsku vypadat.
2: Především by to mohly být ty vzdělávací aktivity, protože je zapotřebí předávat celé to poselství dalším generacím a právě proto je strašně důležité se začít bavit se školami, bavit se s profesory, s lidmi, kteří mají nějaký vhled do současného vzdělávacího systému, a to nejenom v Německu. V Německu je ta situace trochu jiná než třeba u nás, protože v Německu je v zásadě vzdělávání o holokaustu povinné, je to součást toho kurikula. U nás prozatím je to dobrovolné, i když samozřejmě s určitými doporučeními. A předpokládáme, že především v rámci spolupráce mezi všemi těmito institucemi bude kladen důraz na vzdělávání. Zároveň ale taky to je další bádání, historické bádání, protože já jsem často dotazován na to, jestli po těch 80 letech se dá ještě něco nového objevit, a dá.
1: Pobočka Jad Vašem v Lipsku bude pravděpodobně otevřena v roce 2027.
0: Smutná milostná píseň Vidiš pod tvou bílou hvězdou vznikla ve vilniuském getu v roce 1943. Hraje opět bratislavský Pressburger Klezmer Band.

0: Pražský výtvarník Alfred Kantor prošel Terezínem, Osvětimí Březinkou i pracovním táborem Schwarzheide. Část jeho rodiny byla zavražděna, ale on přežil i pochod smrti a na jaře 1945 se vrátil do Terezína, kde se dočkal osvobození. Krátce poté zachytil své zážitky ve 127 akvarelech a kresbách. Originál tohoto mimořádného alba nyní získalo Muzeum Auschwitz. Proč historici považují toto dílo za tak výjimečné, zjišťoval Alex Rosenzweig.
1: Jen málo které svědectví o holokaustu je tak komplexní jako ilustrovaný deník pražského židovského výtvarníka Alfreda Kantora. Originální album, které vzniklo už v roce 45 podle autorových čerstvých vzpomínek, nyní získalo Muzeum Auschwitz.
2: This is in the box and we can look at it.
1: Historička umění Agneška Šeracká jeho význam popisuje takto.
3: Myslím si, že jde pravděpodobně o nejvýznamnější umělecké album spojené s holokaustem na světě.
1: Alfred Kantor začal kreslit už v Terezíně. V Osvětimí i ve Schwarzheide pokračoval vždy, když se dostal k papíru a tušce. Většina původně kreseb sice zmizela, po osvobození, ale řadu scén zrekonstruoval z paměti. Díky tomu album zachycuje nejen samotné události, ale i bezprostřední pocity mladého vězně.
3: Jméno Alfreda Kantora i jeho knihu jsem znala, protože vyšla ve Spojených státech už v roce 1971. Myslela jsem si ale, že originál už dávno vlastní některé muzeum nebo památník, možná právě v USA. Pro mě osobně, jako historičku umění, která se umění vězňů koncentračních táborů věnuje více než 20 let, to bylo jako objevit svatý grál. Jde o mimořádně vzácné dílo, které spojuje uměleckou hodnotu, historický dokument i hluboce osobní svědectví. Mám obrovskou radost, že se nám tento výjimečný artefakt podařilo získat do sbírek muzea Auschwitz.
1: Součástí alba jsou také původní dokumenty, třeba žlutá hvězda, pohlednice nebo vstupenka do terezínské kavárny. Historikům tak umožňují sledovat Kantorův osud téměř krok za krokem.
3: Myslím, že je také velmi symbolické, že jeho utrpení začalo v Terezíně a právě tam byl po pochodu smrti také osvobozen. Součástí alba je i mapa jeho takzvaného pochodu smrti ze Schwarzheide přes Litoměřice do Terezína. A nakonec se vrací do Prahy. Deník Alfreda Kantora končí obrazem Prahy, na kterém napsal dvě slova. Happy end.
2: Depicted Prague, happy end.
1: Po válce emigroval Alfred Kantor do Spojených států, kde vydal své vzpomínky knižně. Samotný originál alba však zůstal až dosud v majetku rodiny. Právě Kantorovi děti se 23 let po jeho smrti rozhodli svěřit originál muzeu Auschwitz. To je nyní odborně zpracuje a zpřístupní veřejnosti jako jedno ze nejvýznamnějších uměleckých svědectví o holokaustu.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Administrátoři Wikipedie zablokovali na neurčito jednoho ze zakladatelů této internetové encyklopedie Larryho Sengra. Stalo se tak poté, co vystupoval proti tendenčně zaujatým příspěvkům, včetně protižidovských a protiizraelských, což bylo označeno za nepřípustné ovlivňování diskuse. Senger toto odmítl s poukazem na vládu davu. Brněnské zastupitelstvo rozhodlo, že dosavadní Spálená ulice znovu ponese svůj historický název U synagogy. Někdejší velká synagoga, která stála na tomto místě, byla dva dny po okupaci v březnu 1939 vypálena. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Na železnici mezi Žatcem a Měcholupy zítra ráno začne několikaměsíční výluka a počasí zítra převážně slunečno, jen na severovýchodě republiky zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V České republice postupně přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí více než 3000 uchazečů. Celkem jich je už více než 71 000. Majitelé oprávnění se mohou plavit po českých řekách a nádržích, případně také i u mořského pobřeží za hranicemi.
2: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
3: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
2: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
4: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
2: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Oprava mostu přes řeku Ohři od zítřejšího rána přeruší provoz vlaků mezi Žatcem a Měcholupy a České dráhy zavádí náhradní autobusovou dopravu. Omezení tam potrvá až do 9. listopadu. Autobusy kvůli velmi špatnému stavu mostu mezi Dobříčany a Velenicemi nebudou obsluhovat zastávku Trnovany.
5: Náhradní autobusy pojedou ze Žatce po dvou trasách. Rychlé spoje zamíří přímo do Měcholup na přestup na vlak, pomalé obsluží také zastávky Holedeček a Veletice. Cestující z Trnovan budou muset využít pravidelné autobusové linky. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Karviná spouští elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky je možné podávat do 13. srpna. Vyvolávací cena je 1500 korun za 1 metr čtvereční. Zájemci si pozemky mohou prohlédnout také osobně, a to 29. července a 5. srpna. Upřesní mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
6: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Sport.
0: Do fotbalového Baníku přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více, ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě čekáme teploty většinou kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směr České Budějovice Praha pozor u exitu 79 Tábor. Převrátila se tam dodávka, provoz je stažený do levého pruhu. Trochu se zdržíte. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
7: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice.

0: To je možné, je to ve skále, to znamená, je možné, že to je něco mimořádného, uvidíme.
1: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
0: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně a tehdy on říká, já se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady víc jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť proto, že jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
1: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
0: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
1: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
0: Ne.
1: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
0: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až
1: vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
0: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
1: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
0: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
1: To je dobrá zpráva.
0: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
1: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
0: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
1: No to se nedá koupit v hobby marketu.
0: To se nedá koupit. ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda,

0: fasáda a najednou jsou tam sezený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
1: Jakoby ten dům poděkoval.
0: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, je tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže... Takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádný případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se, tady nezavádím, nebo ne, ani mě to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mi je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo pletami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho většině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polipkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavil zámek, tak jim všechny patřili Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Chtěla říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově. A viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie. Takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastnit x-tá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při cestování autem musí lidé, psy i další zvířata zajistit, aby nedosáhli na řidiče, upozorňuje policie. Podávání návrhů do participativního rozpočtu v Rokytnici nad Jizerou je možné do konce července. A počasí zítra převážně slunečno, pouze na severovýchodě zvětšená oblačnost. Maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy s nimi motoristé jezdí výrazně častěji. Za nepřipoutaného mazlíčka mohou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun, v zahraničí to může být výrazně více. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
2: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
3: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
4: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
2: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Motoristé od zítřejšího rána projedou v Praze po magistrále u hlavního nádraží v každém směru pouze dvěma pruhy. Správa železnic totiž začne opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude také parkoviště nad halou. Práce tam potrvají až do konce listopadu. Už pouze do konce letošního července mohou obyvatelé krkonošské Rokytnice nad Jizerou posílat své návrhy do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Upozorňuje na to tamní radnice. Město má dva nejlepší návrhy, přichystáno 300 tisíc korun.
5: V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Od poloviny září budou moct obyvatelé hlasovat o vítězi. Například v loni lidé vybrali jako nejlepší návrh na vylepšení veřejného prostoru vybudování Reus centra. To vzniklo v Horní Rokytnici v Kovové buňce. Projekt můžou lidé posílat online nebo písemně na podatelnu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále v All England Clubu porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v Beskydech. Nejnižší teploty mezi 16 a 12 stupni. Zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne na jihozápadě republiky až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více. Ojedinělé tam čekáme přehánky. Maxima zítra mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě kolem 24. Vítr dne zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na trojce z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Na brněnské Kravíhoře letos lákají na druhý největší Jupiter ve vesmíru, obří 12-metrový model Gigalon. A právě odsud teď pro vás máme živé vysílání pořadu Sedmikrásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Přejeme příjemný poslech.
1: Sedmikrásky na nebi.
6: Ano, je to tak. Druhý největší Jupiter ve vesmíru zřejmě teda je tady na brněnské Kravíhoře, odkud dnes vysíláme. Zdraví vás Jiří Kokmotos v roli moderátora a v roli hosta a moderátora je dneska Jiří Dušek, ředitel brněnské hvězdárny. Ahoj Jiří, vítej.
7: Ahoj Jiří, pěkný podvečer. Vítej u nás na brněnské hvězdárně.
6: Ano, je to tak. Dneska budeme mít hosta a moderátora pořadu v jednom, protože jak jsem říkal, Jiří je ředitelem tady toho stroje na zázraky, i k tomu se dostaneme. Festival Planet je v plném proudu, i když dneska končí jeho první běh, tak zvažte, jestli náhodou na začátku srpna se nevydat do Brna. Myslím, že vás dneska namlsáme, tak určitě poslouchejte a podíváme se samozřejmě taky na oblohu, čeká nás spousta kosmonautických novinek, no a taky si budeme povídat o zatmění slunce, které se taky kvapem blíží, tak určitě poslouchejte dál. No a jestli nás posloucháte a chcete se na něco zeptat tady Jiřího z astronomie, z kosmonautiky, tak stačí napsat e-mail na sedmikrásky@rozhlas.cz. Příjemný večer.
1: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer z Hvězdárny a Planetária Brno, z Kraví hory tady v Brně, kde mám teď pocit, že se možná v tomto týdnu asi ocitl každý obyvatel Brna, možná i jihomoravské metropole, taky možná i spousta lidí z celé České republiky, protože Festival Planet, to je něco, co si teda získal oblibu už napříč republikou i vlastně možná částečně díky tomuto pořadu, že jo?
1: Přesně tak, vlastně Festival Planet je nejkomplikovanější, nejdražší, ale také vlastně divácky nejúspěšnější akci, kterou pořádá Hvězdárna Planetarium Brno už posledních 8 let. Začali jsme nenápadně v roce 2019 modelem měsíce. Tehdy jsme si připomínali 50. výročí přistání člověka na měsíci a napadlo nás udělat takový fotospot, v podstatě nafukovací 10-metrový model měsíce. Mm. Ten potisk byl fotorealistický, takže skutečně z větší dálky. To vypadalo, jako kdyby tady v parku přistál měsíc, nebo zjevil se měsíc. A byl tady vystaven v pátek, sobotu a v neděli. V pátek přišlo několik set lidí, a v sobotu přišlo několik tisíc lidí a v neděli sklabovala doprava tady kolem centra vlastně města, protože dorazilo tolik lidí, že se to nedalo zvládat. A skončilo to samozřejmě pro nás velkým průšvihem tím pádem, protože se lidi stěžovali, jak to bylo špatně zorganizované a podobně. Ale to bylo, protože nás nenapadlo tenkrát, že to bude mít takový úspěch. Nicméně po této zkušenosti jsme začali systematicky organizovat Festival Planet a každý rok přidáváme nový a nový model, taky 10-metrový. Po měsíci přišla Země, pak byl Mars, Slunce, Země v noci, Země bez vody, abychom ukázali, co je na dně moří a oceánu, nebo taky mapa hvězdné oblohy jako astronomický globus. No a letos přibyl Jupiter, je to výjimečně 12-metrový model, takže o 2 metry větší než ty ostatní. No a to

0: spočítá za měsíc. Každý šuter, který vlastně jako letí kolem, když to řeknu jako hodně, tak jako lidově.
1: No,
0: nemyslím jako kolem, ale jako lítá neustále
1: tak,
0: dokola.
1: Tak. Jako žádná přesná hranice samozřejmě není, že by se třeba řekl od průměru 100 metrů, už je to měsíc a když je to menší než 100 metrů,
0: tak se to nepočítá.
1: Tak je to jako v podstatě jenom nějaké meziplanetární smetí. Mm. Nicméně ty satelity, které se pozorují v okolí Jupiteru, ty nejmenší mají řádově kilometry.
0: Jo. Jo,
1: takže to jsou takové, řekněme, měsíce jak z Malého prince.
0: Dobře. No, náš pořad je taky zaměřený na pozorování večerní oblohy. My si to necháme, až bude úplná tma tma, ale
1: jednu věc bychom mohli
0: říct, protože no. Se to vlastně netýká úplně hvězd, že jo?
1: Ano,
0: ale planet
1: to,
0: taky.
1: Souvisí to se sluneční soustavou a to, že vlastně teď máme období, kdy večerní oblohu krásně zdobí planeta Venuše, a protože je vidět večer, tak si také říká večernice, kdyby byla vidět ráno, tak si říká jitřenka. No a to Venuši vlastně naši posluchači najdou už v tomto okamžiku, protože my, jak tady sedíme na střeše hvězdárny, taky vidíme, tam, kde vlastně zapadlo sluníčko, když se člověk podívá tím směrem, tak zhruba 20 stupňů nad obzorem, což si můžeme představit tak, že člověk natáhne ruku a roztáhne všechny prsty a když ten palec jako nechá dole, tam, kde je obzor, tak tam, kde má malíček, tak v takové výšce je vidět ta Venuše. Už nyní je to takový nápadný jasný zářící bod a tak, jak se bude v dalších minutách ta obloha stmavovat, tím, jak bude slunce jako níž, nebo hlouběji a hlouběji pod obzorem, tak bude nápadnější, ale zároveň bude ta její výška klesat k směrem k obzoru, takže pak přestane být viditelná. Ale už teďka je tam krásně vidět a najde ji každý, nepotřeba to žádný daleko let, nic, jenom se podívat správným směrem, tedy směrem na západ.
0: Ano, a je to vlastně docela dobré, protože na festivalu planet tu planetu nenajdete, Venuši
1: ne,
0: jako
1: ne,
0: takovou.
1: Ne.
0: Ona je vlastně taková docela jako nepraktická na takovou...
1: Na ukazování, ano, okay. Protože planeta Venuše má velmi hustou atmosféru, skrz kterou není vlastně vidět a to, jak vypadá její povrch, to jsme zjistili až díky meziplanetárním sondám, které pomocí radaru vlastně udělali radarový obraz povrchu planety, ale samozřejmě ten radarový obraz úplně neodpovídá tomu, jak ten povrch vypadá, protože se používá rádiový signál, takže záleží na tom, jak moc dobře ten materiál odráží nebo rozptyluje rádiové záření. Nicméně vlastně všechny ty mapy a všechny ty podoby planety Venuše jsou uměle sestavené právě na základě radarových pozorování.
0: No a to u Jupiteru je to právě úplně jinak.
1: Ještě možná taková zajímavost, že Venuše je jako vlastně ženský symbol, takže všechny povrchové útvary na Venuši nesou ženská jména.
0: Aha.
1: Je tam například Božena Němcová, jako jeden z kráterů. A je tam ale jediná výjimka. Na povrchu Venuše velké pohoří, a to pohoří se jmenuje Maxwellovo pohoří, podle Maxwella, což byl britský fyzik, který právě objevil nebo teoreticky dokázal existenci rádiového záření. Takže tam je jeden muž mezi samýma ženama.
0: Dobr. Škoda, že to Maxwell nedocení.
1: No, ten to nedocení už, ano.
0: Dobrá, tak já jsem chtěl říct, že vlastně, jak Venuše by se asi velmi těžko zobrazovala, kdyby vznikl její model tady
1: ale
0: na kraji
1: hoře. Ale tak nad tím uvažujeme.
0: Tak, ale u Jupiteru to bylo výrazně jednodušší a k tomu se dostaneme už za chviličku, když budete dál poslouchat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Krásný dobrý večer, tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který se věnuje astronomii, kosmonautice, kterým vás pravidelně provázejí Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. Dneska jsme tady teda jenom tak ve dvojici, protože jsme na Jirkově domovské hvězdárně a planetáriu Brno, kde dneska vrcholí festival Planet, jeho první běh, tak je to takové divné, že vás zveme na něco, co vlastně asi za 2 hodiny skončí, ale pozor, ono to má pokračování a to bychom vás chtěli trošku tak jako poňouknout, jestli byste třeba náhodou v srpnu nepřijeli do Brna.
1: Tak přesně tak, od 3. do 9. srpna budeme tady v parku na Kraví hoře opět vystavovat Gigalon, tedy model planety Jupiter, což je taková novinka letošního již 8. ročníku festivalu Planet. A kromě toho vytáhneme i ty naše menší modely, některé, které vlastně zobrazují právě třeba planetu Zemi ve dne, v noci, bez vody, nebo Mars, nebo i ten měsíc, i náš ikonický.
0: Mimochodem, můj teda favoritní model je planeta Země v noci, protože to úplně vlastně na tu naši planetu trošku je úplně jiný pohled. A člověk tam uvědomí spoustu věcí, jak je kde planeta Země osídlená, jakou kde máme činnost, že jsou tam třeba rybářské lodě v Japonském moři a tak dál. Je toho spousta. A ty planety, ono to má vlastně svůj program, ten festival.
1: Právě takže to jsem chtěl říct, že jako nejde jenom o, jako nechci to dehonestovat, ale bezduché ukazování o nějakých nafouklých koulí potištěných, ale vlastně ten festival je skutečně festivalem, protože kdo chce, tak samozřejmě přijde a udělá si jenom hezké selfiečko, ale jinak tady máme výstavu. Jedna výstava je věnovaná právě planetě Jupiter, meziplanetárním sondám. Druhá výstava je věnovaná fenoménu černých děr, to souvisí s tím, že tady byla v květnu u nás v Brně velká mezinárodní konference o výzkumu veleobří černé díry v centru naší galaxie. Máme tady letní kino, kde promítáme vědecko-fantastické filmy nebo nějaké fantasy filmy. Máme tady vlastně třeba i každý v pracovní den od pondělí do pátku v 18 hodin se tady předvádějí chemické a fyzikální experimenty vhodné pro děti a ve 20 hodin vždycky začíná u toho našeho gigalonu jako velká přednáška o tom, jak, co vlastně ukazuje, co na něm je všechno vidět zajímavého. No a to neříkám, že máme ještě speciální projekce v našem planetáriu, které doprovází takový předfilm, který je věnován právě planetě Jupiter.
0: Takže festival Planet Brno.cz, tam najdete
1: tam
0: program
1: komplet, ano.
0: Ano, a vlastně další běh bude od 3. srpna. No a Gigalon tedy, to je, přátelé, jako ono se, když se řekne 12 metrů, tak člověk si tak řekne, no tak 12 metrů. To je normálně 4-patrový barák.
1: Ano.
0: To si musíte uvědomit, to už jako je fakt jako obrovské. Je to, dalo by se říct, že to je věrná kopie Jupiteru, nebo vlastně jak to je s tou jeho podobou?
1: Samozřejmě s Jupiterem je to trošku složitější, protože je to plynná planeta. To znamená, že vlastně všechny útvary, které na něm pozorujeme, tak jsou vlastně atmosférické. A ta atmosféra je stejně dynamická jako naše jako u atmosféry Země. To znamená, že ty útvary tam vznikají a zanikají. A protože vlastně neexistuje žádný snímek, který by planetu Jupiter vyfotil v jeden okamžik ze všech stran, nebo něco, co by jako ji zobrazoval ze všech stran a navíc v nějakém ještě dobrém rozlišení, tak jsme to udělali tím způsobem, že jsme vzali snímky pořízené v minulosti sondou Galileo nebo aktuálně sondou Juno, která obíhá kolem, a tyto snímky jsme zkombinovali dohromady a vytvořili jsme co nejvěrnější podobu planety Jupiter, ale samozřejmě je to podoba smyšlená, ale ono to ani jinak nejde. Tím, jak jsem říkal, že je to plynná planeta, ona nemá pevný povrch.
0: Tak jak prostě mraky třeba nad zemí, že? Tak prostě ty jsou aktuální a podoba prostě jako v jednu chvíli akorát.
1: Ale je to jakoby samozřejmě věrný model, takže třeba taková ta ikonická velká rudá skvrna,
0: no na to jsem se chtěl zeptat.
1: Obrovská anticyklóna, která už je tam pozorována pravděpodobně více než 4 století, tak ta tam je zachycena v plné kráse, nebo jsme tam i přidali některé věci, které jsou jako takového, řekněme, vzdělávacího charakteru. V červenci roku 1994 se kometa Jupiter srazil s kometou Shoemaker-Levy 9 a ty fragmenty postupně padaly do atmosféry a vytvořily tam takové zvláštní tmavé fleky.
0: Čout.
1: V podstatě se to dá takhle říci. A jejich jakoby rozplývání potom bylo pozorovatelné několik následujících týdnů. A byla to vlastně taková ukázka toho, že planeta Jupiter je nejen obří planetou a zajímavou, ale že vlastně ona funguje jako takový vychytávač komet, které pronikají do vnitřní části sluneční soustavy. Takže vlastně tak trošku i brání to, aby ty komety, že je lepší, když ta kometa spadne na Jupiter, než když spadne na planetu Zemi.
0: Z automobilové terminologie to znám jako filtr pevných částic, ne?
1: Přesně tak, něco takového. A tohle, jako to, co bylo v tom červenci 1994, tak to nebyla ojedinělá událost, protože podobný paranormálních jakoby událostí, byť ne tak rozsáhlých, jsme od té doby už pozorovali celou řadu.
0: No a jak jsi mluvil o té ikonické červené skvrně, kterou ano. Myslím si, že asi z Jupitera zná každý, tak když je to teda plyné, tak jak to, že tam ta skvrna je prostě takhle dlouho jako 150 let, když je to teda nějaká anticyklona, vlastně jako bouřka, teda, když ano. To přeložím?
1: To se neví. Aha. To se neví. Ono to je tak, že vlastně 150 let je tam prokazatelně, jo. Ale možná se tam vyskytuje už více než několik staletí a to z toho prostého důvodu, a možná i déle, ale to nevíme, protože samozřejmě první, kdo se podíval na daleko lidem na Jupiter, byl Galileo Galilei, ale ten vlastně rozlišil Jupiter jen jako kotouček a teprve vlastně těch posledních 150 let jsou vlastně daleko lidé tak dobré, že tam vidíme více detailů, včetně teda té skvrny. To znamená, že my nevíme, jestli předtím byla viditelná nebo ne. Jsou nějaké náznaky, že byla vidět už od roku 1610 nebo krátce potom, že tam už existovala předtím, ale ta technika, ať už pozorovací nebo záznamová, nebyla dokonalá.
0: Když je to bouřka, tak mám dvě otázky. Každá bouřka jednou pomine, teda tahle ta evidentně vypadá, že bude na desetiletí až století, tak jestli se zmenšuje a zmizí. A druhá otázka, když bouřka, tak my si představíme blesky, představíme si mraky, představíme si déšť, čili vodu kapající. Ano. Co kape tam?
1: Tak ona se vyvíjí, protože prokazatelně se zmenšuje. Dneska už má skoro poloviční velikost oproti tomu, jak jsme ji znali dříve, ale to ještě neznamená, že se zase nebude zvětšovat, to neznamená, že zaniká. Ale byly tam pozorovány jiné podobné útvary, které zanikly, nebo třeba splynuly jako dva v jeden a podobně, to se tam jako běžně pozoruje. No a díky sondě Galileo, která tam v roce 1995 vyposlala takové speciální pouzdro, přímo které vletlo do Jupiterovy atmosféry, tak víme, že tam jsou blesky. Takže jako v Jupiterově atmosféře prostě jako existují blesky a pravděpodobně i nějaký déšť, ale ne déšť takový, jaký známe my, ale pravděpodobně nějaký čpavek tam prší a takovéhle nějaké
0: To musí být prima prostředí.
1: No tak hlavně člověk nemá pevnou půdu pod nohama, takže to je stejně jedno, no, tak se propadá.
0: Dobře, tak o Jupiteru by se dalo povídat ještě hodně dlouho, tak my budeme pokračovat hned za chviličku, když budete dál poslouchat Sedmi krásky na nebi, ale dostaneme se samozřejmě i k dalším jevům, které nás na obloze čekají, které budou velmi zajímavé, například zatmění slunce. Tak poslouchejte dál náš pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, všeho nechte a podívejte se na oblohu nahoru, protože
1: přímo nad našimi hlavami, ale skutečně úplně před našimi hlavami, tedy v zenitu, proletá mezinárodní kosmická stanice. Je to taková takový zářící jasný bod, jasnější ještě než ta Venuše, která už je taky pěkně viditelná nad západem. A mezinárodní kosmická stanice totiž aktuálně nejen jako dnes večer, dnes v noci, ale i o dalších dnech a nocích bude přelétat na Českou republikou, přeletá každých 90 minut, takže nám letí znad teď a potom poletí za další hodinu a půl, krátce po 23. hodině opět ozdobí noční oblohu. Nás ani nenapadlo vás na to upozornit, protože jsme si mysleli, že nebude tak nápadná, ale jak vidíte, tak je to úžasná podívaná svítí, už teď.
0: Svítí nám
1: krásně ještě letí, ještě tak minutu bude hezky pozorovatelná, jak bude směřovat směrem na východ.
0: Naše posluchačka pravidelná Monika Krauzová píše: posílám pěkný pozdrav na brněnskou hvězdárnu a na festival Planet u nás v Karlových Varech. Včera skončil mezinárodní filmový festival, kde byly k vidění trochu jiné hvězdy a hvězdičky. U nás slunce ještě nezapadlo, my jsme na západě zhruba přibližně nějakých 20 minut pozadu za vámi. Venuše teď bývá k vidění až před 21. hodinu a 45. minutou. To už je pro vás, kteří nás sledujete v Čechách a na západě Čech. A potom ISS-ka tady právě Monika Krauzová připomíná 23.02 až 23.09. Nikde přesně v tomto rozmezí je psaná, tak se dívejte a Monice moc děkujeme za pozdravy a upřesnění do mailu. No, mimochodem, pojďme se podívat ještě vlastně k tomu Jupiteru zase zpátky. Když bychom namířili dalekohled směrem na Jupiter, co bychom tam dneska viděli teda nějakým dobrým dalekohledem, třeba tady na hvězdárně brněnské?
1: Člověk vlastně nemusí mít žádný velký astronomický přístroj, aby na něm viděl něco zajímavého, protože vlastně první věc, co na něm objevil Galileo Galilei, a jeho dalekohled byl teda velmi špatný z dnešního úhlu pohledu. Malinký, měl vlastně spoustu různých optických vad, ale přesto i s malým dalekohledem lze vlastně v okolí Jupiteru rozeznat čtyři takové nápadné hvězdičky, které vlastně každý večer nebo každou noc mají trošku jinou polohu, a to jsou právě čtyři satelity, které kolem něho obíhají. Stačí na to skutečně lovecký triedr nebo jakýkoliv takový ten plastový dalekohled z nějakého diskontního obchodu nebo supermarketu. Jenom je dobré ho mít na stativu, aby se vám neklepala ruka, aby ten obraz byl klidný. No a když je ten přístroj aspoň trošku lepší, tak si člověk může všimnout, že Jupiter má podobu kotoučku. V tom ten kotouček není přesně kruhový, ale mírně sploštělý. To je proto, že se jedná o plynnou planetu, on se otáčí velmi rychle. Kolem své osy se otočí za 10 hodin, takže vlastně jako dvakrát rychleji než planeta Země.
0: A na to, že je obrovský.
1: No a díky tomu vlastně jako v takovém tekutém stavu nebo v tekuté podobě, tak vlastně se sploštěl. A to sploštění patrné i očima. No a potom samozřejmě v té atmosféře jsou vidět nejnápadnější útvary, nějaké tmavé pruhy, anebo právě ta velká černá skvrna, která teda ale v dalekohledu není červená, je to v podstatě světlá skvrna.
0: Ty jeho měsíce jsou taky zajímavé, ano. To bychom taky mohli o tom udělat extra pořad, že jo? Jeden asi takový teď nejznámější je Europa, kde ano. Se řeší, že je tam hodně vody, že jo?
1: Ano, a Europa to je takový ledový svět, vlastně na povrchu je ledová krusta, která má tloušťku asi 10 až 20 kilometrů a pod ní se nachází možná až 100 kilometrů hluboký oceán tekuté vody. A samozřejmě jsou spekulace, jestli by v té vodě nemohl být nějaký život a pokud jaký a tak. A všechno to jsou jenom spekulace, protože jediné, co víme, je, že tam ta tekutá voda je. A dokonce na Evropě je té tekuté vody víc než na celé planetě Zemi.
0: No, ale kapry tam asi nehledejme.
1: To asi ne, no. Protože tam je zase věčná tma.
0: No právě. No, mimochodem, je teď Jupiter vidět? Můžeme se na něj podívat?
1: Ne, nemůžeme, protože se promítá poblíž slunce. On vlastně tak, jak obíhá Země kolem slunce a on se pohybuje kolem slunce, tak teďka aktuálně velmi blízko sluníčka, takže vlastně nám pozorování vadí jako naše denní hvězda.
0: Mm-hmm. No, tak dobře, tak pojďme na něco jiného, na co se má smysl teď na obloze dívat.
1: No a to souvisí vlastně taky se sluncem, no. Protože 12. srpna večer se odehraje částečně zatmění slunce, alespoň tady při pohledu z České republiky. Bude to teda moc hezká podívaná. Vlastně všechno začne kolem 19. hodiny a 20. minuty, kdy se u pravého spodního okraje slunečního disku objeví temný měsíční kotouč. Ten bude postupně to slunce zakrývat víc a víc. Nejvíc ho zakryje asi 80% o čtvrt na devět večer. Nicméně tou dobou bude sluníčko zapadat. Celý ten úkaz se odehraje tady nízko nad západním obzorem a pokud ho chce člověk pozorovat, tak se musí dostat na nějaký kopec, kde je skutečně dobrý výhled směrem nad západ, aby ho viděl. A samozřejmě musí si v každém případě ten oslnivý sluneční jas zeslabit pomocí takových těch speciálních brýlí.
0: Které jsou dostání třeba tady na hvězdách.
1: Ano, ale Brně, na všech hvězdách České republiky.
0: Potom ještě vlastně jedna důležitá věc, kdyby třeba mezi námi byl nějaký cestovatel, tak aby to teda viděl fakt jako úplně nejlíp, ňam, tak kam?
1: Tak to je jednoduché z severního Španělska, ale třeba také z části Islandu anebo malého kousku severního Portugalska. Bude to zatmění viditelné jako úplné. To znamená, že ten měsíční kotouč zakryje čas, nebo celé to zářivé slunce a my potom můžeme po velmi krátkou dobu vidět na setmělé obloze nejjasnější hvězdy i planety, včetně třeba toho Jupiteru a takovou tu sluneční korónu, tedy jako sluneční atmosféru, takže se vlastně ten měsíc s tím sluncem promění něco jako takovou nebeskou slunečnici.
0: Kdybyste hledali to místo, kudy vlastně, nebo kde se podívat právě na zatmění slunce, tak ono to má takový pěkný výraz pás totality.
1: Ano, pás totality, že to je jakoby totální zakrytí ano, slunce.
0: Ale tak nečekejte, že byste tam dostali pod tlamě, když to tak.
1: Tak, ono je taky podstatné říct, že vlastně se tomu říká zatmění, ale to je nesprávný název, protože vlastně jde o zákryt slunce měsícem, takže bychom měli správně říkat, že to je úplné zakrytí slunce, ale říká se tomu zatmění, ale to je prostě nesmysl.
0: Tak ono se zatmí na chvilku.
1: No, na obloze se no.
0: Setmí. Dobře, tak jsme si upravili i tady trošku názvosloví. Tak, chodí na maily, Týna Jedličková, taky naše pravidelná posluchačka z Rozdrojovic nás zdraví a chce moc poděkovat za úžasný festival Planet, moc se mi první kolo líbí a už teď se těším na srpen, strašně moc mě ten festival baví a je to jedna z mých nejoblíbenějších letních akcí. Tak, děkuji moc krát, Kristina dokonce přiložila i fotky, které tady na Hvězdárně pořídila. Vy, kteří jste třeba u internetu, tak se podívejte právě na festivalplanetbrno.cz anebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno, protože tam uvidíte, o co jde a myslím, že vás to natchne natolik, že se určitě do Brna budete chtít přijet podívat, i když budete třeba z druhého konce republiky, protože víme, že sem právě do Brna jezdí třeba lidé i ze severní Čech, jenom přesně speciálně tak. Kvůli festivalu Planet. Tak budeme rádi, když mezi ně zavítáte i vy. No, už se nám pomalu stmívá, ale já bych navrhoval, Jirko, že bychom se podívali na kosmonautické novinky a astronautické a potom až na úplný závěr bychom udělali takovou prohlídku oblohy, až bude možná ještě o něco větší tma. Tak poslouchejte dál, Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

świat, jak znam, tu jest. Ach, krasko, sprzecież i nic.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi a já musím říct, že teď v létě je to vysílání vždycky jako nejpříjemnější. Konec konců i náš posluchač pravidelný Jakub Albert. Pánové, srdečně vás zdravím do Brna na Festival Planet. U nás na Litoměřicku máme polojasný a příjemně teplý večer.
1: Tak.
0: My to tady máme vlastně velmi podobné.
1: Akorát tak tady sedíme u klimatizace.
0: Jo, možná, jestli slyšíte takové jako hučení pod námi, ale já doufám, že ne, tak tady je klimatizační jednotka Brněnské hvězdárny a planetária, která musí utáhnout celý ten barák, tak tady trošku tak syčí, ale nevadí. Pojďme se vrhnout teď na kosmonautické, či chcete-li astronautické novinky dnešních dnů.
1: Možná posluchači zaregistrovali to, že se teď hodně mluvilo v souvislosti s kosmonautikou o Brně, protože studenti Vysokého učení technického sestavili, představili a s pomocí rakety Falcon vypustili nebo uvedli na oběžnou dráhu vlastně první ryze studentský satelit. Má jméno Kostka, protože vypadá jako kostka, o hraně 10 cm. A dostala se teda na oběžnou dráhu ve výšce několika set kilometrů nad zemí a úspěšně vysílá.
0: Je to tak, je to vlastně čistě studentská družice brněnského VUT. Mimochodem, oni tam testují takovou jako revoluční anténu a zajímavé je, že ta anténa je udělaná z takového toho svinovacího metru, který známe, prostě normálně z pásma, z takového toho hliníkového, že tak, jo?
1: Tak to si trošku vzali totiž příklad z Magionu, protože první československá družice Magion měla úplně stejné antény právě ze svinovacího metru.
0: Aha, no a jeden z jejich úkolů vlastně Kostky je taky sběr dat o počasí v Antarktidě, protože to je vlastně taky možná i docela známé, že máme právě v Antarktidě taky polární stanici,
1: tak,
0: velmi významnou.
1: A co já vím, tak vlastně na začátku příštího roku právě lidé z VUT tam povezou přijímací stanici.
0: Jako té Kostky?
1: No nejen Kostky, ale vůbec jako, že tam bude stanice, která bude moct komunikovat s umělými družicemi.
0: Aha.
1: A bude to taková, bude to takové zajímavé místo, odkud se vlastně může s těma, že člověk může s těma družicema spojit.
0: Tak to máme Kostku, co dál?
1: No z té kosmonautiky bych ještě zmínil to, že vlastně příští týden ze čtvrtka na pátek, přesně je řečeno v pátek 17. července, ale v 0 hodin a 45 minut, takže proto říkám ze čtvrtka na pátek, by měla z texaské základny Starbase startovat už po 13. raketa Super Heavy Starship, což je taková vlastně dneska největší kosmická raketa, která teda se ještě dosud nedostala ani na oběžnou dráhu, vždycky to byl takový suborbitální let. Což pravděpodobně právě to 18. července bude naposledy a pak už to půjde jako asi zostrá a už bude letat až na oběžnou dráhu. A to je vlastně tak obří raketa, že je to vždycky krásná podívaná.
0: A to bude ta, která třeba jednou poletí k měsíci?
1: Ano. Ta, co má zajistit let člověka na měsíc.
0: V rámci mise Artemis.
1: Tak. Ano, přesně
0: dobrá.
1: Tak.
0: Tak to budeme sledovat. Tak to jsou kosmonautické záležitosti, to, co vlastně člověk vyvinul rukama, pak je ale...
1: Já bych teda ještě jako znova připomněl všem, že vlastně po 23. hodině zase přeletí nad Českou republikou Mezinárodní kosmická stanice. Je to fakt hezká podívaná a protože skoro všude na Českou republikou jasno, jak jsem pochopil z toho, co nám píšou diváci, tak by bylo škoda, aby se to promeškali. Na druhou stranu, že to promeškáte, za 90 minut poletí znova a takhle to bude ještě několik následujících dní.
0: Takže koukejte na oblohu, až uvidíte takovou tečku, která se po ní poměrně rychle pohybuje, tak aby to pro vás nebylo UFO, čili nedefinovatelný předmět, tak my to zdefinujeme a je to Mezinárodní vesmírná stanice.
1: Tak.
0: No a možná za rok touto dobou už z ní bude taky mávat sem do České republiky Aleš Svoboda, nastávající český kosmonaut. Tak taky sledujte tu astronomii a kosmonautiku z tohohle důvodu, protože to teď bude velké téma, které bude, myslím si, že hodně trendy, čím více bude ten start blížit. Každopádně víme, že bude, ale přesně, ono se vlastně nedá říct nikdy jako přesně.
1: Ne, nedá.
0: Ono záleží na to, jaké bude počasí, ty startovací okna tak, že
1: jo? Jo, je tak jako.
0: Dobrá. No. Tak, ale pojďme teď teda ještě k přírodním ukazům.
1: Ano, ještě bychom neměli zapomnout na to, že vlastně 12. srpna v tu středu krásný ukaz předvede slunce a měsíc, ale hned jak zapadne, tak vlastně nastane nov, protože samozřejmě, když jako zatmění slunce, tak je ten nejlepší nov, jaký může být. To znamená, že měsíc nebude na obloze vůbec vidět v noci. A zhodou náhod právě z 12. na 13. srpna bude Země prolétat nejhustší části proudu prachových částic, které se v minulosti uvolnily z jedné komety, ona se jmenuje Swift-Tuttle. Tyto prachové částice vletí velkou rychlostí do zemské atmosféry, budou se vlastně třením o molekuly a atomy vzduchu ohřívat a schoří. A my potom na Zemi sledujeme světelný doprovod jejich zániku, tedy meteor, nebo jak se říká lidově padající hvězdu, což samozřejmě ale není padající hvězda, protože, jak jsem říkal, tak je to prachová částice uvolněná z jádra nějaké komety. No a protože ty prachové částice, respektive ty meteory, budou vylétat jakoby ze souvězdí Perzea, tak se jim říká také Perzeidy.
0: A nebo taky slzy svatého Vavřince, ano, protože to je kolem svátku svatého
1: Vavřince.
0: Ano,
1: a říká se, že máme takovou hezkou českou pranostiku, že svatý Vavřinec ohnivých slz napláče.
0: Aha, výborně.
1: A je to fakt jako hezká podívaná. Nejvíc jich bude letat jako spíš po půlnoci, to znamená už 13. srpna, kdy je na to souhvězdí Perzea lepší výhled. A doporučuji všem posluchačům najít si nějaké místo daleko od poličního osvětlení, kde je skutečně hodně tmavá obloha. A když bude pěkné počasí, tak lze během hodiny zahlednout třeba i 20 padajících hvězd. Takže dobré si sestavit nějaký seznam přání a jak budou letat ty padající hvězdy nebo ty meteory, tak si přát něco a to již to náhodou funguje, že? A co když se to splní.
0: Ano, když si budete něco přát, tak je větší šance, že se to splní, než když si přát nebudete vůbec nic.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Fajn, dobrá, tak to jsou věci, které se budou dát pozorovat na obloze až vlastně, no za necelý měsíc, že dneska máme kolik, dneska máme 12.
1: Ale přesně tak, za je to měsíc. Za měsíc, ano.
0: Takže přesně za měsíc, zatmění slunce, Perzeidy nebo slzy svatého Vavřince, chcete-li. No a teď si taky řekneme, co se dá vidět teď na aktuální noční obloze, i když teda zatím furt vidíme večernici a letadla nějaká, protože...
1: Jo, ale tak jako pokud posluchači najdou na obloze večernici planetu Venuši, která je teďka skutečně přehlednutelná, tak je to taky docela hezký orientační bod, protože doleva nahoru od ní, ale hodně vysoko nad obzorem, svítí o něco slabší, ale nápadná taky hvězdička, dokonce má mírně na oranžovou barvu, a to je hvězda Arcturus ze souhvězdí Pastýře, a skoro nad hlavou, ale bohužel teďka ještě do světlo, se za chvilku objeví i obrazec velkého vozu.
0: No, k tomu se dostaneme za chviličku, tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spadne.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, to je pořad, který se věnuje astronomii a kosmonautice. No a vlastně ten název, protože on vznikl původně jenom pro regionální vysílání na Jižní Moravě brněnského rozhlasu, kde je taková, bych řekl, brněnská hymna Hvězdy jsou jak sedmi krásky na nebi, tak jsme to pojmenovali takhle a teď už, když jsme celostátně, tak to občas musíme trošku vysvětlit, ale teď už těch sedmi krásek na nebi přeci jenom pár vidět je, když to tak řeknu obrazně, tak pojďme se ještě teda jednou podívat, ta nejjasnější, kterou vidíme, tak je Venuše.
1: Tak, nad západním obzorem, už relativně nízko, ale pořád ještě krásně viditelná, je planeta Venuše. Je to nejzářivější, co tam můžeme na obloze pozorovat. Jak už jsem říkal na začátku našeho pořadu, tím, že je vidět večer, tak si říká také večernice. No a pokud jste s námi venku a můžete se dívat na oblohu, tak když se postavíte čelem k té Venuši a uděláte vlevo v bok, tak hodně vysoko, tak asi třikrát výš než je Venuše, nám září taková relativně taky nápadná jasná hvězdička, má mírně na oranžovou barvu a to je hvězda, která se jmenuje Arcturus a patří do souhvězdí Pastýře. Když opět uděláte vlevo v bok, to znamená, že vlastně od Venuše čelem vzad, tak na nebi jsou vidět tři takové nápadné jasné hvězdy. Ta nejjasnější, co je nejvýš nad obzorem, ta se jmenuje Vega a patří do souhvězdí Liry. Vlevo dolů od ní. Kdybychom si představili, že ta Vega je uprostřed hodinového ciferníku, tak řekněme na takovou sedmou hodinu, je podobně jasná hvězda, tam se jmenuje Deneb a patří do souhvězdí Labutě a pod Vegou, řekněme na takovou pátou hodinu a mnohem nižší než je ten Deneb, tak tam je třetí taková jasná hvězda a ta se jmenuje Altair a patří do souhvězdí Orla. A dohromady ty tři hvězdy tvoří takový obrazec, kterému se říká letní trůhelník, protože vidět v létě. Zajímavé je, že ta Vega, ta nejjasnější, kterou máme skoro nad hlavou, tak to je hvězda, která je u nás vzdálená asi 50 světelných let, to znamená, že to světlo směrem k nám letí 50 roků. A Deneb, to je taková ta druhá v pořadí, tak ze souhvězdí Labutě, tak to je naopak veleobří hvězda, která je od nás vzdálená 2000 světelných let. Je to jedna z nejvzdálenějších hvězd, kterou můžete na obloze pozorovat. Kdyby ve stejné vzdálenosti bylo Slunce, tak bychom ho stěží viděli nějakým velkým dalekohledem.
0: To znamená, že vlastně to, na co se teď díváme, tak se díváme vlastně 2000 let dozadu.
1: Ano.
0: To světlo sem putovalo
1: Světlo, které teďka vidíme právě od té hvězdy Deneb, vlastně vyrazilo na cestu v době, kdy ukřižovali Ježíše Krista.
0: No, mimochodem, já teď udělám takovou ještě vsuvku, protože vy, kteří se na nás díváte třeba z Brna, nebo teda
1: posloucháte.
0: Posloucháte na takhle, kteří nás posloucháte v Brně, tak možná jste se teď taky dívali na oblohu a říkáte si, co to tam bliká. Tak to blikání jde tady z hvězdárny, že jo? To bychom tak jenom možná řekli tady posluchačům, byť je to teda jenom tady pro Brno a okolí.
1: To je jednoduché umělecké uskupení Vizuálové, tady instalovalo takové zvláštní zařízení, v podstatě počítačem řízený reflektor, který měří přesně komu na oblohu a vy napíšete nějaký vzkaz a on ten vzkaz morzovkou odvysílá do nebe.
0: Ano, je to tak. Tak, přátelé, to byla jedna umělá záležitost. My bychom vás chtěli pozvat k tomu, abyste vlastně sledovali tu noční oblohu ideálně samozřejmě někde v přírodě a nebo na hvězdárnách. A ano. Kde jsou dobré pozorovací podmínky?
1: A kde jsou ty hvězdárny?
0: A kde jsou ty hvězdárny? Tak na to máme teda skvělý Bedekr, že jo?
1: Ano, a vlastně my jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem na základě našeho rozhlasového seriálu vydali knihu, která se jmenuje vlastně stejně jako náš seriál Sedmi krásky na nebi a je to průvodce po hvězdárnách, planetáriích, science centrech a různých astronomických pamětihodnostech České republiky. Takže určitě si kupte v radioteka.cz a vyražte za poznáním po České republice.
0: Ano, je to tak a vlastně vždycky, co kapitola jich 25 je věnovaná právě v nějaké hvězdárně nebo zajímavému třeba science centru. Ale
1: nebo
0: vždycky
1: třeba tam, kde spadla nějaký meteorit a podobně.
0: Ano, právě, že tam jsou i typy, když to tak řeknu, na výlet po okolí. No, přátelé, náš pořad se pomalu, ale jistě blíží ke konci, tak my vám moc děkujeme za to, že jste nás dneska poslouchali. Příště se uslyšíme
1: máme technickou pauzu, ale v polovině října se ozveme s velkou pravděpodobností z krásné, úplně nové hvězdárny v Kadani.
0: Ano, do té doby vás teda prosíme, dívejte se na letní oblohu. Každopádně budeme rádi, rádi, když dorazíte i sem do Brna na festival Planet, který bude pokračovat
1: od 3. do 9. srpna.
0: Ano, a program můžete sledovat na webu festivalplanetbrno.cz, všechno psané dohromady, žádné pomlčky mezi tím, prostě festivalplanetbrno.cz, tak se na to určitě podívejte, nebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno. Hostem a zároveň moderátorem dnešního vysílání byl její ředitel Jiří Dušek. Díky moc.
1: Děkuji taky moc a brzo na shledanou.
0: A od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje také Jiří Kokmotos.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Opravy Pražského mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí velkého požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. A počasí v pondělí čekáme v České republice převážně slunečno. Na severovýchodě ale zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Policisté prověřují rekonstrukci Pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam totiž padají do řeky Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece včera odpoledne pluli.
3: Když jsme po něm projížděli, tak tam vysel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit. To bylo úplně jako života ohrožující.
4: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
5: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
4: Nápravu od stavební firmy požaduje Ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednal, říká mluvčí Jan Rídl.
6: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
4: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. Nepřístupné jsou od tohoto týdne od čtvrtka, kdy budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit také některá blízká parkoviště. Stále ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
7: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
8: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
9: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
8: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Český rozhlas.
2: 8 zahraničních dobrovolníků se od dneška na 2 týdny stará o zábavu dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Kromě práce ve vyloučené lokalitě se také prostřednictvím výletů a exkurzí seznámí se životem v České republice. Dobrovolníky zajistila nezisková organizace INEX. Organizaci Člověk v tísni pomohou s každodenním provozem volnočasového klubu.
10: 5 dobrovolníků ze Španělska, 2 z Mexika a 1 z Francie si podle jednoho z vedoucích Henrika Josefa Tientiena budou s dětmi hrát, učit se nebo vařit. Děti se zároveň dovědí něco o životě v jiných zemích. Kromě toho dobrovolníci mají naplánovanou komentovanou prohlídku Ústí nad Labem a pojedou i do Děčína. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas. Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl prestižní Wimbledon. Ve finále turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Český plavec Jan Foltín vyhrál na letošním mistrovství Evropy juniorů v německém Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Foltín tak proměnil v zisk medaile všechny 3 své individuální finálové starty.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v Česku jasno až polojasno, pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v oblasti Beskyd. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti více a ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni, pouze na severovýchodě jen kolem 24. Vítr zpočátku slabý, postupně většinou mírný od severu až severovýchodu a večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha Brno pozor za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 128 se v omezení projíždí jen levým pruhem, zpomalte tam. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
11: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
12: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
11: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
13: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty,
11: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
13: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
11: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
13: To je kravina, to je blbost.
11: A jak byste si to představoval vy?
12: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně. Ano, od minulosti k dnešku.
11: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
12: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
11: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jezdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev, vždycky na záchodě jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své,

0: ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravečka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on, dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je ostuda, všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
1: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tak teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
3: Ne, to mě nedělí, prosím. Ale mě, prosím. Manželka.
4: Buď klidná, dneska nocuje u tady kluci, ty
3: já to nemůžu.
5: Dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
6: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se, jak se?
5: Ale prosím, já se nemenuji Blanička, já se jmenuji Kateřina.
7: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zlatovi?
5: Jak tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
8: Ty jsi to zatajil?
7: Co? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
8: Spolupracovat?
4: Co je to za bláboli, co to měli
7: za pitomost? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no.
4: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
8: Proč byste mě asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
4: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku, to je bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
8: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví. To je zřejmě na denním pořádku. Jseš ty vůbec normální?
4: Já jsem,
7: vůbec nic si z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem
8: Katinka.
7: Katinka, poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí, víš?
8: Nežahaj, mi našli!
7: Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako

0: Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
1: Prosím tě, nevěří.
2: To je podraz.
0: Ano, to je podraz, abys věděl. To je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok. Ačkuji.
3: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
0: Ne, ne, ne, ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
2: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
0: No, Ludva, no.
2: Cože, moment, promiň. Ludva, jak je Ludva?
0: No, můj Ludva.
2: Mě chceš vyprovokovat?
0: Ne, vůbec
2: moment. Buchty, jsi si přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
0: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
3: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
0: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
3: Já se sem vrátím, ale to někdy.
2: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
3: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
2: Kačko,
0: co si to k ní dovoluješ? Ty, běž za ní, omluv se, já buď na ní hodnej a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho. Já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový právě, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekují.
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
3: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našino, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak se mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: To je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, že jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, že jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, před ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světle, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zašeše poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. Cuda. A on na tom trval, ale jo? Zase šel k tomu rozstříhu, hledal, nevěděl, zase se šel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava. Jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení, a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let. Než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
8: Pojďte dál. Uvolněte se.
9: Děkuji.
8: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
8: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
8: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
9: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
8: O čem jiný?
9: Chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraně.
8: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdí. To já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam s ní?
9: Jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
8: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
8: Jak říkám, příběh funguje. Stručně řečeno,
9: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
8: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
8: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně, že?
8: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
8: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
8: Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
9: Rozdíly? Jaké rozdíly?
8: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
9: Ani tak zcela moc nepřesně.
8: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
9: Jakože je černoch?
8: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
9: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
8: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
9: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
8: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
9: No, jestli to jde, tak...
8: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátek.
9: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
8: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
9: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
8: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
9: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
8: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
2: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi, Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní. A řekneš do toho telefonu, zemřeš a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to Pavlata do toho tam tchýně. Pavlata do toho řekla, zemřeš. A ten Sokolovský, ne mým hlasem, ty blbče.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: kdo věří, že je v šatech lidská cnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: K vašim službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Ravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A ju.
4: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
4: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
4: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
4: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem. A Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika. Tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Říkám, já jsem hodně hrál. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, já jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil. A zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková. Tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
7: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned. Jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš umět jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak my se hnali. Jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kůně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kůň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říká, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloub, krabice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněnej ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena a hnoje, takovej myšmaš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel. A takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
4: Dobrý večer, výsosti. Hmm. Děkuji vám za pěkné přivítání.
8: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
4: Já myslela, že mi jdete vstříc.
8: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
4: Tak to vás nesmím zdržovat.
8: Ale už nechci. Smím prosit?
4: Nebylo by to lepší s hudbou?
8: Proč nehrají preceptoré?
9: Hrajte!
6: Vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj furt, co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šup asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom a podařilo se to.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně... Tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma. Na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane řidiče, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonimu. A v české verzi seriálu Meš jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: skvělý. Já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale jako i eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, že jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý. Žádná jihoamerická telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahradit.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, jdi si na Sibiř, tam umrzne ta tvá pusa!

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťok. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku. No a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka. A moje kolegyně jedna, Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla, ale...
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I na závěr celého nedělního krásného letního dne pro vás máme pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se jmenuje Noční linka. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit. A jako vždy jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude, ráda prozradím hned teď v úvodu. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli opravdu velmi šťastní, nebo to byl jen malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí pak po ještě hodně dlouhou dobu. Co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte opravdu šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými? A jak to pro vás bylo důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost a třeba i s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako uvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy? A kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Přemýšlejte, rozmýšlejte a já vám připomenu kontakty. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, máme také web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz, protože že i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a jako první hosta přivítáme Pavla z Moravy ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju všem posluchačům, mají vám krásný večer.
0: Děkuju za všechny, doufám, že se máte krásně letně prázdninově. No a ještě k tomu se vás navrch zeptám, kdy jste byl opravdu šťastný?
1: Štěstí považuji už teďka jenom, že jsem se dovolal jako první.
0: No, to je v podstatě úspěch, to je pravda.
1: No, já jsem chtěl říct, že vlastně jsem měl takový obyčejný, nudný život, takovýho samotáře s přáteli sice, ale takový samotář. A poštěstilo se mi, že jsem se teda seznámil s kamarádkou tam ze severních Čech. A jednoho dne jsem nabil takové trošku větší množství peněz, tak jsem okamžitě investoval do toho, že jsem se do severních Čech, že jsem tam vjel za toho kamarádkou. Tak první štěstí bylo, že jsem tam vůbec dojel, že jsem to našel, i když druhé štěstí bylo, že jsem se opravdu trefil do toho města, protože já jsem vyšel ven a tam byl obrovský nápis Vítají vás Otvice. A já jsem říkal, ježišmarja, tak ten průvodčí mě poslal úplně někam jinam. Teď jsem nevěděl vůbec co se děje, tak jsem se tam musel ptát lidí, jako nějaký tam stáli, protože tam přijížděli na to vlakový nádraží autobusy, jo, kterýma lidi pak jezdili vlastně do toho města a tak. Tak tam mě teda ubezpečili, že jsou správně, což bylo dobře, protože ty Otvice jsou část tam prostě toho města, název té části, kde je to vlakový nádraží.
0: Jo.
1: Takže to bylo dobrý. Musím ještě zdůraznit jednou, že to byly Otvice, ne Otvovice, jako, že jsem nejel za Hankou, za Nějakovou, ale opravdu jsem jel za Janou. A tak to bylo taky štěstí. A pak takové to štěstíčko, tu radost, to jsem prožil, když jsem vlastně čekal. Věděl jsem asi číslo autobusu, tak to bylo takový velký napětí a očekávání. A pak teda vyšla z toho autobusu. Poznali jsme se podle barvy bundy. Věděl jsem, jakou bude mít bundu, protože to byl, myslím, únor. Takže to byla zima, takže podle zimní bundy, no a tak jsme se teda poprvé viděli jako fyzicky, jako na vlastní oči. A tak to jsme se teda jakoby poseznámili jakože fyzicky a pak ruku v ruce jsme se ponořili do tmy toho městečka do Jirkova a tak jsme tam prožili takový ten první večer. Já jsem tam pak ještě teda zůstal na pár dní. Byl jsem ubytovaný na zámku, bylo
0: no,
1: parádička.
0: Pánečku, to je krása.
1: Moc krát jsem to říkal. Jo, připravil jsem si fakt zámecký pán, jsem si šel na cigaretku na to nádvoří toho zámku, nikde nikdo, ticho, osvícený, to nádvoří, jo, to takový to ticho. Já jsem si tam připravil jak zámecký pán. Fakt to bylo moc hezký. Tak to bylo takové moje štěstíčko po strašně dlouhé době, po takovým tom obyčejním životě, tak se mi to změnilo v život neobyčejný a naštěstí to ještě stále trvá.
0: Tak to je dobře. Takže takové krásné setkání a potom krásné přátelství, které zaplať pánbu stále trvá. Tak to byla moc hezká vlastně příhoda ze života, kterou napsal život z vašeho života hned na úvod. Tak ať to pokračuje všechno pořád jenom krásně, Pavle.
1: Ano, taky přeju všem, ať mají jenom šťastné dny, ať jsou spokojení aspoň teda v rámci možností. A ještě na závěr bych chtěl popřát k zítřejším narozeninám paní Ince, posluchačce Noční linky, tak bude mít narozeninky, tak všechno nejlepší bych jí chtěl tohle cestou popřát. Tak jsem se dovolal teďka hned na začátku, měl jsem to připravený, jak kdybych se dovolal zítra.
0: Jo.
1: Ke druhé hodině, tak by to bylo aktuálnější, ale doufám, že takhle to taky potěší a
0: určitě,
1: že to nevadí.
0: Určitě, Pavle. Moc vám děkuju, mějte se moc hezky, přeju krásné letní dny, opatrujte se a zase příště v Noční lince. Určitě naslyšenou. Děkuju.
1: Já taky naslyšenou, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbirka a jeho písnička Prvá, tak tolik muzika v naší noční lince. A teď už pozdravíme paní Lenku do Zbraslavy u Brna.
1: Dobrý den.
0: Krásný večer, Lenko.
1: Já volám, protože já jsem byla šťastná 20 let, když je zemřel přítel před 7 měsícama, spadl, zrobil si páteř, přestalo fungovat vodek srdce, ale když se volalo po druhý sadičku, tak přijeli 3:45 a tahali ho a bylo mi řečeno, že mohla ještě žít, takže byl napojený na přístroj. A to zemřel 12.19. se ho pochovala a za tu dobu jsem zhodila 45 kilo.
0: Tak to je samozřejmě velmi smutná zkušenost životní, tragická zkušenost, ale vy jste vzpomínala to období před to naše téma, kdy jste byli opravdu šťastní, tak vy jste měla na mysli ten společný život s ním, jo?
1: Ano, ten společný život s ním, protože to pomohlo, zachránil mě život, protože já jsem spadla z 16. schodů na Luhavu, prorazila dveře a já jsem si vykrvácení do mozku.
0: Jo.
1: A když nebylo jeho, nenechal mě odvíst, tak bych už tady nebyla. Tak to musím děčce.
0: Takže na něj vzpomínáte ráda, chybí vám prostě
1: ráda
0: hodně.
1: Ráda vás dobře chybně, sedla za ně na hrobě, jo. Ale já jsem ho milovala celý svým životem teda, jo.
0: Rozumím.
1: A je to na prd. Když vám ten chlap chybí,
0: Tak vám každopádně moc přeju, abyste zase našla nějakou radost pro sebe ve vašem životě, protože je to velmi důležitá věc, aby se vám...
1: To by bylo nejlepší asi umřít tady za ním.
0: No, těžko najdete, paní Lenko, když to budete hned od začátku, od podlahy, jak se říká, odmítat a zamítat. To potom asi určitě ne, to je pravda. Ale moc vám přeju, aby se to podařilo. Přeju vám všechno dobré, pevné zdraví. Aby se to trošku vylepšilo. Jo? Mějte se taky moc hezky. Děkujeme a přeju vám všechno dobré. Hezké dny, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Holky a jejich písnička, která se jmenovala Pro mámu. Jinak máme za 8 minut půl 12. a na telefonu teď pozdravíme Boba z Olomouckého kraje. Tak krásný večer, Bobo.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju, děkuju za všechny.
1: A povím vám jednoduchý pravidlo. Já jsem byl šťastný v životě několikrát.
0: To je dobře.
1: A to velmi intenzivně.
0: Mhm.
1: První štěstí přišlo v 19.
0: Uh-huh.
1: Já jsem měl k maturitě, já jsem odmítal maturovat.
0: Jo.
1: Že já jsem nevěděl vůbec nic.
0: Jo.
1: A máti mě přesvědčila, říká, běž aspoň to zkus.
0: Ano.
1: A teď si představte, já jsem si vytáhl jediný 4 otázky, které jsem uměl. Já jsem vůbec nic nevěděl. Jako. Takže no. Jsem si vytáhl z ruštiny otázku, kterou jsem věděl, účinky elektrického toku na živý organizmy, to jsem uměl bezvadně, lépe než Rusy. Pak z češtiny toho, no, ostravský básník Bezruč. No a pak jsem si vybral další dobré otázky. Zkrátka, já jsem udělal maturitu. Říkám, to není možný.
0: No, vidíte to.
1: Čtyři otázky, jediný 4, které jsem uměl. Já jsem nic neuměl dobře.
0: No, někdy nad člověkem visí nějaká ochranná ruka, že jo?
1: Jo, já mám svého vlastního anděla, si ho teda platím, jako jo, já mu kupuju pamlsky, on vždycky přiletí, něco dostane, zase odletí, jo. A další moment dobrý byl, že jsem v 18 dostal nový R-ko, auto, nový. Tak jsem prostě to štěstí nemohl nějak strávit, tak jsem se na to auto díval vždycky. Sedl jsem si a díval jsem se na to červený R-ko. Dneska to má šílenou cenu, ty
0: no,
1: auta.
0: No určitě, ano, ano, to už by
1: bylo. Byla to Škodovka, ale tenkrát to bylo Porsche, český Porsche.
0: Mm.
1: No a pak třetí šťastný okamžik, když jsem šel z vojny domů. Sedl jsem v Lešanech u Prahy na vlak a jel jsem domů z vojny. To byl okamžik, jako když se vám otevřel celý svět.
0: Byl jste na celé 2 roky tehdy, jak se chodívalo ještě?
1: Na 2 roky ještě jsem dostal basu a pak byli rádi, že se mě zbavili.
0: Tak vás poslali domů, že jo?
1: Poslali mě domů asi po týdnu díl. Ale to bylo tak úžasné něco, že můžete jít na zmrzlinu někam, nebo toto, nebo nemusíte jít nikam, jo? To bylo nepochopitelně úžasný moment byl. Byla cesta z vojny domů.
0: A do dneška si to pamatujete, ten moment obrovského štěstí?
1: Já si pamatuju úplně všechno, já mám paměť jak
0: to je dobře, to je dobře. A ono je důležité to pamatovat i s tím prožitkem, což vy to popisujete, tak jako by to opravdu bylo včera i s tím geniálním prožitkem.
1: To bylo opětovné nabití absolutní svobody.
0: Ano, rozumím. Rozumím jenom z poslechu, protože já jsem na vojně nebyla, naštěstí asi teda.
1: Jo, ani tam nechoďte. Potom další okamžik, úžasný a nejlepší v životě, byl 89. rok, když mluvil Václav Havel z balkonu.
0: Ano.
1: Říkám, ty brďo, snad bude líp, asi jo.
0: A ono jo.
1: No a ono bylo. Oni otevřeli ty hranice a život začal jít úplně jiným tempem.
0: Mm.
1: Ale jak pro koho, no, tak někdo... Kdo byl proti Havlovi, no, tak byl naštvaný, já to nebyl.
0: Tak vždycky se samozřejmě věci mění, některé jdou k dobru věci, některé jdou k stuha, jak se říká, no. Někdy to dá hodně, hodně práce, nebo vždycky to dá dost práce, aby to bylo v pořádku, ale někdy se věci daří líp, někdy
1: a já jsem ten méně. 89. a ten 90. rok prožíval, jako kdybych se znovu narodil.
0: Věřím.
1: Úplně znovu narození obrození je slabý slovo. Znovu narození.
0: Co byste si, Bobo, přál od toho letošního léta? Jaké štěstí byste...
1: Ještě vám povím ty další momenty.
0: No povězte, dobře.
1: Oslovila mě režisérka, kterou jsem neznal.
0: Ano.
1: A ona si mě vybrala ve vlaku.
0: Mhm.
1: A natočil jsem 2 filmy.
0: No prosím.
1: A to mě změnilo život natolik, že bych to každému přál, aby to zažil. Já jsem natočil parádní film, pak ještě pohádku, kterou jsme vyhráli světový festival v Berlíně.
0: Mm-hmm.
1: Točilo se to 2018, 2019 a od té doby já miluji Slovensko, Slováky, protože oni se umí chovat, ti lidi.
0: Mm-hmm.
1: Slováci se ke mně chovali dobře, točilo se to na Slovensku a v Praze.
0: Mm-hmm.
1: A můžu vám říct, že to byl zážitek, který se nedá
0: taky na to budete vzpomínat po celý život, tak to je dobře.
1: Jo.
0: To je dobře. Tak Bobo, moc vám děkuju za krásné vaše příhody. Moc vám přeju samozřejmě i nadále spoustu krásných, šťastných a když ne úplně šťastných, tak radostných a veselých prožitků. Zkrátka, ať vás život nadále baví.
1: Ještě bych řekl.
0: Já už vás musím zastavit, protože čas nám strašně běží, Bobo, nezlobte se. Příště.
1: Ale poslední větu.
0: Poslední větu, dobře.
1: K tomu štěstí se stačí prostě ho jenom zvednout ze zeme.
0: Někdy jo, ale někdy.
1: Leží vám pod nohama.
0: Mm.
1: A stačí se ohnout, ano?
0: Ano, ale někdy, aby člověk pohledal. Bobo, moc vám děkuju, krásné léto, krásné prázdniny a zase příště v noční lince. Hodně štěstí, přeju stále.
1: Mějte se hezky,
0: na taky. Se. Děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal David, ta písnička Nenapovídej, no a během písničky se k nám dovolil také z Kutnohorska pan Jarda. Jardo, krásný večer vám přeju.
1: Já vám tež.
0: Děkuju moc krát. Tak vy jste myslíbil, že máte taky nějakou příhodu k tomu tématu, kdy jsme byli opravdu šťastní, tak prozradíte, co to bylo, kdy to bylo?
1: Takhle je to asi, pozdravím teda samozřejmě všechny posluchače, nebo si zazývají.
0: Ano, ráda vyřizuju, ano.
1: A já jsem tenkrát volal na noční linku, že jo. A nechal jsem tam moje číslo. Jako vy nevíš, jestli jste to byla vy, nebo...
0: To asi ne.
1: Kolegyně, nebo kolegyně, nebo někdo, tak mi řekla prostě, jestli bych tam chtěl nechat moje číslo. No tak já jsem tam to číslo nechal moje a já jim za hodinu, abych říkal nějakou nepravdu, ale hodinu a půl se mi ozvala paní.
0: A volal jste opravdu k nám do noční linky, protože noční linka není seznamka, Jardo. Nepletete si to s jiným pořadem.
1: Já vám rozumím, ale takhle se prostě stalo.
0: No já vím, já se vás akorát ptám, jestli to byl tento pořad, jestli to nebyl jiný.
1: Ne, noční linka to byla.
0: Dobře.
1: Já jsem tam nechal, takhle, ta paní mi řekla, jestli tam chci nechat číslo. A to už je, ale možná 3-4 roky. Tak jsem ho tam nechal. No a ta dotyčná, která asi určitě měla zájem, tak mi zavolala, no a od té doby si voláme.
0: Takže se z vás stali aspoň přátelé, dobří.
1: No, tak dá se říct, no.
0: Jste v telefonickém kontaktu, jo? Nebo se vídáte i osobně, nebo jaké?
1: Zatím jsme se ještě neviděli, ale tak nějak se to možná někdy uskuteční.
0: No dobře, tak co je pro vás štěstí, že si třeba máte s kým popovídat, nebo...
1: To je rádní ženská, že? Protože to je fenomenální ženská, ta prostě pohovoří o všem možným.
0: Takže jste rád, že máte vlastně kamarádku po telefonu a že si povídáte a proberete...
1: Určitě.
0: Co život přináší, co se děje kolem vás a tak. No tak to je fajn, určitě, někoho takového mít.
1: Ona mi to navypravuje moře moc. velice šikovná, želaná. To se mi teda povedlo, ale tak nějak.
0: No tak to blahopřeju, pokud vás to těší a jí tak je to oboustranné, tak co víc si přát, to je jasná věc.
1: Oboustranné to je. Jenomže to setkání asi se tak nějak moc... No, třeba se ještě usluvětní, jo.
0: No tak někomu třeba takhle stačí jenom takový telefonický kontakt a mít zkrátka kamaráda někde.
1: Ještě si o čem pohovořit, že jo, proč ne?
0: No samozřejmě, to není nic proti ničemu a pokud vám to je takhle vyhovuje, tak proč ne?
1: Takový to hezký, proč ne?
0: Tak to je dobře. Tak Jardo, moc vám blahopřeju, ať se vám daří, ať máte stále co probírat a přeju jenom samé krásné dny. Ano?
1: Já vám děkuji.
0: Mějte se hezky, já děkuju za návštěvu, naslyšenou.
1: Hezky, dobrou noc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Tak Single X a písnička, která se jmenovala Dřevo. Tolik muzika a teď pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku. Já vám taky přeju krásný večer u Rostarců a všem posluchačům do Šilíky u rádia.
0: Děkuji moc krát. Krásnou neděli taky stále ještě máme. Tak Františku, vzpomenete nějaký okamžik, kdy jste byl opravdu šťastný, kdy jste měl radost ze života, zkrátka ze všeho, co se kolem vás děje? No.
1: Paní Tučku, já jsem takový člověk, že se snažím celý život se radovat ze života, jo?
0: Ano.
1: Ale nebylo to tak vždycky, jako jo?
0: No jo.
1: Já prostě jsem si dobře oženil, máme dvě děti, to bylo všechno v pořádku, pak jsem šel na vojnu a pak mě začali po vojně sužovat ledviny,
0: víte?
1: A to jsem teda zkusil, víte, některá doktorka mě třeba neuznala, prostě nevěřila tomu, že mě něco bolí, přitom jsem měl záda opařený od termofonu, který jsem si dával vřelou vodu a nosil jsem to tak do práce, abych necítil to. No ale tak nakonec jsem šel na jednu operaci, to bylo těsně po vojně, tak po té operaci to se ozvalo znovu, tak jsem 68. šel znovu na operaci do vojenské dobrna a od té doby musím říct, že se to povedlo, vyoperovali mě.
0: Tak to je obrovský štěstí, ano, to je pravda.
1: A tak od té doby prostě nádhera, jo? Nádhera, já si to vážím, já s těma samozřejmě, teď máme nějaký si leta,
0: tak si
1: myslím, že to jako zatím přežíváme dobře, s takovýma nemocema, jako cukr a takové věci, jo? Tak s tím se dá bojovat, takže myslím si, že s tím bojujem úspěšně, s manželkou oba, jo?
0: Jo.
1: No, aha, takže jinak říkám, jinak člověk, který se raduje celý život, se snaží radovat, tak si aj ty situace dělá, vytvářím, že díky se nehádá a tak, no. Jsou taky rád, když třeba naposled paní Věrka z Náchoda mě nás pozdravovala, nebo paní Anička od Prahy reagovala na moje příspěvky, tak to vám udělá radost taky, jo?
0: Samozřejmě.
1: Víte? Takže ne, prostě radu se ze života a věřím doktorům, že se dá hledat co překonat.
0: Víte? Ano.
1: Když člověk s nima umí spolupracovat, víte, může, že jo, jako některý chlapí marodil a přitom neberou léky, pijou štapla tam o 106. Já jsem měl takový zaměstnance, kteří šli do důchodu a moc si toho neužili, protože byli trochu alkoholičtí a takhle, no. Takže,
0: zkrátili si život, no.
1: No, tak to není můj případ, že já takhle jako si s tím životem nezacházím, jo. Když chci prostě nějak si to užít toho života, tak musím jakýsi pravidla taky dodržovat.
0: Pracovat na tom, aby to tak bylo, máte pravdu, ano.
1: Takže říkám, dokážu se radovat z maličkosti a tak, no. Hlavně, víte, když aj ti rodinní příslušníci, když jsou zdraví, když prostě se podaří ty jejich nemoci prostě vyléčit a tak. Něco jiného byli, když rodiče už měli věk, jo, a odešli, no, tak to už, že jo, to se nedá dělat, to nás taky tak čeká, jo.
0: Ano.
1: Že s tím odchodem ze světa zase uděláme nešťastní chvíli naše děti, no.
0: Jo.
1: budou chvíli smutnit, no, ale taky je to fejde a tak, jak prostě, tak jde život.
0: Tak
1: no,
0: je to životní koloběh, to máte pravdu. No Františku, moc vám samozřejmě děkuju, vy jste velikánský optimista pro život, tak já myslím, že máte obrovský dar, abyste byl hodně často radostný a šťastný v životě, takže přeju, ať vám to vydrží, taková ta energie, která ve vás je a která z vás přímo srší, a jinak přeju hezké léto a krásné dny a hodně zdraví samozřejmě. Jo?
1: Ano, paní Jitušku, já vám taky a všem posluchačům hodně zdravíčka a dobrý poslední.
0: Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno a Pavel Bobek, tak do nedělního rána to máme zase za týden. No ale na telefonu teď máme Janu Zírková. Krásný večer, Jano, moc vás zdravím.
2: No, já vás taky moc zdravím, paní Jitko, i všechny posluchače.
1: Děkuju.
2: Mm-hmm. No a co se týče teda mě, mého pocitu štěstí, tak já nebudu chodit moc daleko, protože takový pocit štěstí jsem zažila zrovna včera, teda ve virtuální podobě po telefonu. Mě právě kamarád Pavel, u nich bylo meruňkobraní, a mě tam provázel těmi všemi vlastně stánky, co tam byly.
1: No to je krása, meruňkobraní.
2: No, to byla paráda, ano. Bylo teda děsné vedro, ale naštěstí to pěkně zvládnul. A já jsem byla moc ráda, hlavně, že tam byla unikátní přehlídka krojů a jak už jsem tady mnohokrát Noční lince zmiňovala, tak já jsem jich velká milovnice a obdivatelka, takže jsem viděla spousty rozmanitých krojů, byla tam krásná přehlídka, já jsem aspoň po tom telefonu měla to často vidět, no, tak to
1: je nádhera.
2: Bylo velký pocit štěstí.
1: To věřím, že jste si to užila, že to bylo opravdu radostný den a zkrátka radost ze života z celé té akce.
2: No a pak bych se ještě vrátila teda k loňsku, sice jsem to tu říkala mnohokrát, ale opravdu to taky ve mně vzbudilo velký pocit štěstí a to, že jsem mohla po celé životě zkusit židlochovický kroj a mohla jsem já a právě kamarád Pavel reprezentovat na žabčických a vojkovických hodech kroj. Lidé na nás chodili se dívat a ptali se a to bylo moc krásný právě takhle, že jsme to mohli vynést a i si zatančit v tom kroji, to opravdu to mě splně můj životní sen, no, to jsem měla velký pocit štěstí. Vlastně i tady, jak volal František ze Židlochovic, tak nás tam zavezl na ty hody a tímto bych mu taky moc poděkovala, no, že díky němu se mi ten sen taky podařil, takže mu taky...
1: A měla jste takový šťastný den opět tehdy. Jinak máte takže pocit to... obecně, že žijete radostný, šťastný život?
2: No, tak jako, co se týče toho, že jsem začala poslouchat Noční linku, poznala jsem právě tady přátelé z Noční linky, tak už musím říct, že jo, ale předtím ne, no. I teď jako, to, když takhle si vzpomenu to, co se děje kolem mě a ve světě, tak spíš je to takový smutnější život, no, ale tak snažím se...
1: Snažíte se.
2: Dobrý tam takhle.
1: Ve svém životním prostoru zkrátka a na světě najít pro sebe kousek štěstí a kus radosti a to je dobře určitě.
2: Ano, ano, ještě by se mě splnilo do budoucna, takový velký pocit štěstí bych zažila, kdybych navštívila zámek Milotice a tam jsou právě kostýmované prohlídky, to je taky jeden můj velký sen, tak to kdyby se mě podařilo, tak to taky opravdu.
1: Jo, jakože se tam oblečete do těch kostýmů No to je krásná nabídka.
2: No, to je paráda.
1: Od kastelánů místních.
2: Takéž by se to někdy splnilo, no, to by byla paráda.
1: Dobře, no tak vám budu držet palce, aby to klaplo a třeba, kdo ví, třeba ještě o letošních prázdninách to stihnete.
2: No, uvidíme.
1: Tak jo.
2: Ještě taky ráda popřála tady kamarádce z Noční linky, paní Ince,
1: jejím
2: zítřejším narozeninám, protože ona právě bývá nedaleko těch Milotic, tak to sluší takhle.
1: Tak tam zamáváme tím směrem.
2: Ano.
1: Dobře, dobře, tak doufám, že je napřímo a že má radost určitě z vašeho přání. Jano, moc vám děkuju, přeju krásné já letní taky. Dny a ať vám to vyjde tyhle ty vaše plány.
2: No, děkuju, a taky zdravím, dobrou
1: můžete
2: noc.
1: Se těšit zase z toho. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Standa Hložek, taková je láska. Má půl na sklepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme, tak jako vždy v tomto čase bývá s takovým skoro dobrým zvykem, také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. A třeba Sváťa z Brna k našemu tématu dodává. Dobrý večer, Jitko, vám i linkařům. Šťastný jsem byl, když jsem trávil dětství u babičky v Kácově v Posázaví. Mohl jsem poznat činnost řemeslníků, obchodníků, pomáhal jsem s chovem domácího zvířectva, s prací na zahradě a jako dospělý jsem byl šťastný, když jsem mohl zabezpečovat pro sektor všechno, kde jsem pracoval. Zájezdy, exkurze, vystupování profesionálních umělců i různé soutěže. Moje práce měla velký ohlas a dodnes vzpomínám a rád si prohlížím kroniky z té doby. Váš Sváťa, tak milý Sváťo, to jsem moc ráda, že máte jednak takové krásné prožitky, takové krásné vzpomínky a dokonce i takové kronikové doklady, že je možno také zavzpomínat třeba i na těmi články, těmi ohlasy a konkrétními fotografiemi. A moc vám děkuju a přeju, ať se vám daří i nadále. No a my se teď se skupinou Genesis přehoupneme do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, přeci pondělí.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou od skupiny Genesis jsme se přehoupli do nového dne a je tady pondělí s datem už 13. července na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený. Pokud vás čekají s pondělním dnem také pracovní povinnosti, tak ať se vám dílo daří, ať máte samozřejmě i z tohoto pondělního dne velkou radost a ať si ten den všichni užijeme ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče našeho povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny platí naše téma. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli velmi šťastní, nebo to byl třeba jenom malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí, pak po ještě hodně dlouhou dobu. No a co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými a jak to pro vás bylo třeba důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost. Třeba až s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme téměř jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy a kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Telefon k nám i po půlnoci 731 800 900, pak je tu náš web rozhlas.cz/linka a máme i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu, moje malá premiéra, tak tolik muzika na úvod nového dne a dovolala se k nám paní Jitka z Brna. Krásnou noc, Jitko, zdravím.
1: Dobrý večer. Já jsem vám chtěla říct, že já jsem před 11 lety díky vaší noční linky se seznámila s panem Jeněm z Valašského Meziříčí. To bylo tak krásné přátelství, ale bohužel
0: dobře.
1: Už se na nás dívá z nebička. Už vy takového něco nesprostředkováváte. To je velká škoda.
0: Protože noční linka má svoje pravidla, paní Jitko, a to je povídání, nikoli seznamka, protože tady máme také jaksi GDPR, tedy ochranu takových těch informací o každém z vás, a to všechno s tím souvisí. Takže neděláme seznamku, děláme noční linku, ano?
1: No a dřív to šlo, bohužel teďka už ne, no to je škoda. No a tak ty ženy, které jsou na tom tak, jak já.
0: A co takhle něco k tomu tématu, když jste se dovolala pěkně do noční linky, paní Jitko? Co byste řekla? Byla jste šťastná, když jste potkala třeba toho svého kamaráda?
1: No velice, velice. I jeho rodinu znám, i dokonce s tou jeho rodinou si občas napíšeme. A bylo to tak krásné přátelství, že to se nedá poznat. Opravdu člověk se srdíčkem na dlani,
0: tak
1: já jsem taky
0: dobře.
1: Poctivec a bylo to nádherné, až mě husí kůže
0: přechází. No a krom vašeho kamaráda, tak co vás tak v životě těší, co vám dělá radost, povězte.
1: No, jednu vnučku mám až z Anglii, tak to nevídám.
0: No tak ta se má, panečku. Nejezdí ani na prázdniny.
1: No, teď přijedou.
0: No, vidíte to.
1: Teď přiletí, teda vlastně nepřijedou.
0: Tak to bude radosti.
1: No, ale mám od nich víc fotek, než od té, která je tady jako někde jinde mimo Brno, ale
0: jo.
1: V České republice, a takže je to proto moje srdeční záležitost.
0: Tak to je dobře,
1: vnočka,
0: to je dobře.
1: A jinak ten přítel mě moc schází, to se teda s tím panem Jeněm z toho Valašského Meziříčí, to bylo tak nádherný, čistý přátelství, že to se nedá popsat. Kde se chcete takhle někoho potkat v Brně?
0: No, já nevím, třeba máte knihovnu, kavárnu, to já nevím, kam se tam chodí u vás
1: ne,
0: v Brně.
1: Tak to nechodím do kavárny sama, to bych si netroufla a někoho oslovit to vůbec ne, a tak tady toto jsem přivítala, že to tak jste zprostředkovali a teď už to není, to je právě, říkám, mě to moc mrzí.
0: Dobře, tak každopádně.
1: Dala bych to a je to škoda, nedalo by se to změnit?
0: Já nejsem dramaturg ani ředitel, paní Jitko, milá.
1: Ale zkuste to nadhodit tam.
0: Dobře. Každopádně moc vám děkuju za návštěvu, za povídání, za příspěvek. Ať se vám daří, mějte se krásně, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Kex a písnička Jak děkuje se andělům. No a dovolal se k nám pan Hinek z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku, zdravím vás.
1: Krásnou noc přeji i vám, všem posluchačům a celému okolí, kdo poslouchá.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Hinku, vzpomenete, kdy jste byl opravdu šťastný? Jaké to bylo třeba období, při jaké příležitosti ve vašem životě?
1: No, já jsem toho štěstí ze začátku tak moc ani neužil. Mm-hmm. A takže, když vzpomínám dozadu, tak to první, co si pamatuju a co uznávám za šťastný den, byly moje 18. narozeniny, mm-hmm. kdy jsem potkal jednu úplně cizí dívku.
0: Ano.
1: A začaly létat jiskřičky. A ty jiskřičky mezi náma létaly celé 4 roky.
0: No krása.
1: To jsme spolu chodili. Ono v tom byly 2 roky vojny, tak se není čemu divit.
0: Mm-hmm. Jo, to je pravda, tam to utíká taky, no.
1: Ale osud nám nadělil i stejné povolání, mm-hmm. takže prvně jsem se postěhoval s prací k ní a byli jsme spolu na jedné provozovně. My jsme oba dva, manželka byla kuchařka, servírka mm-hmm. a já číšník, takže to povolání šlo do sebe. A tak to potom vyvrcholilo v tom 76. roce, kdy jsme si řekli ano, v Moravských Budějovicích.
0: Jo.
1: A nastali ty hezčí dny. Mm-hmm. A byly opravdu krásný.
0: Tak to nemůžu, je dobře.
1: Nemůžu to vypočítávat všechno, jasně. Protože těch krásných dnů bylo hodně.
0: To je dobře, to je dobře.
1: S těma dcerama.
0: 3 dcery máte?
1: 3 dcery, takže to byly taky 3 krásné zážitky samozřejmě.
0: Jo.
1: A postupovalo to pořád dál a dál a nemůžu říct, že by se někdy ten mráček nezakabonil.
0: No je, tak to by nebylo normální asi, že kdyby nikdy nepřišel žádný mráček, že jo?
1: Ale štěstí bylo to, já jsem jednou slyšel, nějakou starou paní říká svojí dceři, peřina všecko zakryje. No a my jsme se tím řídili,
0: jo.
1: A měla pravdu, že to. Mm. A takže jsme postupovali čím dál, víc dál a prostě začali jsme, postavili jsme si samozřejmě baráček.
0: Jo.
1: Tak potom jsme začali tak nějak cestovat a naše děti nám k manželčiným 60. narozeninám sestavili krásnou sestavu písniček přizpůsobených mm-hmm. tomu postupu času nám.
0: Ano, ano.
1: A dnesky bylo to prostě na všechno našli rým a přizpůsobené písničky. Bylo to nádherné, bylo to asi půlhodinové vystoupení mm-hmm. a všechny děti, včetně vnoučat, se zapojili, protože celkem všichni jsou hudebně nadaný.
0: Jo.
1: A tak jako to bylo překrásné, to opravdu nedá se to k ničemu přirovnat to. Prostě já jsem říkal, já jsem to neviděl, protože já jsem to celé vystoupení probrečel. Takže jsem vás viděl rozmazaný přes slzičky. Mm.

0: to bylo všechno tak trefně udělané. A krásně bylo, když manželka na závěr zavolala, no a nebudeme se loučit na dálko nebo na dlouho, protože se nám blíží zlatá svatba.
1: No pánečku, jo.
0: No a ta zlatá svatba byla termínem na 26. rok.
1: Mm-hmm.
0: Takže je to 14 dní, kdy měla to ten termín té zlaté svatby.
1: Ano, ano.
0: Ovšem bohužel jedna osoba, ta nejdůležitější, tam chyběla.
1: Hmm.
0: Takže to už nebyl žádný veselý den ani rok prostě.
1: Hmm, to už je další příběh, ano, ano, ano.
0: Zaspomínal jsem prostě nad album se svatebními fotografiemi.
1: Rozumím.
0: Se zlou fokul jsem poslal pozdrav s tím, že děkuju za všechno hezký, co jsme spolu prožili.
1: Ano, tak jsem ráda, že jste měl hezký život takhle dohromady s vaší paní.
0: Je to 14 dní, co bychom bývali měli za tu platbu, no. Bohužel.
1: Já vím, život mění, člověk mění, život mění, no, někdy.
0: Život se nezpá, přesně tak. Takže to je asi tak výčet toho mého, říkám, bylo to krásné, protože jsme procestovali celou Českou republiku, velkou část Evropy a i jsme zabroudili do Afriky.
1: Tak prostě to je nádhera.
0: Procestovali spoustu zemí a všade jsme byli spokojení a všade jsme si pohověli, protože to prostě na co je dovolená, aby si člověk odpočal.
1: Ano.
0: To jsme dodržovali, tam jsme si vůbec ničím nezalamovali hlavy, protože jsme to měli s kterým servisem. Takže nádherné chvíle jsme prožili, jak během života, tak během dovolených, až bohužel
1: zkrátka spolu, když jste byla.
0: Ten závěr nevyšel, no.
1: Ten závěr je smutný samozřejmě, jak poslouchám. Pane Hinku, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré, ať máte stále radost vašich dětí, které určitě jsou s vámi a jsou vám nablízku taky, tak jak můžou, a ať se vám hezky žije i s nimi a hezké dny. Jo, děkuju moc krát.
0: Já mám svoje děti ve vzdálenosti do 3 kilometrů.
1: Tak to je dobře, že jste si nablízku.
0: A musím říct, že mě navštěvují jako i s vnoučatama, prostě celá rodina mě navštěvuje a nezanedbává mě, takže
1: tak to je dobře.
0: Jsem tady v rodinném domku sám.
1: A pak oni přijdou. Dobře.
0: Je to provětrávaný tady všema.
1: Tak jo, pane Hinku, musím poděkovat, mějte se moc hezky, krásné dny a všechno dobré, hodně zdraví. Naslyšenou, dobrou noc.
0: Já vám děkuji za kontakt a přeji taky hezkou dobu.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zuzana Vondráčková a Valdemar Matuška a jejich duet Tisíc mil. A máme na telefonu Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky přeji krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A já si říkám, že když nad tím tak přemýšlím, tak nejvíc šťastní, nebo aspoň to platí u mě, nejvíc šťastná jsem byla v dětství. Mm-hmm. Bez starostí, bez nějakých, dobře jsem se učila, takže žádný trápení velké s učením. A když přišlo takové, ne ty prázdniny, ale ještě před prázdninami bylo krásně, tak koupaliště, hurá.
0: Ano.
1: Bez starostí, voda šplouchala, voda hřála, hlaváky se do vody. To bylo to štěstí, to uspokojení a byl člověk šťastný. No a potom samozřejmě poznala jsem chlapce, vojáka, tak jsem na něho 2 roky čekala. Potom jsme se tak to do sebe trochu zamilovali, trochu ne, ale dost. Tak přišlo dítě, přišel chlapec, no a potom jsme postavili dům, tak jsem byla šťastná a přišla na to, než to jsme postavili dům, přišla ještě dcera, no a pak šťastný den, když jsme se nastěhovali do toho našeho nového domu a byli jsme všichni pohromadě i s mojí maminkou, protože ta šla s námi, tak to bylo taky velké štěstí. No a vychovávat si děti nebyly zlobivé, tak to taky bylo.
0: Tak to šlo.
1: Tak to šlo, samozřejmě. A když dospěli a dceři se narodil syn, první náš vnuk, no já ju vidím ještě dneska. Chlapci bude 38 roku a já ju vidím ještě dneska, jak volá na té chodbě v nemocnici. Já mám nejkrásnější dítě, jako co si mám mít. No a já jsem byla šťastná a měla radost z toho, že ona je šťastná.
0: Ano,
1: že,
0: rozumím.
1: Že to takhle, to bylo to naše první vnouče a byla jsem šťastná, že ona je šťastná. To je tolik, je samozřejmě v životě přijde plno strachu
0: ano.
1: A beznadějných chvílek a no, život, normální život, že jo, nějaký nesnáze, nějaký něco to a když přijdou takovýhle chvílky, tak to považuje člověk za štěstí. Pro mě už dneska je velký štěstí a radost, když můžu jít zapálit svým 3 bratrům na hrob svíčku a mamince, nebo dokonce svým 4 bratrům, ten je tam s maminkou, ten zemřel, když byl malý, bylo to moje dvojče, neříkám vnouče. Takže 4 bratrům, jinak by nás bylo 6, protože ještě jednoho mám, bratrana ještě žije. No a to byly takové chvilky štěstí, uspokojení a to. Pak, když jsme si postavili dům, tak to bylo taky štěstí, že to povedlo,
0: ano.
1: Že jsme se nastěhovali do nového, nebylo nic potřeba otloukat, spravovat, udělali jsme si tohle představy naší. No a pak přišli pravnoučátka taky. Vnoučata samozřejmě taky už byly, ty už byly na světě nějaké a přišli potom pravnoučata a to vám musím říct, že to bylo nejvíc, to prožívám největší štěstí, když přijedou.
0: S těma pravnoučátkama, jo?
1: Jo, když přijedou za babičkou a to jsou holčičky, mají rok, já už jsem s tím možná otravná, ale já už toho štěstí jinačího moc nemám.
0: Nebo jasně.
1: Nikam chodit nemůžu, bolí mě nohy, bolí mě záda, takže mě ty nohy neunesou na nějaký výlety a to. Takže pro mě štěstí, když ty děti přijedou a ten malej se čtyřetej si ke mně přisune a řekne, babi, já už jsem tak šťastný, že tě vidím. Mně už bylo takový smutno.
0: To je krásný.
1: Takže to jsem jenom srdíčko zaplesá.
0: No je.
1: Je to takové štěstí, no. A to považuji, že to budu prožívat ještě dlouho.
0: To je dobře.
1: Dokud mě tady pambu nechá, no, dokud mi tu svíčku nezhasne, takže...
0: Ano.
1: Samozřejmě, že štěstí nechodí, nebo být šťastný, to každý den člověk být nemůže. To potom by nevěděl, kdy vlastně šťastný je a kdy není. Kdyby byl každý den a stále to štěstí. Přijdou chmury, přijdou i strachy.
0: A ty přijdou vždycky, to je pravda, protože bez toho to v životě taky nejde.
1: Bez takových záporných věcí to nikdy ten život neprobíhá.
0: Úplně to nejde, no.
1: A já nejsem takový optimista, že bych ze všeho si to štěstí vytáhla. Určitě ne. Takže nakonec se někdy divím, že ještě vnímám štěstí při mém životním, to, co se mi v životě stalo, že nejsem tak otupělá, že to štěstí.
0: Vnímáte,
1: ale já mám radost z toho, i když jsem pochválená za dobrý oběd, a
0: no
1: tak
0: je.
1: Mám radost z toho. Jo,
0: z maličkostí se radovat, to je taky velká radost.
1: Jo, ano, anebo když se mi, mám nějaký cíl, určím si nějaký cíl a on se mi podaří ten den ho udělat a vypadá to, že to každý pochválí, že to teda k obrazu nějakému, tak taky užívám štěstí a radost.
0: Tak to je dobře. Tak Aničko, moc vám děkuju taky. Přeju vám hlavně pevné zdraví, radujte se s dětmi a s vnoučaty a přeju krásné letní dny a hezké prázdniny s nima. A děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já vám děkuju a přeju všem taky hodně zdraví a zdravím ještě paní Věrku do Náchodu a paní Mirku do Brna, protože mám radost z toho, že jim udělám taky radost, protože říkali, že rádi poslouchají.
0: To je dobře,
1: Tak mám radost z toho taky, takže
0: tak
1: všem přeji radost, ať už je to taková nebo maková.
0: Mějte se hezky, děkuji, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, Být stále mlád, tolik známý to song, doufám, že vás také potěšil. No a dovolala se Dana z Blatné a já přeju, Dano, krásnou noc.
1: Děkuju, já taky přeju krásnou noc a tobě a všem posluchačům samozřejmě. No, já tuhle písničku úplně zbožňuju. A ještě po půlnoci, jak se hrála, jak děkuje se andělům, tak to já děkuju fakt každé ráno, kdy vstanou, každý večer, než jdu spát.
0: Tak to je dobře.
1: Já věřím, že prostě můj život ovlivňují nějaký andělé, prostě při mě stojí, protože jsem prošla mnoha zraněními a úskalími v životě. Vzala bych to zkrátka a jednoduše. Já jsem měla nádherné dětství a pak i mládí vlastně. Narodili se mi 3 zdraví děti.
0: Jo.
1: A v podstatě 2 synové a pak ta nejmladší vytoužená dcera vymodlená. Mám z nich radost, mám jednu část, takže radosti mám dost, ale říkám, raduju se z maličkosti, jako to říkal František Židlochovic. Umím se radovat z maličkostí a tím pádem jako nepotřebuju k tomu životu jako žádné zázraky, abych byla šťastná. Abych jsem ráda, že prostě žijou ti všichni ve zdraví, ti moji nejbližší a jsem vděčná za každou krásnou písničku, za každý krásný den. I když teď je na mě sucho, teda se přiznám.
0: Jo.
1: Já už se tak modlím za déšť. Prý v Praze vám občas zaprší, ale...
0: No, říkám, tak já si teda nepamatuju, kdy, a nebo nevím, které části, ale já jsem si... Tak...
1: Ale říkám, že je pak ještě větší dusno.
0: Dlouho jsem teď nezažila žádnej déšť, teda to je pravda, no.
1: My jsme tady 20 dny neměli fakt ani kapku a už jo. To úplně zahrávka vypráhla a prostě je to šílené. Takže tak. No a jinak teda popřeju samozřejmě všem posluchačům hodně krásných okamžiků prázdninových, letních a tobě i Tulko a mějte se nádherně a já děkuju a tomu brněnskému kolegovi teda na Prahu jeho kulatin popřeju takhle.
0: Dobře.
1: To určitě neposlouchá, ale
0: kdo ví?
1: Popřeju na něj, protože já ho mám velice ráda. Borka,
0: to je dobře.
1: Prostě
0: to je dobře.
1: Vy jste moje nejspřízněnější dušičky a pak ještě Janička Chládková. A tak jako všechny moderátory můžu. Ale dovolat se je někdy velký problém.
0: Já vím, že to je.
1: To vůbec nedařilo. Takže děkuju vám všem a jsme zdraví.
0: Dobře, tak milá Dano, já děkuju za návštěvu, za přání pro všechny, i tobě krásné letní dny, užívej si je ve zdraví a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc, krásnou noc, krásné sny.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byla Lucie Bílá a její písnička Vokůrky. No a dovolala se Olin z Kopřivnice a já přeju Oline krásnou noc.
1: Já přeji taky krásnou noc a ona je krásná, sice je zataženo, 17 stupňů, přes den pršelo krásně.
0: U vás
1: tady
0: pršelo, no vidíte to, tak jsou místa, kde prší.
1: Přiháňky takové krásné, no, bylo to fantastické.
0: Jo.
1: Takže, štěstí, co je to štěstí, mužka jenom zlatá?
0: No, kdy jste byli opravdu šťastní, třeba jaké období životní to bylo, nebo jaká konkrétní situace, kdy jste prostě skákal do výšky radostí. A tak.
1: Takže začal bych tím, že včera to bylo 51 roku, co jsem voják základní služby v zeleném munduru řekl na městském úřadě tady v Kopřivnici, ano, jedné paní, ze kterou bydlím do dneska.
0: Tak to máte.
1: Takže
0: to vlastně včera jste měli oslavu teda.
1: Včera jsme to
0: včera, tak přeju všechno dobré do dalších let a ano, hodně radosti nebo samozřejmě.
1: Tak. Tak s tím štěstím. Já jsem takový, jako bych řekl, spokojený člověk opravdu. Nevyhledávám, nemusím mít něco, co by mě nějak potlačoval k tomu štěstí. Já jsem spokojený se vším. Můj koníček, to víte, to je včelaření. Mám rád, mám spoustu kamarádů, co se týká hudby, co se scházíme, hrajeme na kytarky, na banjo, foukáme harmoniky. To se scházíme opravdu minimálně, tak jedenkrát za 14 dnů. Mnohdy častěji. Říkáme tomu takzvané tréninky hudební. Ale je to prostě takové posezení, popovídáme si, dáme nějaký poháreček dobrého vinečka nebo něco, zaspíváme si a zahrajeme si. A vůbec nejkrásnější na tom bývá, když jsme třeba z nějaké hospůdce nebo vinárničce, což teda tak bývá dost často, když potom s námi zpívá celé osazenstvo, co tam je. Přichází zahrajte nám to. A my máme radost z toho, že můžeme někomu dělat radost.
0: No
1: to je taková, to je taková moje filozofie. Opravdu, když mi kamarádi řeknou, představ si třeba v zimě, kluci hráli včera hokej, hráli s Ostravou a oni je klepli třeba z 5-3. Mám radost z toho, prostě, že prostě se kolem sebe vytvářím takový, se snažím ten aspoň vytvářet takový pozitivní ovzduší. To je
0: ano,
1: jako včely
0: kolem sebe,
1: ve včelině je pozitivní taková bioenergie, kterou ten malinký tvoreček vydává sám ze sebe. A vzhledem k tomu, že těch včeliček bývá tam v tom jednom úle třeba 60-70 tisíc, máte těch úlů třeba vedle sebe 6, tak to spočítejte, kolik tam na vás působí včeliček. Třeba ty apidomky, to je taky takový, nevynález, ale prostě vytváří se to, nebo dělá se to proto, aby lidi, kteří jsou nějakým způsobem skleslí, nebo nedaří se jim, nebo něco, tak prostě přijdou do toho apidomku, tam si to s tím majitelem domluví nějakým způsobem a teď si tam lehnou a třeba si zaplatí 24 hodin, nebo si zaplatí jenom 2 hodiny, nebo si zaplatí noc tam v tom apidomku.
0: Ano,
1: a
0: spí
1: u těch včeliček a ty včeličky, aniž on si to uvědomuje,
0: jo,
1: dostává od nich takovou tu pozitivní, taky ten pozitivní náboj. To je všem, nebo všeobecně, ano, nebo všeobecně to není známé, ale když u včeliček jste vy samotní, jako, anebo když tam necháte, já nevím, láhev třeba z minerálky, nebo piva, nebo něco, tak to nějakým způsobem se to změní, to působení těch včel, té energie na tu tekutinu je dokázáno,
0: začínám
1: mít přednášku, ale to je jako dobré vědět, že když tam dáte třeba v petce vodu,
0: ano,
1: necháte v tomto období, které je, jak se říká, energeticky nebo produčně na výši, tak stačí tam 2 hodiny, 3 hodiny, v zimě to musí být delší dobu, tak ta voda se nějakým způsobem změní. Údajně se tam změní úhel mezi kyslíkem a vodíkem. A když to pijete, tu vodu, a hlavně je to důležité pro diabetiky.
0: Jo.
1: Paní doktorka Hajdušková to má potvrzené, ona sama včelařila, měla svoji praxi.
0: Takže se to ví zkrátka.
1: Tak říkala, že to opravdu pomáhá. Takže to je takhle. Takže já s tím štěstím opravdu
0: Vy jste šťastný, já myslím, ve svém životě. Já kolem včeliček, v přírodě, s pejskem na procházce, v noci ano, pěkně jako... takhle pod hvězdičkama, že jo? Tak to je dobře.
1: Jsem se vrátil z procházky s pejskem. Takže prostě, tak je to nádhera. Já jsem spokojený, opravdu.
0: To je dobře, to je dobře.
1: Takže, dneska musím, teda jsem, já vždycky zapomenu, protože já si rozvykládám, potom jsem utnutej. Chtěl pozdravit pana Roberta Volovouci, ten mě vždycky zdraví. Paní Jiřinu a Milana z Nového Jičína.
0: Dobře.
1: A zkrátka všechny ty nočníčkáře.
0: Ráda vyřizuju a moc děkuju.
1: Těším se na další setkání někdy. Mějte se moc krásně.
0: Budu se taky těšit. Krásné dny, Oli, mějte se nádherně.
1: Kdyby jsme se neslyšeli, tak šťastné, veselé.
0: Jo, dobře. Já bych ještě tak nespěchala, přeci jenom radši bych tu nohu na brzdě nechala. Samozřejmě. Každopádně krásné léto a děkuju za návštěvu. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně taky. Dobrou noc vám přijí.
0: Dobrou noc. No a teď už je nachystán Vladimír Mišík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak takhle krásně nám přišel zaspívat Vladimír Mišík, samozřejmě ještě i se skupinou ETC a písnička Variance na renesanční téma, tak tu určitě znáte všichni a doufám, že vám udělala radost, když je řeč o tom, kdy jsme třeba opravdu šťastní. Mimochodem, já myslím, že i při poslechu různé muziky můžeme být opravdu hodně, hodně šťastní. No a protože se blížíme do finále té nedělně pondělní noční linky, tak se pojďme podívat ještě také do pošty, protože tady máme spousty dalších vašich poznámek k tomu našemu tématu. No a třeba psal pan Michal Sedlák z Myšlína, který píše, když jsem se ve stavu euforie navracel z natáčení na Barrandově jako několikanásobný vítěz soutěže, to tehdy ještě žila máma a moje zdraví bylo dobré, anebo když jsem jednou náhle pocítil, že láska tu na světě může existovat i pro mě. To byly natolik silné nápory, pocity štěstí, že se nedají vypovědět. Kéž se tyhle okamžiky dají zavřít do kouzelné klenotnice a tu pak otevřít třeba v časech nejtěžších. Tak takhle krásně, stručně a výstižně nám to popsal Michal Sedlák z Myšlína. No a já myslím, že to jsou nádherná slova na závěr celého toho našeho dnešního večerně nočního povídání. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost vám všem, za příspěvky do noční linky. Loučí se Jitka Lukešová. Pokud jdete spát, tak jako vždy vám přeju krásnou noc, krásné sny. A pokud jste se rozhodli, že budete ještě bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších nočních pořadů připravených, tak doufám, že si u nás vyberete. No a jinak vám přeju krásnou noc, úspěšný pondělní den a brzy ve vysílání se zase budu těšit s vámi se všemi naslyšenou. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě tři kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let, v níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale lét, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíle natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Mencel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se. Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nich některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska, krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuji, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm. Má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky, podobné

0: se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle zabranou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
1: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že? Poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že? Tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se jmenuje, Kroner nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce. A Tverik mi tenkrát říká, Dido, člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušínským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral navzájem na setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal rik, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si, neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervoznila mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. a tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní. Ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechť se změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přemyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kdepak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat. Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou titěrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky. Sběračkou. A káva chutná. Přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji, varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat, sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Werich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté stoky okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stačil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovanej. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype beze mne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte, no rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, jo, tak, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už 6.

La la la la la, jen mi do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá. Tra la la la la la, jen mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Selače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: Pavlu. Tak, to je tvůj konec.
1: No.
2: U všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
0: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
2: V čím lese čí laň?
0: V mém lese mou laň.
2: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
3: Tak ji podoj.
1: Cože?
3: Aby si ji podojil, když je tvoje.
1: Já? Já a dojít?
3: Jestli se nechá a ona se nenechá, od tebe ne, ode mě jo, protože je moje.
1: Tvoje?
2: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
3: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj, kde pak studený? Slez toho koně vzácný, pane, tady máš na dobu a přines vodu.
1: Přines vodu.
3: No přines vodu.
1: Já
3: no tak nelelkuj a přines vodu.
1: Přines... Víš, kdo já jsem?
3: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
3: Prve
1: stranu.
3: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
3: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese, u jeho jeskyně, jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem, dvezníku, já vodu.
0: Prosím.
1: A k čertu.
3: Vodu.
1: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
0: Vodu.
1: Vodu. Laskavě.
0: Vodu.
1: Pro vodu sám.
3: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
1: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
3: Máš pěkného koně.
1: Ha, to je arabský hřebec.
3: No to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu Co a je? Víc vykulené oči,
1: oči.
3: Ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
1: Mám vlastní stáje.
3: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
1: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
3: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
1: A? Tak takhle bydlíš. Ale máš to tu pěkné.
3: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
1: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být z toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
3: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
4: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
3: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
4: Je, já taky, já zrovna tak.
3: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
4: Já taky, já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
3: Že to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
4: Jo.
3: Takže celou noc nezhamoučím oka.
4: Zrovna tak, jako já.
3: Do bílého dne.
4: Hlava taková zle.
3: Jako snop.
4: Tak,
3: jako snop.
1: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
3: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
1: Moment, pro mou laň, ale zatím si ji nech, já ti ji propůjču k užívání,
3: nebudu.
1: Ale je to moje laň. Počkej, a na čí je tohle, že to tak divně voní?
3: To je koní trut.
1: Koní co?
3: Koní trut, ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
4: Je, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
3: No, za to ne.
4: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
3: No, taky, že to je fialka. Proti...
4: Co?
3: Proti záduše.
4: Proti záduše.
3: No.
4: Na tu já asi zajdu. Jak přijde chladno, ano, že, ano, ano, já, že já nemohu popadnout dech.
3: A vydechnout?
4: No to už vůbec ne. Já vdechnu a teď nemůžu to dostat ven.
3: No to je fialka k nepřekonání.
4: Ano.
3: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
4: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
3: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
4: Ledviny? O těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
3: Kameny.
4: Tluču hlavou do zdi.
3: Kameny.
4: To spíš snesu zacpání jater.
3: A špičaty.
4: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži!
3: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
4: Aha, učerta.
3: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
4: Co?
3: Hučení v uších.
4: Hučení v uších. Vidíš, mám.
3: Že jo?
4: Dnes a denně, jako bych seděl...
3: U splavu.
4: U splavu.
3: No jo, kdy to povídá.
4: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže, že jsem snad spíš vodník. Mě to tak rozčilovalo.
3: Na to jsou zase hluchavky.
4: Ano, to se dá léčit. Rozčilení?
3: To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí. Čekanko, leknutí a bušení srdce.
4: Co já se narozčiluju a srdce... Ano,
3: že?
4: Ano,
3: že?
4: To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
3: No jo.
4: Ano.
3: Víš. A jak? A já vím proč.
4: Schválně proč.
3: Ty máš dceru.
4: Mnohem hůř. Já mám syna.

0: Tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to...

0: já mám dneska svátek.
1: Pojď, malička, no pojď. No, povídej, velmožný pane.
2: Tak můj syn...
1: No, Beruško, tak.
2: Můj syn,
1: neboj se,
2: drahý
1: no.
2: Od...
1: Ale... No, no, co ten tvůj syn? Povídej.
2: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
1: No, odná, Beruška.
2: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
1: No, neboj se.
2: Se zbláznil.
1: Zbláznil.
2: Jo, do holky.
0: Za okny hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tišej.
2: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese, do Sebrance.
1: Jak to našel v lese?
2: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
1: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady bývával takovej vlk, ten snad nic jiného, než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
2: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
1: Ne.
2: No ne. To bych měl o starost míň.
1: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
2: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
1: A je hezká?
2: Ale hezká, taková stará megera to je. Vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
1: A té klíčnici je kolik?
2: Cože?
1: Kolik, že je té klíčnici?
2: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
1: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
2: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
1: No tak.
2: Jenomže pochop, drahý otče, já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká, co?
1: No pokračuj.
2: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
1: No to má přece lidi.
2: Lidi?
1: Ha. No proč by obětoval sebe?
2: Psal bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
1: Osud mi dosud nepopřál.
2: No vidíš. 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
1: Usta hromu, proč jí teda bral?
2: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Dveřníku! Dveřníku!
1: Zde nemáš svého věrného sluhu,
2: dveřníku.
1: Velmožný pane.
2: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
1: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
2: ano,
1: nemusí brát nějakou maškaru.
2: Ale musí.
1: No.
2: To potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
1: Tak ať tu hradbu dobude.
2: Vyženit. To je lepší.
1: Chudák, takový syn.
2: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že Takový nějaký syn, rozumíme si?
1: Rozumím.
2: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.